0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

0: Dobrý večer. Jirko, víš, co jsem si myslel?
1: Počkej, jak si to představuješ, jenom takhle řekneš divákům dobrý večer?
0: No a co mám dělat, já jsem je pozdravil, víš, co jsem si myslel?
1: Jen tak řekneš dobrý večer a přestaneš si jich všímat?
0: No a to mám mezi ně vlítnout a začít je oprašovat.
1: To ne oprašovat, ale trošku srdečně. Slávku, teď my ty lidi potřebujeme. Uvědom si, jak by to vypadalo, kdyby komik byl v sále sám. Zkus říkat fóry do zdi.
0: Proč ne? Zrovna tak to doma dělám. Říkám fóry do zdi a když je fór dobrý, tak se zeď rozsype.
1: Dobře.
0: Já jsem je pozdravil a to stačí.
1: Pozdravil, jenomže pozdravit a pozdravit je rozdíl. Na půl úst si řekl dobrý večer, ale mohl si pokračovat. Dobrý večer, vážení a milí diváci, sedí se vám dobře, cesta byla příjemná, co doma, všecko v pořádku, elektřina svítí, plyn neskomírá a fíkus pustil další dužnatý list k vaší spokojenosti. Takhle nějak srdečně vítá herec diváka.
0: To je u tebe srdečnost.
1: Ano.
0: To je u mě dotěrnost. Teď ty vyzvídáš. Nebudeš za chvíli chtít, aby ti ukázali, jak vypadají svlečený?
1: Ne, já vím, kam až můžu v srdečnosti zajít. To je právě otázka společenského taktu, který ti chybí.
0: Mně, že chybí společenský takt. Mně, který jsem ozdobou všech recepcí a pohřbů.
1: Samozřejmě, ty jsi chtěl, aby se diváci slíkali.
0: Já jsem to chtěl, já jsem je pozdravil a chtěl jsem začít mluvit o úplně jiných věcech.
1: O čem asi?
0: O intelektuálních záležitostech.
1: No prosím, můžeš začít, nic není ztracený. Času je.
0: To nemůžu, protože jsi mě přerušil, blbě. Teďka si nemůžu na žádný intelektuální téma vzpomenout.
1: Tak já ti pomůžu, tak o čem se třeba bavíte doma?
0: Zprosťáku. Tím půjdu mezi lidi. O čem vy se bavíte doma?
1: Tak si vyprošuju, aby si dělal narážky na mýho němýho dědu.
0: Dobře, nebudu dělat narážky na tvýho němýho dědu, ale nedovím se žádný intelektuální téma. Leda, že bys mi radil intelektuální témata.
1: No to můžu a rovnou budu vybírat ty, co u tebe přicházejí v úvahu.
0: Buď tak hodnej.
1: Tak první intelektuální téma, kanalizace.
0: Kanalizace, slyšíte o paní? Kanalizace, to je u Grossmana intelektuální téma.
1: Proč ne? Zrovna včera jsem viděl, jak spadnul filozofovi do kanálu doutník.
0: No, ale já jsem to neviděl.
1: A to je škoda, že jsi to neviděl, to byla sranda, jak
0: no,
1: ho
0: lovil. Dobrý, tak dál, další intelektuální téma.
1: No a počkej, já bych se nerad tohohle intelektuálního námětu tak rychle vzdával.
0: Říkám, že jsem to neviděl, potřebu intelektuální téma.
1: Dobře, ale nebudeš mi tvrdit, že jsi nikdy neviděl, jak filozofovi padá něco mřížkou do kanálu.
0: Jirko, hodně filozofů jsem viděl v knihovnách, hodně jsem jich viděl ve studovnách, v univerzitní knihovně.
1: No tam zas nechodím já.
0: Proto se s filozofy málo vídáš.
1: No ani bych neřekl. Hele, sledujte tok mých myšlenek. Každý filozof, i ten nejučenější, musí jít jednou z knihovny domů. A na cestě už číhám já u kanálu. A jak jde Sokrates kolem? Já vystřelím z poplašňáku, něco mu spadne do kanálu, protože on je zamyšlený, filozofové jsou vždycky zamyšlený, a já se můžu uválet smíchy. A onehdy tam spad celý Sokrates. To jsem ten svůj fór vylepšil o to, že jsem odstranil z kanálu mřížku.
0: To si celý ty, nádherná intelektuální záležitost, ale ty vemeš mřížku, ty to tím zkazíš, ty rozkrádáš veřejný majetek.
1: Jak to rozkrádám? Jakmile tam Sokrates zahučil, já mřížku zase vrátil.
0: Máš na to svědka?
1: No má, filozofa, pojď se podívat, jak řádí pod mřížkou. A nejhorší na tom je... Nejhorší na tom právě je, že se už na něm ani nepozná, že jde z univerzitní knihovny.
0: Hele, Jirko, já to beru zpátky. Já se omlouvám, že jsem diváky špatně pozdravil a půjdeme dál v programu. Okay.

0: Dvorana country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Hej, kam jedete?
1: Brodu.
0: Vemte mě kousek sebou.
1: Tak si sedněte.

0: Vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

0: to krk, že byl to sám šoférských songů král.
1: Jak se jim daří, pane Tausík?
2: Jak by se mi asi mělo dařit?
1: A co žena v pořádku?
2: A proč by neměla být?
1: A dětičky zdravé?
2: Měly by snad stonat?
1: Řekněte mi, pane Tausík, proč vy Židi na všechno odpovídáte otázkou?
2: A proč bychom neměli odpovídat otázkou?
1: Sedí dva přátelé v kavárně a čtou noviny.
2: Tady čtu, že Etna už zase soptí.
1: No a?
2: No a? Je to pro nás Židi dobré nebo špatné?
1: Povídá Jankl Jireličkovi. Odkud, že jste z Belcu? Strašné město. Není tam jediný slušný člověk.
2: A to říkají oni mně. Mohu jim obratem ruky vyjmenovat nejmín tucet slušných lidí.
1: No, prosím, já poslouchám.
2: No tak například, to máme, jak on se jmenuje? Nebo ten... Poslouchej, musí to být Ausgerechnet někdo z Belcu.
1: Poslyš, Jojne, slyšel jsem, že tě Sářin muž sfackoval.
2: Jo.
1: Ty jsi na to vůbec nereagoval?
2: No dovol. Reagoval.
1: A jak?
2: To jak? Otekl jsem.
1: Leda tak. Sedí dva na lavičce a mlčí. Konečně si jeden dlouze a těžce povzdychne. Jo. Mně to budou povídat, přisvědčí druhý.
2: Tak jsem slyšel, že mají nové zaměstnání.
1: No, ono jde spíš o angažmá.
2: Až tak. A kdo jich angažoval?
1: Cirkus Sarasány.
2: Nevěděl jsem, že Ausgerechnet, oni mají takové sklony.
1: Pracují v manéži.
2: Ne.
1: No, no, no. S lopatkou a smetáčkem. Když se nějaký kůň, vlebloud či slon zachová, jak nemá, jdu a uklidím to.
2: A to jich uspokojuje? Kolik jim za to vlastně platí?
1: Není to pravda zrovna balík, ale to vědí, jak jednou člověk přičichne k umění.
2: Učený rabín ze Lvova má v Izraeli syna. Jak se mu vede, ptá se ho známý, co píše. Nemá to tam chlapec vůbec lehké, pronásleduje ho samá smůla. Jeho žena, matka tří dětí mu vloni zemřela. Syn těžce onemocněl a pořád není z nejhoršího venku. Krám mu vykradli a obchody jdou špatně. Ale řeknu vám, jak on píše krásně hebrejsky, to je radost číst.
1: Fiedler se zamiloval do křesťanské dívky. Chce se ženit. Farář ale trvá na tom, že před svatbou musí chodit na katechismus.
2: A nemohli bychom to vzít zkráceně, pane faráři, nějakou moderní metodu?
1: Farář nechce dělat potíže, tak přinese do první hodiny barevnou reprodukci obrazu svaté rodiny.
2: Proč jsou všichni ve stáji? Ptá se Fiedler.
1: Protože byli velmi chudí a nemohli si pronajmout pokoj.
2: A proč to dítě leží v krmítku pro dobytek?
1: Protože neměli na postýlku.
2: A co tam dělají ta zvířata?
1: Dýchají na Ježíška, aby mu nebylo zima.
2: Echt gojím. Na činži nemají, na postel nemají, ale dají se vymalovat od Tintoretta.
1: Velkoobchodník Rosenfeld má syna a ten se rozhodl, že bude malířem. Ale otec pozoruje z bolesti, že mu to moc nejde. Je mu 38 a sláva nikde. Přijde za ním do ateliéru a povídá Egonku. Neměl bys toho malování nechat. Když si pomyslím, co dokázal ve tvém věku Rafael, a to už byl dokonce přes rok mrtev.
2: Vídeňský novinář Grossman navštíví při pobytu New Yorku čínskou čtvrť. Poprvé je překvapen, když tu objeví košer restauraci. Podruhé, když zjistí, že ji provozuje souvěrec z Grinzingu. Po třetí a nejvíc, když s ním obsluhující číšník promluví jidiš. Gemitlich, zrovna jako ve Vídni, kde jste se naučil mamelošnu.
1: Od šéfa. Ale ty cores hru zapovídat.
2: Neuvěřitelné. Tak byste dokázal sehnat Číňana, který je ochoten učit se jidiš. No tohle.
1: Pst, čišu. On si myslí, že je to angličtina.

0: Pan Kadrnoška se vypravil v neděli odpoledne na dostihy. Když šel přes park, zahlédl, jak rabínovi uletěl ve větru klobouk a Rebe se ho teď marně snaží chytit. Kadrnoškovi se to podařilo a podal mu jej.
1: Rabín poděkoval a po židovsku mu požehnal.
0: Když pak Kadrnoška vybíral koně, na kterého by mohl vsadit, padlo mu do oka jméno Sombrero. To je znamení. Vzpomněl si na rabínovo požehnání a vsadil na něj. Sombrero mělo kurz 1:10, ale vyhrál. Ve druhém dostihu vsadil pan Kadrnoška na Stetsona. Ten měl kurz dokonce 1:20 a zase vyhrál. Když se vrátil domů, vypráví to ženě.
1: A kde jsou peníze, ptá se žena dychtivě.
2: Ale já jsem je zase prohrál. Ve třetím dostihu jsem vsadil všechno na koně, který se jmenoval Šato, jako klobouk, víš, no, a ten prohrál.
1: Ty hlupáku, zlobí se, že na Šato je francouzský zámek. Klobouk se řekne Šapo. A kdo ten dostih vůbec vyhrál?
2: Jedna klisna s takovým divným jménem Jarmulka.

Hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

Skoro 8 hodin já na dálnici byl a v dohlednu se začal zdát můj cíl. Dízer řval a já měl dobrý čas. V tom z vysílačky uslyšel jsem ten klukovský hlas. Reprák praskal jako při bouři. Já snad už z té cigárovy kouřil a cítil jsem, jak slunce do skla pere. Když ozval se tady kanál 1.4, slyšíš, mluv s tedy bérem. Vzal jsem teda mikrák do ruky, dělám to tak vždycky, já nemám pověst náfuky. Tak povídám, halo, ahoj, volám tě tedy bérem. Zvopáknu ty hubly, a jakým jedeš směrem? Pak bylo ticho a já chtěl vypnout ten krám. Potom uslyšel jsem zas jeho halo a já, že poslouchám. Vzal jsem si cigáro a škrtnul benzíňákem a kluk jménem Teddy Bear vyprávěl příběh nehledajaký o tom, že nechodí a žije v kolečkovým křesle. V tom hlase byl smutek, ale vůbec ne tón skleslej. Táta, že se zabil na traku a Vena 1.4 byla jeho značka a jediný, co po něm zbylo, je tahle vysílačka. O tom, že máma přes den pracuje a po nocích jim pláče, že ví, jak je to těžký nedat se neuvláče, že je přes den sám, tak vlny trakerů mačká a jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou a zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou. Ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede, chtěl jí prej daleko jet. A trasa s vozejčkem od okna ke dveřím je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj trak zastavil a nezačít brčet mě stálo spoustu sil. Řekl jsem si kašlu na trasu, já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal tedy Bera na jeho adresu. Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal a když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra traků stála v řadě v ulici. Ujce hrála všema barvama a já byl snad tisíc. A tak auťáky vozili tedy Bera sem a tam. Ta jeho vysílačka byl snad božský telegram. Já jako poslední jsem ho do kabiny vynes. A když na mě svítila jeho šťastná tvář, já byl nějaký jiný. On si hrál s houkačkou, já se matil s plynem. Lezli na mě myšlenky o věčný pravdě a o věčný vině. Držel mě za ruku a řekl mi, že mě pozná podle hlasu. Já mu řekl, že je dobře a oni měl jsem pod účasu. Když jsem ho odnes do domu a štval auták, abych nahnal čas, tak z rádia se ozval ženský hlas. Já myslel na to, jak osud všechno zamotá, když říkala Teddy Bear měl dneska nejhezčí den života. Přála mi, aby na cestách byl se mnou Bůh, že jsme dnes prorazili ten její bludný kruh. A já už vím, že ať pojedu, který chci směrem, budu v duchu vždycky sedět v kabině s tím malým Teddy Bear.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná i to.

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo.

0: Dobrý den. Promiňte, prosím, nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
1: Hmoždíř? Ne, to nejsem, Hmoždíř.
0: Vy jste se musel hodně změnit.
1: Tak jdete sem?
0: Ne, já jdu tam.
1: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přece.
0: To máte pravdu, jinak bych tady stál. To je vždycky strašně nacvaknuto.
1: To je fraktura.
0: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
1: To jste si nalomil na chodníku.
0: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
1: Tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
0: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méně cennosti.
1: Jak to?
0: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídá, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
1: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
0: Tak.
1: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
0: Já koukám, no. Havárie, co?
1: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový, no takový různý deprese.
0: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
1: No, jo. No helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
0: Na co máte tu žlutou piluli?
1: To je právě ten oběd.
0: Vy jste labužník.
1: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
0: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
1: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
0: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
1: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
0: Ne. Hned, když jsem se narodil.
1: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá.
0: Tak.
1: Ale tak je důležitá střídmost.
0: Tak.
1: Ve stravě a hlavně pití
0: střídmost. Tak. O čeho máte ten červený nos?
1: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rány.
0: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
1: Ta porad polehává.
0: Nemocná?
1: Ne, lína.
0: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
1: Jo, zmím, jo. Ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
0: A zkoušel jste to počítat před spaním?
1: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
0: A teprve pak jste usnul?
1: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
0: to je.
2: Kolik vás tu ještě je?
0: Dobrý den, sestřičko.
2: Dobrý.
0: Vlastně sestro.
2: Vám něco chybí?
0: Já počkám, ale tady dědovi je špatně.
2: A chybí vám něco?
1: Jo, dolar. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
2: A jak je starý?
1: 160 let.
2: To je on?
0: Já nejsem dolar.
2: Já jsem myslel, že vy jste tady s tou rukou.
0: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte? Takovou maličku.
2: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
0: Hrejte, sestři, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
2: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
0: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
2: To je on?
1: Ale ne, já jsem tady s vnukem.
2: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
1: No,
2: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
1: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
2: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
0: Ježi,
2: prosím,
0: já nejsem syn. Já mám syna v písku. On je

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme nové album brněnské formace Folk Team Na konci světa.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.
3: Irak, Irak, Irak, Kambodža, Vietnam, přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus

a počasí se drží, neprší a neprší. A nebeský barman dolů se dívá, už vyleštil sklenky, už otvírá piva a počasí se drží, neprší a neprší. V nebi se chystají sa.

a neprší. Pak ovace a světla a celý sál se zvedá, když Amadeus Mozart za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí.

den co den plnil spíš. Suzan, chápej, že já jsem vždycky volnej jak mrak.

moudra. Mám Suzan a přeji mi neklid můj, pak i v horoucích peklech

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Rotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

0: Country počasí.
1: Dnes bude zpočátku polojasno až skoro jasno, postupně bude přibývat oblačnosti a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů.
0: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melody.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: nůž. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní country rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na tak trochu sladké téma. Počasí v uplynulých týdnech potrápilo pěstitele jahod po celé zemi. Přesto už na většině míst běží, nebo právě začínají samozběry a úroda je podle farmářů slušná. Výhodou je určitě cena. Některé supermarkety totiž prodávají kilo jahod i za skoro 200 korun. Už přes 70 tisíc lidí se nechalo dobrovolně zapsat do rejstříku vyloučených hazardních hráčů. Těm provozovatelé nesmí umožnit sázet, jinak jim hrozí značná sankce. Většina gamblerů se na seznamu ocitne z rozhodnutí úřadu. Přibývá ale i těch, kteří se tak sami chtějí své závislosti zbavit. Letošní klimatologické jaro v České republice bylo nadprůměrně teplé a současně nejsušší od roku 1961. Od začátku března do konce května spadlo v úhrnu jen 89 mm srážek, což bylo 57% normálu z let 1991 až 2020. Co třeba plavba lodí? Luboš Dvořák má pro nás tip.
2: Vyhlídková loď s otevřenou horní palubou zahájila plavební sezónu v novém přístavišti v Brandýse nad Labem. Plavidlo Svatý Václav pendluje s cestujícími mezi Brandýsem nad Labem, Probošskými jezery a Čelákovicemi. Během letních měsíců by se nabídka mohla ještě rozšířit o trasu směrem na Mělník nebo do Poděbrad. Luboš Dvořák, Polabí.
1: Po Brně jezdí seniorbus a podle Savany je oblíbený.
3: Brněnský seniorbus má za sebou už téměř 200 tisíc jízd. Už 10 let vozí seniory a lidi se zdravotním postižením k lékaři na nákupy či za volnočasovými aktivitami a zájem o službu roste. Město proto plánuje její rozšíření o další vozy. Podnik se jí snaží co nejvíce zpřístupnit i lidem s omezenou pohyblivostí. Dva vozy jsou vybaveny i plošinou pro vozíčkáře. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: A ještě atletika. Na dnešním meetingu atletické diamantové ligy v Římě závodí 4 čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Vedle ní vstoupí do venkovní sezony také tyčkařka Amálie Švabíková. Další start v sezóně čeká oštěpaře Jakuba Vadlejcha a výškaře Jana Štefelu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Pavlína Jíšová byla včera na parníku Country Rádia se svojí dcerou Adélou Bohadlo. A teda parádně jim to tam zpívalo. Za pár chvil uvidíte i ukázku na Facebooku Country Rádia. No za pár chvil, dejme tomu za pár hodin, dejme tomu dneska odpoledne. Ukážeme vám, jak jim to tam pěkně zpívalo. A tady jste měli malou ochutnávku, krátce po šesté.
1: No a hlavně, jak jim to ještě ke všemu slušelo. Jsou to krásné ženy, které samozřejmě jsou korunovány ještě tím krásným hlasem. Tak jedna krásná žena sedí tady ve studiu Country Rádia. To je Kačka Čepelíková. Žena, která vůbec s ženou nemá nic společného, je pro změnu Vláďa Vlach. Takže my dva vám přejeme krásné dobré ráno, které se vztahuje ke 4. červnu.
0: Jo, a když ti už to někdo řekl?
1: Co myslíš?
0: No, že se jako nějak jako nesouvisíš se ženou.
1: Tak samozřejmě všechny protějšky.
0: Jo, jo, dobře. Dobře, tak to jsme rádi, že víme, na čem jsme. Takhle krátce po šesté, konkrétně 8 minut. Máme čtvrtek, 4. června a v tuto chvíli, nebo v této chvíli, prostě dneska nám nastupuje taková ta, jako řekla bych, 17-denní šňůra těch nejdelších dnů v roce. Jo, pak se to jo, prostě vlastně zařízne,
1: ano,
0: jo,
1: ano,
0: a pak už zase se budou všechny ty dny zkracovat, ale zase takhle na druhou stranu začne nám léto, tak si myslím, že je to docela fajn.
1: No a teď něco pro ty z vás, kteří máte rádi vědu, protože v pražských Letňanech začal dnešním dnem a v sobotu končí veletrh vědy, což je naprosto skvělá informace, k tomu se možná ještě dnes dostaneme.
0: Teď už Karel Kahovec, to se budem prýma mít, tak přejeme pěkné dobré ráno.
1: A věříme, že prýma už se máte v tuto chvíli.

0: Je docela možné, že u písně Boba Dylana jste se takhle krásně rozněžnili, jako moje kolegyně Kačka, ta říkala, to je tak hezká píseň, teď si to tady zesílila, aby samozřejmě si vychutnala ty krásné, romanticky znějící libé tóny. Romanticky a libě možná bude znít i počasí na dnešní den, i když ta obloha bude taková jako pestrá. Představte si jasno, polojasno, déšť, přehánky, mlhy, oblačno, bouřky, to všechno nám dneska ta obloha na dnešního dne nabízí.
1: No a každý si vybere, to si myslím, že je pěkné.
0: Ano, ano. A v podstatě teploty jsou teďka bezkrze pěkné, od 12 do nějakých 10 stupňů Celsia.
1: Skutečně, až takhle, spíš 10 až 12.
0: 10 až 12, já to vždycky řeknu obráceně. No. Pardon, takže od 10 do 12 stupňů Celsia.
1: Vládě se teď musí naučit, jak se to říká, jak ty čísla jdou jako od jedničky do desítky, ne od desítky do jedničky, co? Vládě. Tak no, si to protrénujeme, jo? Nevadí.
0: Děkuju moc krát.
1: To jsou ty testy na toho Alzheimera, víš, jak jsme dělali včera. Jo. No tak i dneska si je uděláme. Tak, D5 u Vráže, 14. kilometr Plzeň, Praha, u středových vozidel máme kolizi dvou osobáků, jsou tam i nějaké plasty po silnici, pobíhají tam lidé, dávejte si tam dobrý pozor.
0: Tak a podrobnější počasí přijde po Mirku Hofmanovi a Zelenáčích. Písnička Království za koně je tu právě.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Tak si to pěkně pojďme připomenout. Začneme sluníčkem.
2: A sluníčko? Kde jsi? Sluníčko?
1: Popojdi maličko, že?
2: Ne. Zatím nikam nepopochází. Já myslím, že vyšlo ve 4.54 a drží se tak nějak zhruba na stejných místech. Bude se posunovat velmi pomalu. Až v 21 hodin a 3 minuty řekne a dost. A já jdu spát.
1: Když řeknu 3,8 stupňů Celsia, tak se nebojte, to je rekordní teplota, samozřejmě ta nejchladnější, která nás nečeká dnes, ale byla naměřena v roce 1810. V roce 1947 bylo tropické teplo 32,6 stupňů Celsia, naměřili meteorologové.
2: No a jak to teď vypadá venku, tak ty teploty jsou docela příjemné. Vláďo, kolik schválně?
1: No, od 10 do 12. Od 10 do 12.
2: Tak vidíte, někde jsou, ty jsi šikulka, aby se to potrénovali, nebojte, milí posluchači. Vláďa se do toho zase dostane. Tak jinak někde jsou ty teploty i trošičku nižší, pohybují se i mezi 8 stupni, a to zejména na západě našeho území.
1: Jak už bylo řečeno, dnes ta obloha bude velmi rozmanitá. Ráno bude polojasno až jasno, v Čechách bude během dne odpoledne a na Moravě ve Slezsku večer oblačnosti od západu přibývat, k tomu se vyskytnou nějaké bouřky a na mnoha místech je i mlha. No a dnešní nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, no a na Šumavě kolem 18.
2: Dneska večer by mělo pršet, ale zítra kránu déšť ustane, ale až k večeru bude oblačno až zataženo a při pátku čekejte teploty mezi 15 až 20 stupňů Celsia.
1: No a jak to vypadá s pranostikami? 4. červen, žádnou konkrétní tady nemáme, ale těch univerzálních je tady víc než dost, tak třeba červen studený, sedlák krčí rameny.
2: Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
1: Radim Flender, Lucka Vondráčková, teď.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Za 4 minuty bude 6:30, hezké ráno přejeme. Tak informace o dopravě jsou připraveny, tak se mrkneme, jak to v tuto chvíli vypadá venku na silnicích. Tak pozor si dávajte na D11. Na 20. kilometru ve směru na Prahu, tam se bouralo, máme tam dopravní kolizi 2 osobáků. D35 na sjezdu exit 101.30 ve směru na Olomouc, i tam máme překážku, která může bránit provozu v celé šíři vozovky nebo její části. Není to tu úplně přesně specifikováno, co se tam stalo, ale buďte tam prostě obezřetní. D5, 14. kilometr ve směru na Prahu, tam máme neprůjezdnou zpevněnou krajnici, došlo tam taktéž k dopravní nehodě. A zdrží vás i kolize v Belské v Praze, hodně se bouralo, je to po ránu docela nepříjemné, takže počítejte s nějakým zdržením a pokud můžete, tak vyražte včas. Tolik doprava na Country Radio, za malý okamžik už zprávy a také po nich nějaká muzika. Ivan Mládek a Banjo Band Ivana Mládka.
2: Country Radio.
3: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání.
4: Já mám přání.
3: Potěšte své blízké anebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
5: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
3: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Radio každý první víkend v měsíci.
6: A dejte mu zahrát, pane inspektore, dejte mu zahrát.
3: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: Agri Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Majitelé nemovitostí už letos odvedli na dani z nemovitých věcí více než 15 miliard korun. Oproti stejnému období loňského roku stát vybral asi o 246 milionů korun více. Francouzského dodavatele elektronických komponent do pasů a osobních průkazů částečně vlastní dvě čínské firmy, na které Spojené státy uvalily obchodní omezení kvůli obavám o národní bezpečnost. Mezi odběratele společnosti patří i Česká státní tiskárna cenin. Používá její komponenty při výrobě občanských průkazů. Vodárny na Břeclavsku začaly omezovat využívání pitné vody z veřejného vodovodu. Na jihu Moravy je totiž i přes občasné deště z poslední doby dlouhodobě sucho a roste spotřeba vody. Letos začalo opatření platit mnohem dříve než v minulých letech. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno až jasno. Později bude oblačnosti od západu přibývat. Odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
3: Country Fontana 2026.
2: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak znáš nějakého chlapce, který dneska slaví svůj svátek?
2: Znám Dalibora. Dalibor je syn jedné z našich kolegyň, takže pokud nás poslouchá, předpokládám, že asi ne, protože vstává trošku později, přejeme všechno nejlepší.
1: No tak ho vůbec nezdravíme, jestli nás neposlouchá teda. Tak Daliborům, ale těm, kteří nás poslouchají, samozřejmě přejeme jenom to dobré při tom čtvrtém červnovém dni. Tak Dalibor je mužské křestní jméno slovanského původu, které vzniklo složením výrazu pro dále nebo také oddalo. A také pro boj. Takže Dalibor je ten, který oddaluje boj. Jo, to je vždycky takovej ten člověk, jak se někdo začne hádat a on tam mezi ně přijde, takhle je roztrhne a řekne, ale jako dobrý. A teďka jim prostě jako jednoduše a elegantně vysvětlí, že vlastně tohle není ta správná cesta a uvede je na tu správnou cestu. Takže já si ho takhle představuju. Víš?
2: No, já si ho představuju třeba v hudební formě, protože když

0: v Blude. Tak ano. Tolik tedy informace, které se vám můžou pro dnešek hodit. Můžete někomu říct, že ty víš, že dneska slaví Dalibor, to je náš šéf, no tak na něj budeme dneska hodit.
1: Tak, teď už Alan Jackson a Martina McBride v písni Louisiana Woman, Mississippi Man.
0: Tak si hezky užijte spolu s námi, čeká vás i Karel Gott, už dávno dal jsem ti klíč.
1: Hezké ráno. Can't keep us apart, and there's too much love in this world.

0: Tak se pojďme podívat, jak to vypadá samozřejmě s dopravou. Ta doprava je v tuto chvíli problematická na Pražském okruhu ve směru na letiště. Lochovský tunel je uzavřen díky nadměrnému vozidlu, takže se nám tvoří dlouhé kolony. Pokud můžete, tak to někudy, alespoň pro tuto chvíli objeďte.
1: No, tak pokud míříte na letiště, že ano. Ta chvíli vám to letí, tak to samozřejmě není úplně ideální zpráva. Podíváme se na to, jak to vypadá s počasím, pokud zůstáváte a nikam neletíte. Tak počasí je v tuto chvíli docela, si myslím, že příjemné, protože počítáme s tím, že ty teploty polezou pěkně nahoru a venku nám svítí sluníčko, alespoň na mnoha místech České republiky, takže teploty od 8 zhruba do 12 stupňů.
0: Ano, jak bude třeba na takové Pálavě, to netušíme, abychom nebyli zase zavádějící.
1: O víkendu tam bylo nádherně.
0: To jsem slyšel, ano, slyšel. Takže si dáme kapelu Pozdní sběr a ti nás na tu Pálavu pozvou. A to díky té nadcházející písni, která se nám rozbíhá v 6 hodin a 43 minut.
1: Za malý okamžik taky budeme někoho probouzet, tak jestli máte volné palce, tak nám je držte, abychom se dovolali.
0: Hezké ráno.

0: Laciný na Country Rádiu.
1: 6 hodin 47 minut se někde rozezvoní telefon, jo? Někdo vám bude volat, ano, možná to bude Country Rádio.
2: Jsme to my, prosím vás, ano.
1: No ne vždycky, když teď zazvoní někde telefon, tak jsme to my. To zase tak, bych takhle neříkala úplně.
2: Olinko, voláme k vám, k vašim dnešním narozeninám s krásným přáním.
1: Tak snad Olinka slyší no, z rádia.
2: Vzhledem tomu, že
1: a řekne
2: máme...
1: si, kde mám telefon, někdo mi volá.
2: Vzhledem tomu, že ji máme probudit, tak nevím teda, jestli...
3: No,
1: dobré ráno, tady je Country Rádio, Katka s Vláďou, moc vás zdravíme, Olinko.
2: Dobrý den.
3: Ano, děkuju.
2: Nemáte za co, vy dnes slavíte, je to tak?
3: Ano, slavím.
2: Ano.
1: A už slavíte, anebo teprve se chystáte slavit?
3: Ne, já se teprve probouzím.
1: Vy se teprve probouzíte, no ale čeká vás asi velký den, ne?
3: No, veliký, pevný.
1: Takový veliký kulatý. Jo, přijde hodně lidí?
3: No, ta největší hostina bude v sobotu.
1: Jo, takhle. Samozřejmě. No ano. Samozřejmě, takže chystáte to na sobotu, ale dneska někdo taky určitě dorazí, že
3: určitě,
1: jo? Protože takové kulatiny, to se prostě nedá jen tak přejít a rozhodně na vás myslí celá vaši rodina a nechala tady takový dlouhý, krásný vzkaz pro vás. Tak chcete ho slyšet?
3: No určitě.
2: Tak je to krásné přání. Citujeme. Přejeme ti především pevné zdraví, ať jsi stále tak statečná, silná a výjimečná osobnost, jakou tě všichni známe.
1: Jo, že to je hezký. Děkujeme ti za vše.
3: Já taky moc děkuju.
1: No, ještě to pokračuje nádherně. Děkujeme ti za vše, co jsi pro nás během života udělala. Za lásku, podporu a obětavost. Máme tě všichni moc rádi a posíláme velkou pusu.
2: S láskou a úctou manžel Jarmil, dcery Oli a Luci, vnoučata a kamarádi z tramvajového světa. Máme vám zahrát písničku Všechno nejlepší od Nedvědu. Vás to dojalo trošičku, já se ani nedělám.
3: No moc.
1: Já mám taky husí kůži, to je prostě nádherný. Takhle na vás myslí a takhle o vás smýšlí, to je přece úplná nádhera. To ten den dneska opravdu začíná nádherně pro vás, ne?
3: To jo, a ještě sluníčko venku.
1: No, ještě sluníčko k tomu, no tak prostě dneska to bude parádní. A v sobotu se to úplně završí a bude to nejlepší.
2: Tak to ty přípravy půjdou pěkně od ruky. Užijte si narozky a posíláme písničku.
3: Tak já děkuju moc. A děkuju vám taky, děkuju moc.
1: Mějte se krásně, písnička je jenom pro vás, naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Věra Martinová, Rodeo jako svět, písnička krátce před sedmou.
1: Tak no a po sedmé hnedka po zprávách Rangers s písničkou Mám radost. Tak věříme, že i před tou sedmou máte radost, protože posloucháte Country Radio. My vás budíme do čtvrtku 4. června.
0: Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Country počasí.
1: Dnes bude zpočátku polojasno až skoro jasno, postupně bude přibývat oblačnosti a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme v ráji vodáků na Zlaté řece. Pro vodáky jde o největší zážitek na Sázavě. Kdo si troufne na úsek nazvaný Stvořidla mezi Světlou a Letčí, může se těšit na 5 náročných peřejí a skvělý zážitek v kraji proslaveném Jaroslavem Foglarem. Jenže v Sázavě je letos bohužel málo vody. Při letošním suchu je hladina pouze 30 cm vysoko. Na splutí je potřeba dvakrát víc. Pokud se tedy chystáte na vodu, na Sázavu, je potřeba s tím počítat. Letní prázdniny začnou už za necelý měsíc a to pro řadu studentů znamená možnost přivydělávat si na brigádě. Tradičně je o ně zájem v gastronomii, cestovním ruchu nebo například v zemědělství. Už teď jsou na pracovních portálech tisíce nabídek denně. Firmy poptávají hlavně brigádníky, kteří jsou ochotni během prázdnin pracovat delší dobu než třeba jen 2 týdny. Vrátíme se ještě k víkendu, protože se policisté vydali do ulic. Jak to dopadlo, to ví Luboš Dvořák.
2: Během parného víkendu se jičínští policisté zaměřili na rychlost v obcích a nestačili se divit. V Libáni, kde je předepsaná 40, jel řidič jednou tak rychleji, přesně 93 km v hodině. V Kbelnici kolem hospody Urumcajze to jel na 50 90. Oba řidiči byli bez alkoholu a nyní i bez řidičského oprávnění. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: Jak je to teď s vjezdem do centra Brna? To nám přiblíží Luděk.
3: V Brně začala platit nová pravidla pro vjezd do historického centra. Cílem je snížit dopravní zátěž v této části. Omezení se dotknou taxislužeb a kurýrních služeb. Novinkou budou v příštích měsících také výsuvné sloupky. Do historického centra nevjedou autem ani rozvozci jídel. Budou mít zákaz na zelný trh na Novobranskou, Jezuitskou i Rašínovu a ani v ulici Bašty se Bašty přivezené autem nedočkáte. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Praha a Liberec už příští týden přivítají exhibici špičkových stolních tenistů historie. Představí se Jan Ove Waldner a Jürgen Persson. Spolu s nimi pak i nejlepší čeští hráči. Dorazí vlastně nejlepší hráči posledních dekád, Iveta Vacenovská a Petr Korbel. Budou tu i legendy Milan Orlovský a Jindřich Panský. A nebo se můžeme těšit na osobnosti, které rovněž občas hrají stolní tenis. Třeba Antonín Panenka nebo tenistka Helena Suková. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: To byly Rangers.
1: Mám radost v 7 hodin a 6 minut, tak vás vítáme u toho čtvrtečního vysílání na Country Radio. Už máme krátce po 7 hodině. Je svátek slaví Dalibor, což je chlapec, který má spoustu různých zdrobnělin svého jména. A to je strašně pěkné, že mu říkají třeba Dalík, Dalek, Darek a tak podobně. Tak pokud nějakého Dalíka, Darka znáte, tak na něj dneska nezapomeňte, bude rád.
2: No a nezapomeňte ani na muziku, kterou vám v našem vysílání nabízíme. Je tu pestrá paleta interpretů, kteří se samozřejmě zapříčiní, aby i tu radost jste měli vy, naši posluchači. V nejbližších chvílích Jaroslav Samson Lenk, písnička Vášky, a nebude chybět třeba ani Michal Tučný, který bude zpívat na téma Báječné ženské.
1: No, znáš nějakou báječnou ženskou? Znáš nějakou báječnou ženskou, Vláďo?
2: Proč na sebe ukazuješ prstem?
1: Tak jenom bych jako zdůraznila.
2: Ano, jo? Samozřejmě, že znám, Kačí.

0: 7 hodin a 14 minut se dovíte, jak to vypadá na obloze, a nejenom tam, samozřejmě také trošku naťukneme nějakou aktualitu z dopravy, tak začínáme tou oblohou. Tady nám ten rozptyl, alespoň po ránu, ukazuje rozmezí od nějakých 8 do 12 stupňů Celsia. A obloha, tak ta je opravdu v skutku rozmanitá. Kdybyste měli pocit, že jsem třeba jako vykolejený, tak nejsem, protože dnes má být slunečno, déšť, polojasno, oblačno, zataženo, mlhy, mrholení a někdy i bouřky. Tohle všechno.
1: A někdy i sníh.
0: No, sníh určitě ne.
2: Aby jsme to měli kompletní právě, no, ten balíček.
0: Právě ty jsme to neskompletovali, takže teploty dnes dosáhnou na nějakých 28 stupňů Celsia, ale to až v těch pozdějších hodinách.
2: No a teď se sneseme z toho nebe zase na zem, konkrétně na D1, pakliže míříte z Prahy na Brno, tak vy jste na 158. kilometru se začala tvořit souvislá kolona kamionů, která se táhne v podstatě až do Brna. Tak je to docela asi teda dlouhá, že, štreka, tak s tím počítejte, že vás tam budou trošku limitovat.
0: Když se řekne, že přátelství je někdy víc než láska, tak to může vypadat trošku alibisticky, zvláště pak pro toho partnera nebo partnerku, kteří už nechtějí sdílet ten společný vzájemný život se svou partnerkou a řeknou, hele, budeme radí kamarádi, jo.
2: Možná třeba jenom prostor, jenom ložnici, protože strašně chrápe ten chlapec.
0: Petr Rezek, přátelství.

jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: 7 hodin a 20 minut míříme za velkou dobrotou. Velkou dobrotou. Vláďo, měl jsi někde tuhle tu dobrotu?
2: Myslíš sýr Nivu?
1: Ne.
2: Ne, Roquefort?
1: No.
2: Měl, ano, měl.
1: No a dokážeš porovnat chuť Roquefortu a Nivy?
2: Netuším, já si myslím, že je to velmi podobné.
1: No, je to velmi nepodobné. vlastně možná jenom tak na první pohled vypadají podobně tyhle ty dva sýry. A proč o nich mluvíme? Protože v roce 1070, když se podíváme do světa, tak v jeskyni nedaleko francouzského města Roquefort vyrobili první plesnivý sýr, který právě Roquefortem nazvali. Jo? A protože dříve prostě v dobách takzvaného temna, tak všichni taky chtěli jako mít plesnivý sýr tady u nás, tak se začala vyrábět Niva tady u nás v Česku a je to vlastně taková jakože alternativa levnější k tomu Roquefortu a myslím si, že jako mnozí z nás jí mají velmi rádi a rádi zapékají a dělají z ní kdesi cosi, jo, ale ten Roquefort je prostě vždycky jednička.
2: Ano a mně se na tom líbí, že Roquefort pronikl i do muziky, protože díky tomuto sýru máme festival Roquefort People vlastně.
1: Jo, tak to je trefné. Super, tak jdeme tak za nějakými oslovenci.
2: Ano, v roce 1931 se toho dnešního dne narodil Jan Zábrana, básník, prozaik, esejista a překladatel. V 50. letech psal hrabalovsky laděné prózy.
1: Podíváme se do roku 1964, protože tehdy se narodila skvělá herečka Veronika Jeníková, kterou jsme mohli vidět ve filmech Bonnie a Clyde nebo Oběti a vrazy.
2: V roce 1937 se narodil americký spisovatel Robert Fulghum. Popularitu si získal především svými knížečkami s drobnými úvahami. Nejznámější z jeho vlastně je Všechno, co jsem opravdu potřeboval najít, jsem se naučil v mateřské školce.
1: Řekni to správně, jak to je, ať si to všichni
2: Nejznámější z jeho statí je Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce.
1: A to je nádherná knížka, protože ten nadpis je strašně dlouhý a on se táhne přes celý přebal té knížky. Ano. Nádherná, opravdu, jestli můžu něco doporučit, tak tohle. V roce 1975 se narodila Angelina Jolie, americká filmová herečka.
2: No a dostáváme se k úmrtí. V roce 1410 zemřela Markéta Lucemburská, dcera Karla IV. Alžběty Pomořanské.
1: A v roce 1941 zemřel konstruktér a zakladatel firmy Java František Janeček.
2: Tolik dnešní data v datech.

0: Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno, přesně v 7:30, tak vlaky nám dneska nejezdí na trase Valmez Hostašovice, Náchod Václavice a Starkoš, Nýrsko Klatovy, Plzeň Nepomuk nebo Kralupy nad Vltavou Kladno Dubí. No a co se děje na silnicích? Na D1 si dávejte pozor, pakliže míříte na Brno z Prahy, od 155. kilometru vás nemine kolona, která se týká zatím pouze kamionu, ale v pozdějších chvílích se to samozřejmě týká i těch osobáků v levém pruhu. Pozor si dávejte i na silnici číslo 3, pakliže jedete z Prahy na Benešov, je to za sjezdem z D1, za Mirošovicemi v tom stoupání, tam stojí auto a není to úplně dobrá situace, není to v úplně přehledném úseku, tak s tím počítejte. Doprava za námi, za malý okamžik zprávy, také počasí a Aneto a Pavel Kaiser.

0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.
1: Country Rádio. Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
1: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
2: Hezké ráno. Zpřístupnit řeky lidem a vrátit život na jejich břehy. To je hlavní cíl nové koncepce rozvoje okolí Chrudimky a Labe, kterou připravuje pardubická radnice. Strategický dokument má ukázat, jak by se mohla nábřeží v budoucnu proměnit. O podobných plánech v Pardubicích úředníci mluví už spoustu let, ale výsledky nejsou vidět. Kandidát na primátora Ústí nad Labem za hnutí ANO a generální manažer ústeckého basketbalového klubu Tomáš Hrubý přišel o řidičský průkaz. Důvodem byla rychlá jízda. Na 50 mu policie naměřila skoro 100. V Nýrsku chtějí do září obnovit činnost městské policie. Aktuálně ve městě není ani jeden strážník. Radnice láká na náborový příspěvek. Prý mají už 4 zájemce. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno až jasno. Později bude oblačnosti od západu přibývat. Odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Včera jsme se stali cyklisty. Cyklisty dobrovolnými, nedobrovolnými, ale v každém případě každý z nás měl a možná i má nějaký ten bicykl, na kterým se prohání, anebo proháněl v dobách dříve minulých nebo dřívějších. My jsme se vás ptali, jak staré jízdní kolo máte.
2: Tak já třeba se přiznám, že jsem měla kolo, které jsem tak přemýšlela a říkala jsem si, ježiš, ale já teda to kolo, které už ho mám tak dlouho a jako pořád jako dobrý, ale pak jsem se na něm projela teďka nedávno a říkala jsem si, no to už úplně není dobrý a zjistila jsem, že mu je třeba takových 25 let, což mi přijde úplně strašné, protože si pamatuju přesně, kde jsem ho kupovala. A tak jsem si pořídila nové kolo. A to je teda úplně jiné poježděníčku, musím
1: tak,
2: říct.
1: To určitě. Já jsem takový staromilec. My jsme kdysi dávno koupili kolo jako velmi dobré, velmi drahé. Máme ho 30 let. A říkali jsme si, to by byla strašná škoda, to kolo prostě nějakým způsobem ho někam odložit. Tak jsme ho dali na repasování, včetně sedla, řetězů, výpletů, bužírek, tachometru a toho. No a ta
2: máte ho doma vystaveného v obýváku
1: a
2: nad gaučem.
1: Je nám líto na něm jezdit, protože ta cena za tu opravu a za veškeré náhradní díly byla tak astronomická, že možná...
2: Takhle se stavili vám nové kolo prostě.
1: V podstatě nám se stavili nové kolo, ale takový ten pocit toho zadosti učinění, že máme rádi věci, které jsou staré a kterých si vážíme, tak to splnilo.
2: Jo, dobře, no tak hlavně, že jste spokojení a že vám na té zdi něco visí. Tak Ladislava píše, moc ne. Takže není to moc staré kolo. V roce 2015 jsem byla nucena si koupit nové, protože mi u staré esky prasklo při brždění lanko. A protože to bylo ještě to staré, co nejelo ty tři převody, řekla jsem si, že si koupím lepší, je skvělé, ale moc mi nevyhovují řidítka. Berany by byly lepší, jo, tam se člověk víc jako položí a víc to jede třeba z kopce.
1: Jo? Musím zkusit si koupím barany a pak budu jezdit jako o závod. Danuše nám napsala, ahojky, já nevím, já mám kolo pod chýni. Měla jsem jí moc ráda a kolo uchovávám jako relikvii. Myslím, že má takových 30 až 40 let.
2: Libor napsal, že má starého dobrého favorita z roku 1983. Ne to auto, ano. Favorita normálně kolo.
1: Napsal nám Michal, ahoj, a to jsme u podobného příspěvku. Já mám doma kolo Eska. Tu jsem dostal ke svým 15 letům od rodičů. Tenkrát mělo berany a já jsem před holkama byl jednička, protože takové kolo v té době nikdo neměl. Vzhledem k tomu, že už mi je 70 let, tak si myslím, že nemusíme počítat, jak to kolo je staré. Dodnes ho mám rád.
2: No krásný, ale tenkrát byly berany. Jako vím, že to jako kdo měl berany, tak byl frajer. Jako
1: no, tak je docela možné, když měl berany, tak se tím pádem seznámím třeba se svou budoucí manželkou. Takže kolu vděčí za jejich krásný.
2: Dělal na ní berany.
1: Yeah.

0: S Country rádiem na cestách.
1: No a když jsme s Country rádiem na cestách, tak na té cestě zůstaneme, protože tu máme problém, který je na D5, je to z Plzně do Prahy. Tady opatrně za Berounem ve stoupání na 15. kilometru stojí odstavený kamion. Pruce se zde brzdí a musí se vybočovat. A nejenom doprava, ale i počasí, jak je to aktuálně v tuto chvíli.
2: No tak když jsme si to dali takhle se znělkou, jo?
1: Ano.
2: Dopravy, tak si to dáme i se znělkou počasí. Co ty na to?
1: Já jsem pro.
2: Tak.
0: Country počasí.
2: Ať to máme prostě pěkně, jo? Tak dneska to počasí bude úplně fantastické, 23 až 28 stupňů Celsia, ale nemělo by být vlastně takové horko. Myslím, že pocitově bude trošku méně, protože bude polojasno, mělo by se potom trošku jako zamračit a měly by přibít i nějaké ty bouřánky.
1: Ano, tak teď se oblečte přeci jenom malinko tepleji, protože rozmezí je od nějakých 8 do 12 stupňů.
2: Tak vám přejeme pěkné ráno z Country rádiem. Za chvilku už tady máme naši takovou vědomostní soutěž.

0: poznáte, kdo jsem?
1: No a budeme hádat. Ve hře je Deštník Country Rádia, který se vám na mnoha místech České republiky dnes možná bude hodit, protože to počasí je takové, jak jsme si samozřejmě řekli, trošku rozmarné, vančurovské. No a já se ptám, Kačka odpovídá, pět otázek, pět odpovědí. Když nám zavoláte a uhádnete, o jaké osobnosti si povídáme, tak zmíněný Deštník je váš. Mohu se tě ptát, Kačka?
2: Jo, jenom připomenu telefonní číslo pro někoho, kdo nás třeba poslouchá poprvé, 210 323 333. Pakliže budete vědět, nebo si budete tak trošku jistí, anebo to budete chtít střelit, tak tahle je příležitost jenom pro vás. Tak jdeme to.
1: Tak nezačneme od narození, ale začneme první otázkou o studiích. Co jste vystudoval nebo vystudovala?
2: Školu kresby a propagační grafiky. Své studium jsem dokončila ve škole volné a užité grafiky.
1: A dokončila. Takže malířka?
2: Spíše ilustrátorka, hlavně knížek pro děti.
1: Dobře, a kolik těch ilustrovaných knih máte na svém kontě?
2: No, už jich bude 250.
1: Cože, 250? Byla jste, to je neskutečné číslo, byla jste za některou z těch knih oceněna?
2: Ano, získala jsem řadu ocenění za nejkrásnější knížku. Podílela jsem se taky i na světové výstavě v Bruselu v roce 1958.
1: Tak já se přiznám, že pořád trošku tápu. Jinými slovy, prozradila byste nám alespoň některou z těch mnoha vámi ilustrovaných knih?
2: Tak myslím si, že už budete doma. Tak jednu vám řeknu. Honzíkova cesta.
1: Tak, já už možná tuším, nebo zcela stoprocentně vím. Teď je otázkou, jestli to ví, nebo alespoň tuší naši posluchači Country Rádia.
2: Country Rádio, dobré ráno.
3: Dobrý den.
2: Tak dobrý povídejte. Den. O kom jsme si povídali?
3: Paní Helena z Batlíková.
2: Dneska to bylo jednoduché, nebo ne?
3: No, tak docela jo.
2: Docela jo. A co bylo to, co jste si řekl? A teď já zavolám, protože já to vím. No,
3: protože to byla kniha pro děti. Jak jste říkal, že to bylo pro děti, tak
2: byla
3: to kniha napověděl. A manželka taky říkala, že to tak je.
2: Máte, takže jste společně hádali.
1: Máte nějakou oblíbenou knihu ilustrovanou paní z Matlíkovou doma?
3: No, tak máme ještě nějaký starší knížky, ano.
2: Určitě, já myslím, že spoustu dětských knížek má spousta z nás doma, tak gratulujeme za Helenu z Matlíkovou.
3: Děkujeme
2: máte jeden
3: moc.
2: Krásný deštník.
3: Dneska to bylo poprvé, to už jsem se tolikrát snažil, nikdy to nevyšlo.
2: No vidíte, dneska to zrovna vyšlo, tak vám gratulujeme, no, tak máte hezký den.
3: Zrovinka tu mám knížečku.
1: Ano.
3: Martinkova čítanka, dvě klubička pohádek.
1: Ano,
2: vidíte,
1: přesně.
2: No tak paráda, i takhle rychle jste to doma našli. Tak skvělý, tak gratulujeme ještě jednou, užijte si deštník a jste skvělý i s maní manželkou.
1: Pozdravujte.
3: Moc děkuju.
1: Teď už muzika, 7:52.

0: Jumbo Jet, Pavel Dobeš v našem vysílání. Za chvilku 8, tak budou tady zprávy s Tomášem Adamcem.
1: No a po celé opět kačká vládě a samozřejmě nebude chybět ani ta muzika, která na vás čeká. Aby byla rodné údolí.
0: Tak hezký poslech a pěkné čtvrteční ráno.
2: Country počasí.
3: Dnes bude zpočátku polojasno až skoro jasno, postupně bude přibývat oblačnosti a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na tak trochu sladké téma. Počasí v uplynulých týdnech potrápilo pěstitele jahod po celé zemi. Přesto už na většině míst běží, nebo právě začínají samozběry a úroda je podle farmářů slušná. Výhodou je určitě cena. Některé supermarkety totiž prodávají kilo jahod i za skoro 200 korun. Už přes 70 tisíc lidí se nechalo dobrovolně zapsat do rejstříku vyloučených hazardních hráčů. Těm provozovatelé nesmí umožnit sázet, jinak jim hrozí značná sankce. Většina gamblerů se na seznamu ocitne z rozhodnutí úřadu. Přibývá ale i těch, kteří se tak sami chtějí své závislosti zbavit. Letošní klimatologické jaro v České republice bylo nadprůměrně teplé a současně nejsušší od roku 1961. Od začátku března do konce května spadlo v úhrnu jen 89 mm srážek, což bylo 57% normálu z let 1991 až 2020. Co třeba plavba lodí? Luboš Dvořák má pro nás tip.
2: Vyhlídková loď s otevřenou horní palubou zahájila plavební sezónu v novém přístavišti v Brandýse nad Labem. Plavidlo Svatý Václav pendluje s cestujícími mezi Brandýsem nad Labem, Probošskými jezery a Čelákovicemi. Během letních měsíců by se nabídka mohla ještě rozšířit o trasu směrem na Mělník nebo do Poděbrad. Luboš Dvořák, Polabí.
1: Po Brně jezdí seniorbus a podle Savany je oblíbený.
3: Brněnský seniorbus má za sebou už téměř 200 tisíc jízd. Už 10 let vozí seniory a lidi se zdravotním postižením k lékaři na nákupy či za volnočasovými aktivitami a zájem o službu roste. Město proto plánuje její rozšíření o další vozy. Podnik se jí snaží co nejvíce zpřístupnit i lidem s omezenou pohyblivostí. Dva vozy jsou vybaveny i plošinou pro vozíčkáře. Loděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: A ještě atletika. Na dnešním meetingu atletické diamantové ligy v Římě závodí 4 čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů, Lourdes Gloria Manuel. Vedle ní vstoupí do venkovní sezony také tyčkařka Amálie Švabíková. Další start v sezóně čeká oštěpaře Jakuba Vadlejcha a výškaře Jana Štefelu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Babi Rivlo zpíval o tom, že se s námi loučí. Ano, objevovala se v té předcházející písni slova naschledanou. To opět platí samozřejmě pro Kačku a Vláďu, protože i v této hodině budeme vašimi společníky a nebudeme v tom sami.
1: Určitě nebudeme říkat naschledanou, ale spíš vám řekneme dobrý den a vítáme vás. Ahoj a zdravíme vás všechny při čtvrtečním vysílání Country Radia. Nabídneme vám muziku. Jestli vás zajímá něco konkrétního, tak vězte, že Malina Brothers, Johnny Horton, Jitka Vrbová, Honza Vyčítal. Tak to je jenom taková malá ukázka toho, na co se můžete těšit v této hodině. A co se mluveného slova týče, tak tady bude třeba pořad Pod lupou, kde budeme mít jednu herečku.
0: No, neprozradíme, jakou tahle ta informace přijde právě po již zmíněných hudebních interpretech. Také nakousneme počasí, pochopitelně mrkneme i na silnice a v druhé polovině té dnešní hodiny si někdo z vás bude chtít s námi může zaspívat.
1: No a když nakousneme to počasí, tak jakou má dneska chuť, Vláďo?
0: Takovou trošku nahořklou, protože všudy přítomné.
2: Stop,

0: Nordsleska. Tak samozřejmě na sever Aljašky jsme se vypravili díky předcházející písni. Jak to bude vypadat s počasím u nás, řekneme si právě teď.
1: No tak počasí si myslím, že nebude jako na Aljašce dneska. Dneska by mělo být to počasí docela přívětivé, teploty až 28 stupňů Celsia a postupně nám od rána pěkně šplhají nahoru, aby asi dosáhli těch výšin takzvaný pík, to znamená takový ten vrchol, ten nastane někdy odpoledne k těch 28, by samozřejmě nemělo být na všech místech, ale už teď je kolem 16-17 stupňů.
0: Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy se stala na 24. kilometru dopravní nehoda. Přijíždí se do kolony a kolona se tvoří už na 29. kilometru za sjezdem na Roudnici. Tak v tomto místě opatrně.
1: Určitě, dávejte si pozor i na to, co pro vás chystáme, ale to už nemusíte být tak opatrní, protože my pro vás nemáme nic, co by vás nějak mělo vyděsit po ránu.
0: Ano, tak bílá plášť vám určitě udělá radost v podání Jitky Vrbové ve 8:15.
1: Tak hezké ráno.

0: pod lupou.
1: 4. června roku 1964 se narodila jedna dáma. No, tenkrát to nebyla dáma, bylo to prostě malé miminko. A nikdo ještě nevěděl, co z toho miminka vyroste. A vyrostla z něj krásná dáma, česká herečka Veronika Jeníková. Dneska slaví narozeniny.
2: Přejeme samozřejmě všechno nejlepší a pojďme si o Veronice něco málo povědět. Vystudovala hudebně dramatický obor na státní konzervatoři, absolvovala ho v roce 1984.
1: Již během studií obsadil režisér Karel Kachyňa do hlavní dívčí role ve filmu Pozor, vizita.
2: První angažmá získala v Kladenském divadle od roku 1987, následně hrála v městských divadlích pražských ABC.
1: Po 20 letech opustila právě městská divadla pražská a je na volné noze. Hraje třeba v divadle na Jezerce a také s divadelní společností Háta.
2: No, tolik tedy divadlo, ty už si nakousla ten krásný film Pozor, vizita, v těch filmech ještě budeme pokračovat. Veronika Jeníková si zahrála třeba jednu z filmových rolí ve filmu Antonyho Šance, Zdivočelá země, Rozpuštěný a vypuštěný, Oběti a vrazy, anebo Bony a klid.
1: Z televize je známa především rolí Vendulky ze seriálu Ordinace v Růžové zahradě.
2: Ve 23 letech se vdala za kolegu z Kladenského divadla, se kterým má 3 děti, Lukáše a dceru Kamilu.
1: Takže 2.
2: 2. Možná je 3. na cestě. Jan, no...
1: Tak jako můžeme se zeptat, zavoláme Veronice Jeníkové. Tak Veroniko, přejeme všechno nejlepší.
2: K ještě nenarozenému děťátku. Teď už on zavíčítal skupina Greenhorns.
1: Tak to ani sama možná ani neví.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: 8.26, dobré ráno, je čtvrtek 4. června, tak se podíváme, jak pak nám dneska jezdí, respektive spíše nejezdí vlaky na konkrétních trasách. Nýrsko-Klatovy, Náchod, Václavice a Starkoč, Valmez, Hostašovice nebo Praha-Bubny, Praha-Masarykovo nádraží. Tak tady se na několika místech prostě nesvezete, ale pojedete autobusovou dopravou, takže ta náhradní prostě funguje jako vždycky. Podíváme se i na silnice, protože máme tam hned několik dopravních kolizí. Ano, je čtvrtek, ale i takhle po ránu se nemůžete vyhnout některým úsekům, tak pokud jste na Radlické, jste ve směru na Radlickou v Praze, tak víte, že tam se bouralo, takže tam to bude opravdu velmi komplikované a tam se to úplně nedá obět, tak s tím počítejte, jsou tam 3 havarované osobní vozy. Bouralo se v Praze ještě v ulice U Županských a také ve Štěpařské a v Údolní. Počítejte s tím, že máme komplikaci v podobě 2 osobáků v sobě i v ulici k Běchovicům. Když vyrazíme mimo Prahu, tak se bouralo třeba v Liberci v ulici Zhořelecké. Pokud i vy jste aktuálně za volantem, někam míříte a říkáte si, teda tady se to pěkně zasekalo, tady jsme v pěkné koloně, pěkné brindě, tak zavolejte 210 323 333, to je linka sem k nám do studia. Přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirou.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Majitelé nemovitostí už letos odvedli na dani z nemovitých věcí více než 15 miliard korun. Oproti stejnému období loňského roku stát vybral asi o 246 milionů korun více. Francouzského dodavatele elektronických komponent do pasů a osobních průkazů částečně vlastní dvě čínské firmy, na které Spojené státy uvalily obchodní omezení kvůli obavám o národní bezpečnost. Mezi odběratele společnosti patří i Česká státní tiskárna cenin. Používá její komponenty při výrobě občanských průkazů. Vodárny na Břeclavsku začaly omezovat využívání pitné vody z veřejného vodovodu. Na jihu Moravy je totiž i přes občasné deště z poslední doby dlouhodobě sucho a roste spotřeba vody. Letos začalo opatření platit mnohem dříve než v minulých letech. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno až jasno, později bude oblačnosti od západu přibývat. Odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
0: Country Fontana 2026.
2: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska je ten celý den o Daliborech, což je mužské křestní jméno, které právě dnes je vepsáno v kalendáři, a to znamená, že kluci s tímto jménem dneska slaví. Já myslím, že by dneska mohli dostat i volno v práci, ne?
2: Ano, co, Vládě? Souhlasím.
1: Já, hele, Daliborové, jestli se chystáte třeba na odpolední, tak máte volno, nebojte.
2: No, otázkou je, jestli to bude mít třeba, když nás poslouchá nějaký Daliborův šéf, nějaký relevantní dopad na to, že jim dá volno.
1: No, tak když to řekne, že to říkali v rádiu, jo, tak co se řekne v rádiu, ano. To platí.
2: Kdo je tady Dalibor? Okamžitě domů.
1: Tak a všichni se přihlásí a to je prázdno.
2: A Maruška taky třeba, že dalej nic, dobře.
1: To je moje druhé jméno. Dalibor je mužské křestní jméno slovanského původu a vzniklo složením výrazu pro dále a také pro boj. Takže je to takový oddalovač boje, vidíš, ten se prostě nikdy nechce přijít, nikdy prostě vždycky je tak nějak mezi. Jo?
2: Tak.
1: Není tam ani tam.
2: No, také známe operu Dalibor, autorem je Bedřich Smetana.
1: No, každý ji nezná.
2: No, tak napsali v roce 1868 a děj této opery zpracovává českou legendu o rytíři Daliborovi z Kozojet, který byl koncem 15. století, kdy vládl Vladislav II. Jagellonský, vězněn na Pražském hradě. Od toho věž Daliborka, že?
1: Jo, vidíš, já myslím, že to stejně jako většina lidí nezná, teda operu Dalibor.
2: A určitě.
1: Málo kdo na ní byl, ale teď jste se zase o ní něco mohli dozvědět. Vládě, vidíte, jaká myslivna.
2: Ano, v kalendáři máme další jméno, které by dnes mohlo být uvolněno z práce. Tím jménem je Fatima, i když u nás moc rozšířené není, jejich kolem 57. Jedná se o arabské jméno a znamená velbloudí mládě.
1: Jo, tak prosím vás, jestli se jmenujete Fatima nebo Dalibor,

někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

0: Here we come a ladder number 29 in. What are you going to get for him? I'm a 25 to get 30 now. Five, would it be to five another $40 on the make it a 40 now? Five, would it be to five, make it a five? Yes, five now, $60 on the will to give me 60 now. Five, would it be to five another...
1: Tak to byla velikánská rychlost. To byl Leroy Van Dijk ve vysílání Country Rady, ale vy tuhle písničku znáte i v češtině.
2: Ano, od Michala Tučného.
1: Od Michala Tučného. Co ale neznáte a co možná zatím nevíte, pakliže třeba usedáte za volant a míříte na D8, tak počítejte, že ve směru z Ústí na Prahu máme na D8 u Roudnice kolonu. Začíná nám na 29. kilometru a táhne se až na 24. Tak prostě na 5 kilometrů.
2: Když si v rámci dopravy u těch čísel, tak u těch čísel zůstaneme alespoň s teplotami, které se váží k tomuto času, aktuálně tedy k ránu. V rozmezí od 8 do 12 stupňů během dne by měly vystoupat na krásných letních 28 stupňů Celsia. No a oboha, na některých místech oblačno, na jiných zataženo, na dalších slunečno, na jiných zase mlha. Vyberte si.
1: Vyberte si, ale někde už je teď třeba 18 i 19 stupňů Celsia, takže prostě to počasí je takové různorodé, ale dneska v podstatě by mělo být fajn, jako
2: ano.
1: Včera.
2: Tak různorodé není naše telefonní číslo, které je 210 323 333, a pokud jste s námi ještě nespívali, tak to telefonní číslo můžete vytočit, protože za chviličku na někoho z vás to zpívání, respektive dospívávání písně určitě čeká.
1: A nebojte, my vám když tak pomůžeme.

0: Dospíváš to?
1: Za 10 minut bude 9. hodina, je tady naše oblíbená soutěž, ve které vy můžete zpívat a vyspívat si nějakou pěknou cenu. My už máme někoho na lince. Hezké ráno přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Mirek.
1: Tak Mirku, jste trošku nervózní?
3: Já nevím, asi jo.
1: No, asi jo.
3: Zkuste, nervózní.
1: Jo, zkuste dát teďka tu ruku, ve které nedržíte telefon před sebe a schválně, jestli se trochu chvěje.
2: Nechvěje, ne.
3: Ani ne.
1: No, já bych řekla, že malinko se chvěje, ale...
3: Trošku, jo,
1: no, tak vidíte.
2: Výhodou je, že ruce k tomu zpívání určitě potřebovat nebudete a nebudete muset zpívat ani Bůh ví, jak čistě. Tam jde vyloženě o část textace a když se chytíte i v rámci melodie, tak to nebude mít chybu. Jste připraven?
1: Jo, ta ukázka je kraťoučka, ale já si myslím, že vy prostě okamžitě budete vědět a okamžitě se napojíte, jo? My se napojíme s váma, když tak, jo?
2: Jdeme na to.
1: Tak poslouchejte.
4: Zlezdi na mě tupě zíra.
3: U tézoru černá díra. Na. Ještě, jak je to dál ty slova?
2: To nemusíte, to dobrý.
1: Po trezoru černá díra. Vlaďo,
2: poznám tedy dneska, že tam potom pod něco schází.
3: Jo, to
2: vidíte, já evidentně taky ne, jo, ale nějak jsme se snažili chytit.
1: No, ale vidíte, ale takhle nám to stačí, jo. Takhle, ano. Vy jste se chytil, jo, a pak dál jste nevěděl a dělal jste ne.
2: No, ono to sice není černá díra, ale velká díra, že jo, ale to jako nevadí. Tak.
1: Ale každá velká díra je černá.
3: Na ukázka u pelíšku ve filmu, no.
2: Jo, přesně, trefil jste se, jste báječnej, šikovný a dokonce jste i zpíval.
1: Takže my si teď... A dokonce jste i zpíval. No,
2: a docela pěkně. My si ten trezor teď dáme v podání Karla Gotta pěkně celý a vy jste si u nás vyspíval Triko Country Rádia.
1: Tak gratulujeme, mějte se fajn a naslyšenou.
3: Taky, naschánu.

0: Banks of Ohio. Tak od této písničky jsme se odpíchli v podstatě do dnešního dopoledne, ještě tedy aktuálně ne, protože máme 8 hodin z 8.50 minut, no a po celé nás už čeká dopolední vysílání vztahující se k 4. červnu s Kačkou a s Vláďou.
1: Tak Vláďa si trochu zahrál na gymnastu, že se odpíchne. Dovedete si to představit, že se Vláďa odpíchne, má takový ten, takovou tu dlouhou hůl, jak běží, běží, odpíchne se.
0: No jako skok do výšky, že? To by byla tyčka s tyčkou, skáču společně teď, která by přeletěla dřív. Dobře. No,
1: tak si takový sportovní antitalent, to by asi nebyl buchý jaký výkon. Tak po 9. to už ale bude opravdový velký výkon. A od Petra Spáleného znáte určitě písničku Obyčejný muž, nebo od Epidemie Nouzový kód, tak ty uslyšíte.
0: Obě jsou o mě, Obyčejný muž a Nouzový kód.
1: Tak přejeme hezké ráno.
2: Country počasí.
3: Dnes bude zpočátku polojasno až skoro jasno, postupně bude přibývat oblačnosti a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Česko má podle vědců z projektu Intersucho letos za sebou už druhé extrémní období. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech velmi velké. Například zemědělci na Pelhřimovsku už teď vědí, že letošní sklizeň nebude nijak bohatá. Středočeský a jihočeský kraj propojí od 1. července dopravní systémy Pražské integrované dopravy a nově vznikající jihočeský systém iDeska. Cestující budou moci využívat jednotné jízdné napříč kraji a snadněji kombinovat vlakovou i autobusovou dopravu. S jízdenkami Pražské integrované dopravy budou moci cestovat například až do Tábora, Plané nad Lužnicí nebo Orlíku nad Vltavou. S jihočeským tarifem se dostanou do Benešova, Sedlčan, Vlašimi nebo třeba Příbrami. Změny se dotknou i organizace některých autobusových linek. Na soutěž Vesnice roku si posvítil Honza Navrátil.
2: O jubilejní 30. ročník soutěže Vesnice roku je rekordní zájem. Přihlásilo se celkem 245 obcí, z toho 13 ze Středočeského kraje. Nejvíce přihlášených pochází z Ústeckého kraje, odkud se do soutěže zapojilo celkem 28 obcí. Po hodnocení krajských kol proběhne v září vyhlášení hlavních vítězů. Například Kladensko letos reprezentují dva zástupci, jsou to Hopšovice a Řisuty. Honza Navrátil, Kladensko.
1: V horkých dnech je potřeba dávat si pozor i na některá zvířata.
3: Teplé počasí kromě lidí ocenili také mnozí živočichové. Slunění na vyhřátých místech si užívají například hadi, mezi nimi také zmije. Plazí problém řeší i město Kunštát na Blanensku. Zmíjím se totiž zalíbilo v chatové oblasti Kohoutov. Místní by se proto měli mít na pozoru a dodržovat bezpečnostní zásady. Zmije obecná patří mezi kriticky ohrožené, zvláště chráněné druhy. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
0: Sport.
1: Tady je včerejší volejbal. Nečekaným vítězstvím 3-0 nad domácí Čínou zahájili české volejbalistky Ligu národů, ve které mezi elitou loni debutovali. Aktuálně šestý tým světového žebříčku porazili poprvé. A ještě dodám, že holky dominovaly po setech 25-20, 25-20 a 26-24. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: epidemie a jejich nouzový kód, tak tahle ta kapela zazní v Ostravě na Country Fontáně. Můžete se těšit na opravdu mimořádné vystoupení. My už jsme je s Vláďou viděli.
1: Ano.
0: A je to prostě, to je strašně dobrá energie, která z nich jde. A prostě ta muzika, to je vždycky prostě jim to ladí, jsou perfektní, stejně jako ostatní interpreti, kteří vystoupí na Country Fontánách, a to nejenom v Ostravě, protože chystáme pro vás Country Fontánu v Brně i v Praze a už se to blíží. Ta nejbližší je v Praze 13.6. No a potom pokračujeme, že v Brně
1: ano,
0: je 12. a 13.
1: Přesně. No a v Ostravě 20. června. Konec konců i vy si můžete vysoutěžit nějaký ten lístek. Máme tady zavedené soutěže o dvě volné vstupenky. Pak, když uslyšíte v našem vysílání Country Rádia takový speciální kód, který už všichni dobře znáte a zavoláte jako první, tak dvě vstupenky na libovolnou fontánu na těchto třech místech může být váš.
0: No a pokud nebudete mít štěstí, tak samozřejmě lístky jsou stále v prodeji a můžete si je koupit na countryradio.cz. Vlastně na pár prokliků prostě budete mít jistotu doma a jistotu i skvělé zábavy a hezké muziky.
1: No a tyto důležité informace jste se dověděli 12. minutu po 9. hodině dopolední. Dnes máme v kalendáři 4. června, mimo jiné svátek slaví Dalibor a Kačka s Vláďou přejí krásný den.
0: Chystáme pro vás muziku. Cestáři, Praha, budou i Animals v našem vysílání.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Každý z nás na sobě nosí nejrůznější artefakty, které nám přibližují a podněcují takové ty věci, které s naším životem určitě souvisí. V mládí to jsou pleny, v pozdějším věku možná také potom, a mezi tím nastává doba...
2: Období bez plen.
1: Období bez plen. Ano, a nosíme nejrůznější věci, které nám připomínají věci, které se vztahují k určitým událostem. Pak, když jsme trampíci, tak nosíme samozřejmě taková ta zvadla, že a všechny tyhle...
2: A tak nosíme zelené
1: ano,
2: pleny.
1: No, pokud holdujeme třeba cyklistice, tak jako máme třeba na řetisku malé kolo cyklistické. Nebo, jo, to jsou takové ty věci, které máme rádi, talismany, amulety, bez kterých se prostě neobejdeme. Ale také máme při svazku manželském na své levé ruce na prsteničku prstýnek.
2: Alespoň v ten den, že?
1: A
2: někteří to vydrží jenom ten den a pak si ho sundají, protože si na to nemůžou zvyknout.
1: A nebo z jiných důvodů, pánové.
2: A bývají to většinou muži. Jo? No. Většinou muži, jak nejsou zvyklí prostě nosit prsteny, tak žena si na to zvykne, ne?
1: Není to pravda. Znám spoustu žen, které si sundávají prstinky.
2: No jo, ale to je z jiných důvodů,
1: Ne, to je z důvodu třeba špatně se mi v tom umývá nádobí, špatně se mi v tom pere, vadí mi to třeba při sázení kytek. Těch důvodů může být celá řada. Blbý je, když opak ten prstinek třeba nemůžou najít.
2: No,
1: a teď manžel se ptá, kde je ten prstýnek? Já jsem si ho sundala, protože jsem byla okopávat.
2: Nechala jsem ho na nočním stolku, ale ne doma.
1: Tak, ano, takže otázka na dnešní téma ranního otazníku je víc než jasná.
2: No, ta otázka totiž není o tom, jestli nosíte snubák, ale je o tom, proč už nenosíte snubák. Proč ano. Už ho na té ruce nemáte? Tak těch důvodů může být taky celá řada, jakože jedním z nich je třeba rozvod, jo? Takže konečně jste si zase oddechli.
1: A tak to je takové to radikální určení situace, že jo?
2: No, ale těch důvodů, proč už ho nenosíte, protože celá řada lidí to nenosí. A vždycky takoví ti svobodní vždycky okukují ty ruce, jestli jako můžou teda nebo nemůžou. A podle té ruky určují, jestli jako jo nebo ne.
1: A blbě se to odhaduje v zimě, že jo, když nosíte rukavice třeba.
2: Proč vás můžete se sundat rukavice?
1: Nebo když je někdo zdravotně handikapovaný třeba, že chybí mu ruka, jsem myslel. Tak
2: nosí snubák třeba na krku, na řetízku, Vládě.
1: Vlastně pravda, ztratil jsem kvůli tobě hlavu, že jo, by se také dalo říct, takže pak už jenom krk se snubákem. Dobrý, Eliška Kotlínová, my se těšíme na vaše odpovědi.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat na dopravu v 9 hodin a 32 minut. Začneme výlukami vlaků. Dneska nepojedete vlakem na trase Kolín Kutná Hora. Svezete se tam autobusem stejně jako mezi Fulnekem a Suchdolem nad Odrou, nebo mezi Nýrskem a Klatovy a také na trase Valmez Hostašovice. To jsou vlakové výluky, které prostě budou platit ještě několik dnů, tak s tím počítejte, že prostě to dělat nebude. Tak podíváme se i na dopravu, jak to tam aktuálně vypadá. Máme problémy a to konkrétně na silnici 1/35 v Litomyšli. Právě tam se bouralo. Komplikace čekejte i v České Lípě v ulici Liberecká nebo na D1 na 216. kilometru ve směru na Brno. I tam máme komplikaci v podobě dopravní kolize a to hned dvou osobáků. Průjezd je tam se zvýšenou opatrností, neboť se nejezdí v levém jízdním pruhu. Doprava za námi, tak si dáme nějakou muziku. Máte chuť na Pavla Bobka a písničku Má dívka N? Pokud ano, zůstaňte s námi.
2: Country Radio.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Radia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
5: Country rádio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
5: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
5: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
5: Aha.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Necelé dvě minuty před 9:45 tu pro vás máme takzvané vyhodnocení ranního otazníku na Country Rádiu. Mm-hmm.
2: Proč už nenosíte snubák? Samozřejmě tím nechceme nikoho nabádat, abyste si ho sundali, i když k tomu mohou vést nějaké pragmatické důvody, ke kterým se dostaneme, a to i díky vašim příspěvkům, které samozřejmě o tomto tématu bez pochyby hovoří. Tak proč ten snubák nenosíte? My děkujeme a jdeme se na některé z těch příspěvků podívat.
1: Tak napsal nám Václav Havel, ale to bude asi jiný Václav Havel, protože mě žádná nikdy nedostala. Rozumíš
2: jo,
1: tomu?
2: To dost srádal v životě teda, ne? Jo, takhle on myslel do svazku manželského.
1: No jasně, no tak to záleží, jestli jste rádal, ano. To nevíme. No, třeba je to dobře.
2: Ano, napsal nám třeba Luděk, dobrý den přeji, tak já ji mám ve vitríně, ale na co se vymluví drahá, tak to jsem opravdu zvědav.
1: Ať nám napíše drahá, aby jsme to věděli všichni právě. Tak napsala nám i Květa, snubák nenosím z důvodu, že už jsem 33 roků rozvedená. A nic na tom nemíním měnit.
2: To bylo velmi razantní.
1: Napsala spokojená Květa.
2: Krásný příspěvek přišel od Ivany, ta píše, snubní prstýnek jsem začala nosit až v důchodu. Protože jsem celý život pracovala u malých, nemocných nebo jinak postižených dětí. A každý šperk je pro ně nebezpečný. Takže nejen prstýnek, ale ani náramky či řetízky. Ale teď už nosím snubní prstýnky moc ráda. Dokonce dva. Protože mě manžel před lety požádal v katedrále svatého Pavla v našem milovaném Londýně o obnovení slibu věrnosti. No a jsme spolu už 50 let a je to čím dál krásnější, napsala nám Ivana a je to moc hezký příspěvek.
1: No teda, počkej, to mě vlastně nikdy nenapadlo, že když se vlastně odehrají jakoby dvě svatby, když se jakoby takhle obnovuje ten manželský slib, že se vlastně dává další nějaký snubní prsten.
2: Slyším to poprvé v životě, je to možná nějaká anomálie, nebo je to možná fakt, já tedy s tím tuhletu zkušenost nemám, byť svatba v kostele proběhla, ale...
1: No a měl jsi další svatbu, jakože ne. Obnovení slibu?
2: No ano, tak... ano.
1: To jste měli?
2: Ano, přesně tak. A nikdo po nás druhý prstínek nepožadoval, nevím.
1: Takhle žena ho třeba požadovala a ty si to nesplnil, jako chápeš, teď jako míček byl na tvé straně, Vladimíre.
2: Když tak
1: jsi se přiznal.
2: Napište nám své poznatky, jak to vlastně s tím druhým prstínkem při svatbě v kostele je. To mě by to zajímalo teda moc.
1: No, možná si něco prošvihnul, Vláďo. No, vidíš, jako co ty jako se všechno nedozvíš. Ano. Tak ahojte opičáci, se snubákem se to má tak. Odložil jsem ho. Neb jsem si myslel, že mám alergii na zlato. Pak jsem ale zjistil, že alergii opravdu mám, ale na ženu. Vyléčený, spokojený a bez náznaku alergie 20 let. Tento léčebný proces doporučuji všem alergikům.
2: No.
1: To je takové jako hořko-sladké.
2: Je to takové hořko-sladké, na jednu stranu vtipné, ale mně se ku příkladu opravdu strašně moc líbil, že 50 let je to čím dál krásnější. Takže Ivanko, kdybyste se nám ozvala, máte u nás nějaký
1: další prstýnek.
2: Další prstýnek, budete mít tři. Ozvěte se a děkujeme za vaše příspěvky.
1: Tady už je Ivan Mládek a Zelenáči. Berunka teče, ptáčku, ptáčku.

Ahoj, všechny zdraví Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: Tantry počasí.
1: Dnes bude zpočátku polojasno až skoro jasno, postupně bude přibývat oblačnosti a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů.

0: Prirádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme v ráji vodáků na Zlaté řece. Pro vodáky jde o největší zážitek na Sázavě. Kdo si troufne na úsek nazvaný Stvořidla mezi Světlou a Letčí, může se těšit na 5 náročných peřejí a skvělý zážitek v kraji proslaveném Jaroslavem Foglarem. Jenže v Sázavě je letos bohužel málo vody. Při letošním suchu je hladina pouze 30 cm vysoko. Na splutí je potřeba dvakrát víc. Pokud se tedy chystáte na vodu, na Sázavu, je potřeba s tím počítat. Letní prázdniny začnou už za necelý měsíc a to pro řadu studentů znamená možnost přivydělávat si na brigádě. Tradičně je o ně zájem v gastronomii, cestovním ruchu nebo například v zemědělství. Už teď jsou na pracovních portálech tisíce nabídek denně. Firmy poptávají hlavně brigádníky, kteří jsou ochotni během prázdnin pracovat delší dobu než třeba jen 2 týdny. Vrátíme se ještě k víkendu, protože se policisté vydali do ulic. Jak to dopadlo, to ví Luboš Dvořák.
2: Během parného víkendu se jičínští policisté zaměřili na rychlost v obcích a nestačili se divit. V Libáni, kde je předepsaná 40, jel řidič jednou tak rychleji, přesně 93 km v hodině. V Kbelnici kolem hospody Urumcajze to jel na 50-90. Oba řidiči byli bez alkoholu a nyní i bez řidičského oprávnění. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: Jak je to teď s vjezdem do centra Brna? To nám přiblíží Luděk.
3: V Brně začala platit nová pravidla pro vjezd do historického centra. Cílem je snížit dopravní zátěž v této části. Omezení se dotknou taxislužeb a kurýrních služeb. Novinkou budou v příštích měsících také výsuvné sloupky. Do historického centra nevjedou autem ani rozvozci jídel. Budou mít zákaz na zelný trh na Novobranskou, Jezuitskou i Rašínovu a ani v ulici Bašty se Bašty přivezené autem nedočkáte. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Praha a Liberec už příští týden přivítají exhibici špičkových stolních tenistů historie. Představí se Jan Ove Waldner a Jürgen Persson. Spolu s nimi pak i nejlepší čeští hráči. Dorazí vlastně nejlepší hráči posledních dekád. Iveta Vacenovská a Petr Korbel. Budou to i legendy Milan Orlovský a Jindřich Panský. A nebo se můžeme těšit na osobnosti, které rovněž občas hrají stolní tenis. Třeba Antonín Panenka nebo tenistka Helena Suková. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Po 10. hodině vám krásné čtvrteční dopoledne přeje Milan Schmidt, Michal Tučný a Waterloo, tak to znáte tuhle písničku. A ta další se jmenovala Naše máma, možná už ji také znáte, možná ji teprve poznáváte, hrála kapela Gentlemani. A jestli vás tahle ta muzika baví, pak byste měli vědět, že už dnes v poledním menu budeme soutěžit právě o CDčko této skvělé kapely. Jinak v této hodině je před námi hodně pohybu, vyrazíme na pochod s klubem českých turistů a Petrem Teringlem a také si dáme tuláckou stezku z muziky, potom X-meni, Hobousáci, Tony Joch a taky Hank Williams junior. Příjemný poslech.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Je tady další, teď už červnový pochod. Ve čtvrtek 4. června pozve nás opět Petr Teringl z Klubu českých turistů v Praze. Petře, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak jak vypadá další pochod?
2: Další pochod je poněkud delší, obvykle mají podvečerní pochody, tak mezi 6 a 9 kilometry. Pochod, který je ve čtvrtek 4. června, má téměř 10 kilometrů. Jmenuje se Lesy a parky Košíř, Motola a Smíchova. Startuje na náměstí Kinských na Smíchově před prodejnou MAP v tradičním čase mezi 4. a 6. Trasa vede přes zahrady pod Petřínem, na Hřebenka, potom pod Palatou a přes Kalku, přes hlavní plzeňskou silnici na Cibulku, kde je romantická rozhledna a pár dalších zajímavých, hezkých věcí. Potom vede přes Šmuklířku a Měchurku na Malvazinky, kde je cíl. No a protože ta trasa je kousek delší než obvykle, naše podvečeráky bývají, můžu slíbit, že v cíli počkáme i na ty, kteří na pochod vyrazí až ke konci startovního okna. Můžu to slíbit určitě, protože sám budu v cíli a cíl je v hospodě, takže se mi bude čekat příjemně.
1: To jasně, tomu věřím. Takže pojďme to ještě sumarizovat. Ve čtvrtek kam?
2: Ve čtvrtek 4. června pochod Lesy a parky Košíř, start na náměstí Kinských na Smíchově, tradičně mezi 4. a 6.
1: Tak jo, děkujeme Petře, hezkou procházku přejeme a brzy naslyšenou.
2: Díky a nashledanou.

ona se smála, on držel to GPS v hlavě plný.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme si dát pár dopravních informací. Máme tady náhradní autobusovou dopravu mezi stanicemi Roudnice nad Labem Bříza Obec a v obráceném směru na trati 096 z Libochovic do Roudnice nad Labem. Protože v úseku Straškov Roudnice nad Labem se porouchalo vozidlo, proto nahrazení autobusy. Teď tu máme dálnice a pohled na ně. Takže D8 na 7. kilometru ve směru na Prahu, stala se tam dopravní nehoda, neprůjezdný je levý jízdní pruh a osobní auto s dodávkou tam stojí. Na D10 na 1. kilometru ve směru na Prahu probíhá vyšetřování nehody osobního auta s motocyklem. Na místě jsou záchranáři, takže i tady se připravte na problémy a zdržení. A do třetice D1 323. kilometr ve směru na Ostravu. Velký klacek na vozovce je tady napsáno. No tak asi větev nějaká spadla z nějakého auta, které vezlo odřezky stromů, takže buďte opatrní, ať se vám to nespříčí pod autem a nezpůsobíte si nějakou škodu nebo ještě něco horšího. Takže koukejte před sebe a přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: Zdravím posluchače Country Rádia a zvu vás všechny na pražskou i brněnskou Country Fontánu 2026, kde vám zaspívám do ouška a už teď ladím kytaru. Váš Míreček Palček.
1: Kněžná fialinko,

našem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností, ať

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Srdečně zdravím nejen všechny tuláky a tulačky, ale i ostatní posluchače. Dnešní tip na výlet bude zámek Veselí nad Úhlavou v Plzeňském kraji. Zámek ve Veselí, dnes části Janovic nad Úhlavou, se nachází při pravé straně silnice vedoucí z Janovic na Běhařov. Ve vsi Veselí již ve druhé polovině 14. století existoval samostatný statek a předpokládá se, že i tvrz. Ta stála na vyvýšeném místě. Od jihovýchodu byla chráněná záplavovým územím Úhlavy, kde byly založeny rybníky. Od severu a západu byla chráněna příkopem. Zjištěné zbytky obvodového zdiva, které jsou součástí zámku, jsou datovány do 16. století a nacházejí se na ploše o rozměrech 30x13 metrů. Zámek byl tedy postaven právě na místě bývalé tvrze ve druhé polovině 19. století. Obvodové zdivo tvrze se tak stalo jeho základem. K západnímu průčelí byl přistaven objekt s plochou střechou, cimbuřím a věžičkami. Na severovýchodní straně byla postavena třípatrová osmiboká věž s ochozem v nejvyšším patře. Vzhled zámku se od jeho výstavby prakticky zásadně nezměnil, protože všechny pozdější úpravy byly zaměřeny na změny vnitřního uspořádání. Friedrichstadion Tannhausen, který tvrz přestavil na zámek, panství vlastnil až do roku 1885. Pak se majitelé střídali. Poslední majitel před rokem 1940 byl židovského původu. V roce 1941 byl zámek proto zkonfiskován Němci. Po válce se hledal majitel či oprávnění dědic až do roku 1948. Po roce 1948 se zámek stal majetkem československého státu. Byl využíván zemědělskými podniky jako kanceláře a později byl upraven i na byty. Dnes je zámek v soukromém vlastnictví zahraničních vlastníků a postupně se rozpadá. Je ve velmi špatném stavu, zcela bez údržby a mění se ve zříceninu. Více informací o zámku ve Veselí nad Úhlavou najdete například na webu hrady.cz. Dobrou náladu a pěkný den vám přeje Vít Pěkný.

0: No tohle je písnička, která neomrzí. Helena Maršálková, Pacifik, Karlínský nábřeží. Prostě to se poslouchá pořád krásně a hezky. Pokud posloucháte Country Radio pozorně, tak jste si možná všimli, že jsme vás už včera zvali na vystoupení Pacifiku, rovnou na dvě vystoupení do Malostranské besedy, také na festival Borofest a bude jich určitě více a více. A já to říkám hlavně proto, že teď je před námi 11. hodina, kdy Tomáš Adamec bude mít pozvánky Country Radia na nejrůznější akce. A už asi pomalu jistě včetně fontány, protože ta už je hodně, hodně blízko, takže jestli nemáte ještě lístky na fontánu, tak o tom dlouho nepřemýšlejte, protože pokud jako uvažujete o tom, že půjdete, tak je rozhodně výhodnější si koupit lístky v předprodeji za zvýhodněnou cenu než potom na místě, tak na našich stránkách najdete nejenom to, kdo kde hraje, ale právě i místo, jak si koupit tedy v předprodeji ten lístek. No, to je výzva jenom pro ty, které opravdu zajímá tahle ta naše parádní disciplína, to znamená festival Country Fontana. No a teď už předpověď počasí a pak pozvánky za kulturou na mnoho dalších míst.
1: Country počasí.
2: Dnes bude zpočátku polojasno až skoro jasno, postupně bude přibývat oblačnosti a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na Muzafest 2026 v kempu u zámku Meziměstí u Broumova, festival autorské tvorby, propojující hudebníky, organizátory a veřejnost. Těšit se můžete na pohodovou atmosféru a kvalitní program, a to už tento pátek 5. a sobotu 6. června. Chystá se 11. ročník setkání amatérských kapel Country Sešlost v sobotu 6. června od 13 hodin v restauraci Orlov u Příbramy. Vystoupí tam kapely Bonanza, Prokoplá Kánoe, Daniels, Bird Band, Lazaret, Rosa Band, Marion a Fanda Tomášek a Přátelé. V sobotu 13. června od 11 hodin se sejdeme v kempu pod mostem ve Skochovicích na country festivalu Wander pod mostem. Vystoupí Štěpán Rak, Hana Lounová, Zelenáči, Rudolfinum, Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Pacific, Holokrci a Hobous Revival Alva. U rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné v sobotu 13. června od 15 hodin zahrají Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno. Tolik pozvánky a Tereza Jandová. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách pod odkazem Kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Nožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní. Jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader. Řeci přidej, kyste saber, to jsme poslední. Brzo rezignoval,

Tak to byla naprostá klasika, Pavel Dobeš a Zapomenutý trumf. Tomáš Adamec nám nějak zkrásnil, tak pochopitelně místo něj přišla Tereska, která nám předvedla tedy jak předpověď počasí, tak také pozvánky za kulturou. Děkujeme za to. No a co nás čeká dál v téhleté hodině? Z muziky vybírám Viliho Nilsna, Folk Team, Mirka Hoffmana a nebo třeba Jiřího Zmoška. No a potom z těch informací bych vám nabídl pozvánku do pěkného klubu. Co vy na to? Když už jsme byli u těch kulturních pozvánek, tak třeba ještě doplním nějakou další, která by vás mohla zajímat. Když jsem sliboval Mirka Hoffmana a Jiřího Zmoška, tak už teď si dáme dvě písničky, a sice Už mi lásko není 20 let a pak taky Hey Joe. No a potom už ta pozvánka. Takže příjemný poslech vám přeji a Jiří Zmožek už začíná hrát a zpívat. Příjemný poslech a krásný čtvrtek s datem 4. června.

35 a že to moc krásná léta jsou. Říkal jsem si,

0: Kukátkem Country Rádia.
1: V rámci tohoto Kukátka je tady další pozvánka do hezkého country klubu a tak vám mohu říci, že na telefonu je Dáša Kocorková. Ahoj Dášo.
2: Ahoj Milane, já tě zdravím a zároveň zdravím i všechny posluchači Country Rádia.
1: My tě taky zdravíme a kam nás pozveš, na kdy a na co?
2: No, ráda bych vás pozvala k nám do našeho country klubu v Rosochaci na akci, která se koná 13.6.2026 od 18 hodin. No a přijedou k nám dvě báječné kapely, a to Tomáš Průša Band, a to bys asi možná mohl, Milane, znát, viď?
1: Trochu toho, trochu. Doufám, trochu, že je poznám, dlouho jsem je neviděl.
2: To budem taky rádi. No a druhá kapela je kapela Niagara.
1: To znamená, že to bude zase večer plný folku Niagara, nevím, to bude spíš trampská muzika podle názvu, nebo jak to vidíš?
2: Ano.
1: Jo, trampská,
2: takže jak to vidím, ano.
1: Trampírna a folk, ano, to si užijeme krásně a možná teda pojďme ještě nějaké podrobnosti k tomu, od kdy do kdy, kde přesně.
2: Jasně, dobře, já bych vám ještě chtěla dodat, že aby ti, kdo k nám přijdou, věděli, co u nás čeká, takže je to přetančení, překvapení, tombola a samozřejmostí je zase naše občerstvení. A máme pro ně ještě jednu informaci, že v areálu klubu máme připravené i venkovní posezení s krásným výhledem na hladinu zámeckého rybníka.
1: Hezky.
2: A pokud si tedy budete chtít užít v sobotní večer, zatančit si a pobavit se, čeká vás zajímavý večerní program. No a mně už nic jiného nezbývá, než že se na vás kočičáci z country klubu v Rosochaci moc těší. A další informace o našich akcích najdete na www.kkcountryclub.cz. A loučím se s váma naším klubovým pozdravem. Čauky, mňauky a ahoj.
1: Děkujeme za hezký pozdrav, děkujeme i za pozvánku. Já v rychlosti zopakuji 13.6. kapely Niagara Tomáš Průša Band v country klubu v Rosochaci a mohu ti slíbit, že já tam budu. Nevím jak ostatní, ale já přijdu.
2: Budeme se těšit a děkuji. Taky. Ahoj.
1: Ahojky, ahoj. Čau.

Jsem obyčejnej pakrák a bourám starý Ústí 9 let. Mám ženu a 2 děti, klukovi jsou 3 a holce 5. Mají rádi most a řeku a v zimě hej na bílej chlapuchy. Holka chce bejt cowboy a kluk, že bude dělat do hutí. No nemají z toho rozum a kdo ví, kam je osud zavane. Mají na zahrádce písek a často mlsaj švesky spadané. Leč nemají ani zdání, co do písku se denně ukládá. A na ty modrý švesky, že kdo ví, jakej sajrajt napadá. Ještě, že naše máma zná jednu paní, co zná školníka. A ten ví vždycky nejlíp to, co se jinak nahlas neříká. Že občas přijdou týdny, kdy mají školky v okna zavřený. A děti nesmějí nikam, no aspoň nemají boty podřený.

a po hřišti se honí a na lavičky sedá k svačinám. Ten neví, kdy svý děti neviditelný mu dává v šanc. A že vlastně denně o jejich zdraví hraje pasiánc. Prej 2000 ročně, co berem místo masek plynovejch. Mají vyvážit ty jedy, co člověk denně místo vzduchu vdejch.

byť pracující nejsou a pořád mají v obě půlky plic. Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Bohužel rok mi schází,

0: jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu jste mi nevzali. Jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu jste mi nevzali.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Také dnes počítejte s tím, že jsou nějaké výluky. Nýrsko Klatovy, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Náchod, Václavice a Starkoč, Valmec, Hostašovice a Jaroměřice nad Rokytnou, Okřížky. To jsou místa, kde byste dnes měli přesedat na autobusy v rámci takzvaných polodenních výluk, to znamená zhruba do 16. hodiny. No a teď se dívám pro vás ještě na dálnice a tam vidím, že teď aktuálně D10 na prvním kilometru ve směru na Prahu, stále se tam řeší ta havárie osobního auta s motocyklem, tak to je stále ještě aktuální, tam dávejte pozor. Jinak to vypadá, že další dopravní nehody nepřibyly, ale mám tu třeba porouchaná vozidla na D1, jedno stojí na 23. kilometru ve směru na Prahu, aspoň to tak vypadá, že je to 23. kilometr, myslím, že ano, nebo 30. možná ve směru na Brno porouchané vozidlo. Pak tu mám další varování, že se tvoří kolona mezi 144. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu, je to nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu, tak to se dalo očekávat. A když jsme u těch porouchaných vozidel, tak kromě toho, které tedy je na 30. kilometru ve směru na Brno, tak právě na 18. kilometru ve směru na Prahu, jak jsem zmiňoval, stojí další odstavené osobní auto a je to vlastně zhruba v místech, kde se také pracuje na dálnici, tak tam dávejte pozor, tam to může být také třeba složitější. Často se nám tvoří kolona i na dálnici D5, koukám na to, jak to vypadá na příjezdu do Prahy a vidím, že je tam skutečně hustý provoz, 9 kilometrů ve směru na Prahu stojící a tvořící se kolona vozidel. Buďte připraveni na problém. Na 4. kilometru ve směru na Plzeň pak zase očekávejte porouchané vozidlo. Tak, tolik pohled na dálnice pro tuto chvíli, já vám přeji šťastnou cestu.
3: Country Radio.
4: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
5: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
6: Jo.
5: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
4: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
7: Nohama stírám rosu na kolejích.
2: Ježišmarja, to je paráda.
4: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country.

0: Tak máme 11 hodin 49 minut, pomalu jistě nám končí dopoledne, před námi je ještě nějaká muzika, kterou si dáme, ale také kromě muziky nás čeká jedna pozvánka, no a ta pozvánka je na zítřejší ráno, protože Láďa pro vás má připraveno něco, o čem se bude hovořit mezi 6 a 10. Tak jestli patříte k ranním ptáčatům, poslouchejte a už se pomalu třeba připravujte.
1: Jsou malé, červené a vonavé. Ano, jahody. Když se řekne jahody, tak našim se napadne spousta dobrot spojených právě s tímto ovocem. No a právě o jahodách, respektive o samozběru této dobroty, si budeme povídat hned zítra. Těší se na vás Kačka s Láďou.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude přibývat od západu oblačnosti. Odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme od 23 do 27 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo, déšť nebo přehánky a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 22 stupňů.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na tak trochu sladké téma. Počasí v uplynulých týdnech potrápilo pěstitele jahod po celé zemi. Přesto už na většině míst běží, nebo právě začínají samosběry a úroda je podle farmářů slušná. Výhodou je určitě cena. Některé supermarkety totiž prodávají kilo jahod i za skoro 200 korun. Už přes 70 tisíc lidí se nechalo dobrovolně zapsat do rejstříku vyloučených hazardních hráčů. Těm provozovatelé nesmí umožnit sázet, jinak jim hrozí značná sankce. Většina gamblerů se na seznamu ocitne z rozhodnutí úřadu. Přibývá ale i těch, kteří se tak sami chtějí své závislosti zbavit. Letošní klimatologické jaro v České republice bylo nadprůměrně teplé a současně nejsušší od roku 1961. Od začátku března do konce května spadlo v úhrnu jen 89 mm srážek, což bylo 57% normálu z let 1991 až 2020. Co třeba plavba lodí? Luboš Dvořák má pro nás tip.
2: Vyhlídková loď s otevřenou horní palubou zahájila plavební sezónu v novém přístavišti v Brandýse nad Labem. Plavidlo Svatý Václav pendluje s cestujícími mezi Brandýsem nad Labem, Probošskými jezery a Čelákovicemi. Během letních měsíců by se nabídka mohla ještě rozšířit o trasu směrem na Mělník nebo do Poděbrad. Luboš Dvořák, Polabí.
1: Po Brně jezdí seniorbus a podle Savany je oblíbený.
3: Brněnský seniorbus má za sebou už téměř 200 tisíc jízd. Už 10 let vozí seniory a lidi se zdravotním postižením k lékaři na nákupy či za volnočasovými aktivitami a zájem o službu roste. Město proto plánuje její rozšíření o další vozy. Podnik se jí snaží co nejvíce zpřístupnit i lidem s omezenou pohyblivostí. Dva vozy jsou vybaveny i plošinou pro vozíčkáře. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: A ještě atletika. Na dnešním meetingu atletické diamantové ligy v Římě závodí 4 čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Vedle ní vstoupí do venkovní sezony také tyčkařka Amálie Švabíková. Další start v sezóně čeká oštěpaře Jakuba Vadlejcha a výškaře Jana Štefelu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.
4: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen s ním. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak půdku mustý řekl,

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

Kdo tmy řídí, ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já si koupil kvér a před kasou s ním mával, a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců

Jo, tak to je velká jízda. Míša Lajchta, Pražce. No, tak jsme si poslechli tuhletu skvělou píseň popolední a je tady polední menu. Já vám přeji dobrou chuť k obědu a také držím palce všem, kteří budou soutěžit v soutěži, která je před náma. Jinak jsem mimochodem moc rád, že jsem tak nějak obklopen muzikou umělců, které jednak rád poslouchám a jednak vám je rád připomínám, protože například Míša Lajcht a skupina COP, to jsou ti, kteří se objeví na pražské fontáně úplně nečekaně a nově, zaskočí tam vlastně a zastoupí za Romana Horkého a Kamelot, když Roman Horký je nemocný, ale Míša Lajcht se také objeví se svým synem Bertem už velmi brzy na parníku Country Rádia, kde mimochodem byla včera Pavlína Jíšová se svojí dcerou Adélou a se svým, nebo s jejím manželem Oldou. No a kromě jiného Pavlína Jíšová bude za chvíli zpívat taky s Michalem Tučným. Tak se mi to takhle všechno jako uzavírá pěkně a musím říci, že včera ta atmosféra byla nádherná. Děkuji všem, kdo přišli. Dneska je tam Toník Joch, no, taky je vyprodáno, ale ještě jsou tam některá volná místa na jiné plavby, tak můžete na našich stránkách hledat a připojit se. Třeba zrovna na Míšu Lajchta a na Berta, myslím, že v první týden v červenci tam ještě nějaké místečko je. No, k tomu se třeba dostaneme ještě během dne. Já mám teď před sebou nové album skupiny Gentlemani a to dám tomu, kdo správně odpoví na to, co je společným znakem třech písní, které jsou teď před námi. Bude zpívat Michal Tučný a zmiňovaná Pavlínka Jíšová. Pak Vítek Tučný a pak Paběrky. Takže zase dobrá společnost, tak jestli rádi soutěžíte, jestli se rádi bavíte, tak pojďte do toho.

0: Tak paběrky dospívaly, předtím Vítek Tučný, předtím Michal Tučný, jeho bratr a taky Pavlínka Jíšová. A já věřím tomu, že vy s vašimi schopnostmi, protože už soutěž dobře znáte, tak víte už teď přesně, jaká je správná odpověď. Ovšem, samozřejmě volat by měli hlavně ti, kteří by chtěli získat CDčko skupiny Gentlemani, protože to je dnes cena pro ty, kteří odpoví správně. Takže telefon číslo 210 323 333 je volné, někdo hned volá, tak vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Rádio.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak, tam nám trošku do toho mluví to rádio, nějaký chlap, slyším ho tam. Jo, tak když takhle to stáhnete, tak to bude krásně, teď se budeme slyšet hezky. Tak, kdo pak se nám dovolal?
1: Zuzka.
0: Zuzka, tak. A Zuzko, co myslíte, že je tam společným tajemstvím ve těch třech písničkách?
1: Číslo dva.
0: Jak myslíte číslo dva? Jakože dvojka se tam objevuje.
1: Dvojka.
0: Ne, to je Zuzko, bohužel ne, to není ono. Hledáme jiné tajemství, je mi líto. Tak jsme to zkusili, děkuju vám a přeji vám dobrou chuť k obědu. Naschledanou, naschle. Tak dvojka to není, jestli tam zazněla, to jsem si ani nevšiml, že by tam byla dvojka. No a možný to je, možný je všechno. Já jsem se soustředil právě na to téma, které tam já ho vidím, takže pro mě je to vždycky jaké zavádějící. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak kdo se dovolal teď?
2: Roman ze Šumavy.
0: Romane ze Šumavy, co tam vy vidíte jako společné tajemství?
2: Já tam viděl, nebo slyším stíny.
0: Přesně tak, stíny. Je to tak. Dokonce i v názvu té třetí písničky se to objevuje. Protáhlej dlouhý stín zpívali paběrky, ale jinak tam bylo to všechno o stínu, ano. Je to tak, to je to správné slovo a pro vás to znamená, že album Gentlemanů poputuje na vaši adresu. Znáte Gentlemany? Zachytil jste to tady u nás v Country Rádiu?
2: No, poslouchám vás, ale takhle nevím, honem si nespomenu.
0: Jasně. No, my jsme dlouho nehráli, protože oni vlastně neměli žádný nosič, ale po letech se jim podařilo to dát teď dohromady a je to kapela opravdu hvězdná. Na bicí tam hraje Dáda Gondík a třeba taky Bohouš Josef a Michal Cerman tam zpívá, známý zpěvák. No, jsou tam prostě výborní muzikanti a je to skvělá taková westernová muzika, takže snad vám to udělá radost. Vydržte mi chviličku na telefonu a já vám řeknu, co a jak, jo?
2: Děkuju.
0: Já taky děkuju. No jinak, přátelé, my pokračujeme dál v poledním menu a víte co? Teď nás Ivan Mládek pošle, no teď víte kam.
3: Polední menu na Country Rádiu.

Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve

0: A než se snoubenci vyjádří, prosím další pár.
1: Tak to jsme byli na chviličku na svatbě s Naďou Urbánkovou a Karlem Kahovcem a teď se podíváme na jmeniny. Dnes je 4. června, svátek má Dalibor. Znáte nějakého? Já ano, znám třeba Dalibora Gondíka, s tím jsem si nedávno zahrál na jedné akci, protože je to kromě toho, že je to herec a tedy moderátor, tak je to skvělý muzikant a bubeník, čímž se zase vracíme zpátky k těm gentlemanům, protože právě gentlemani tam na bubenickém postu se střídá Dalibor Gondík a společně s ní Bohuš Josef. Já jsem měl tu možnost si jednu písničku na takové akci s Dádou zahrát, takže pokud nás poslouchá, kdyby náhodou poslouchal Country Radio, tak pro něj gratulace k dnešnímu svátku, všechno nejlepší. Jinak ale pokud znáte vy nějakého Dádu ve svém okolí, tak na něj rozhodně nezapomeňte a já posílám hezkou písničku, kterou nehrajeme zas tak často, ale je naprosto skvělá a zpívá ji Slávek Janoušek a je to tak nějak o chlapech a ženských možná taky, ale hlavně tedy o zralém věku, tak pojďme na to.
2: Je to tak krásný, být starý, zdravej a navíc zábavnej.

0: Modré nebe, skvělá píseň na závěr dnešního poledního menu. A musím říci, že Tonda Joch dneska bude na parníku Country Rádia. Pro dnešní den je vyprodáno, ale pokud byste chtěli třeba vysloveně na Tondu vyrazit, tak ta možnost tady je, protože ještě jsou s Karlem Macálkou psáni také na říjen a tam ještě nějaké lístky budou. Jinak dnes tam tedy dorazí Tonda Joch, Karel Macálka a Lukáš Moravec, takové to známé trio, které návštěvníci parníku už znají. Hraje jim to skvěle, jim to zpívá, takže já se moc těším, že si to užijeme. Teď už jsou před námi další zprávy Country Rádia, včetně předpovědi počasí, a nezapomeňte, že nejen parníkem živ je člověk, ale také jsme živi fontánami a ještě nezazněl tedy v mém vysílání výherní signál. A já tak nějak odhaduji, že mezi 13. a 14. by to mohlo být, tak poslouchejte pozorně, ať nic neprošvihnete.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude přibývat od západu oblačnosti. Odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme od 23 do 27 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo, déšť nebo přehánky a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 22 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme v ráji vodáků na Zlaté řece. Pro vodáky jde o největší zážitek na Sázavě. Kdo si troufne na úsek nazvaný Stvořidla mezi Světlou a Letčí, může se těšit na 5 náročných peřejí a skvělý zážitek v kraji proslaveném Jaroslavem Foglarem. Jenže v Sázavě je letos bohužel málo vody. Při letošním suchu je hladina pouze 30 cm vysoko. Na splutí je potřeba dvakrát víc. Pokud se tedy chystáte na vodu, na Sázavu, je potřeba s tím počítat. Letní prázdniny začnou už za necelý měsíc a to pro řadu studentů znamená možnost přivydělávat si na brigádě. Tradičně je o ně zájem v gastronomii, cestovním ruchu nebo například v zemědělství. Už teď jsou na pracovních portálech tisíce nabídek denně. Firmy poptávají hlavně brigádníky, kteří jsou ochotni během prázdnin pracovat delší dobu než třeba jen 2 týdny. Vrátíme se ještě k víkendu, protože se policisté vydali do ulic. Jak to dopadlo, to ví Luboš Dvořák.
2: Během parného víkendu se jičínští policisté zaměřili na rychlost v obcích a nestačili se divit. V Libáni, kde je předepsaná 40, jel řidič jednou tak rychleji, přesně 93 km v hodině. V Kbelnici kolem hospody Urumcajze to jel na 50-90. Oba řidiči byli bez alkoholu a nyní i bez řidičského oprávnění. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: Jak je to teď s vjezdem do centra Brna? To nám přiblíží Luděk.
3: V Brně začala platit nová pravidla pro vjezd do historického centra. Cílem je snížit dopravní zátěž v této části. Omezení se dotknou taxislužeb a kurýrních služeb. Novinkou budou v příštích měsících také výsuvné sloupky. Do historického centra nevjedou autem ani rozvozci jídel. Budou mít zákaz na zelený trh na Novobranskou, Jezuitskou i Rašínovu a ani v ulici Bašty se Bašty přivezené autem nedočkáte. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Praha a Liberec už příští týden přivítají exhibici špičkových stolních tenistů historie. Představí se Jan Ove Waldner a Jürgen Persson. Spolu s nimi pak i nejlepší čeští hráči. Dorazí vlastně nejlepší hráči posledních dekád. Iveta Vacenovská a Petr Korbel. Budou to i legendy Milan Orlovský a Jindřich Panský. A nebo se můžeme těšit na osobnosti, které rovněž občas hrají stolní tenis. Třeba Antonín Panenka nebo tenistka Helena Suková. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
4: Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

harmonika tesnou píseň zpívá do přísvitu hvězd. Jak ta píseň zní, mnohý z nich to ví.

elektronikou, s kytarou rozechvělou, se všech nejlepší kapelou svou, kam mě ptáci povedou.

Tak tohle byl Petr Kocman jako kovboj s harmonikou. Když jsem u Petra Kocmana, mám pro vás dobrou zprávu pro všechny jeho příznivce, kromě toho, že se také objeví na parníku Country Rádia už velmi brzo, tak hlavně bude mým hostem v pořadu Srdcem v Country v červnovém, to znamená v pondělí 8., to je vlastně za pár dnů, v 19 hodin v premiéře si můžete poslechnout povídání s Petrem Kocmanem. No a na co se ho chci zeptat, jaká budou témata, no tak tam je to celkem jasné, Petr Kocman se přednedávnem stal večerním moderátorem Country Rádia, takže přestože ta předchozí zkušenost s jeho pořadem Country je všechno, co se mi líbí, tady byla, tak tohle je přece jenom trošičku jiné, takže se zeptám, jak se adaptoval. Nemůže chybět muzika, nemůže chybět jeho spolupráce s Greenhorny, jeho spolupráce se skupinou Vokobere, jeho spolupráce s Nedvědy, budu se ho ptát určitě na to, kde se cítí, v jaké kapele dobře, navážeme také na jeho kapelu, kterou jsme právě teď slyšeli v písni Cowboy s harmonikou, parádně se šlapanou partičku, no a Porta bude také tématem, zkrátka takové normální muzikantské povídání, tak jestli chcete být u toho a máte rádi jeho hlas, tak v pondělí v 19 hodin Srdcem v Country. O fontánách už jsem mluvil, může zaznít kdykoliv výherní signál, čeká nás i nějaká pozvánka na hezké místo za hezkou muzikou, anebo třeba alespoň na to prožít nějaké pěkné chvíle, takže i tak by měla vypadat hodina mezi 13. a 14. Tak neodcházejte nikam daleko, zůstaňte s námi, protože čeká vás jak muzika domácí, tak třeba i zahraniční, a když zahraniční, no tak opravdový mistr teď tuto chvíli a krásná písnička Streets of Laredo. No ano, Marty Robbins. Hezký poslech.

moc brzy, a tak mám dost času napsat ti na nebe s ponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám.

0: No, tohle to je skvělá píseň Elvira, ale v podání nejen The Oak Ridge Boys, ale také společně s tou vokální kapelou Home Free. Krásně jim to zpívá, jen co je pravda, ale důležité je, co zaznělo před písničkou a vy už jste na to reagovali, takže já v tuto chvíli beru telefon a přeji vám dobrý den, tady je Milan.
1: Dobrý den, tady taky Milan.
0: Tak Milane, těší mě, zdravím. Otázka, která musí přijít, i když asi je nepodstatná, proč pak nám voláte?
1: No, kvůli lístkám na fontánu.
0: Ano, přesně tak. A voláte na správné místo a ve správný čas. Jste první, kdo se dovolal po výherním signálu. A znamená to jediné, že získáváte dvě vstupenky na fontánu. A teď mi ještě řekněte, kam byste chtěli jít.
1: No, samozřejmě do Prahy.
0: Do Prahy. Voláte z Prahy teda, takže do Prahy, jo. Dobře, no tak je to vaše přání je nám tak nějak rozkazem a už tam píšu Praha, mám to tam. Já vás poprosím, vydržte chviličku ještě na telefonu, já si dopíšu adresu a všechny ty věci potřebné a tím je to dáno, ano?
1: Jo, dobře.
0: Tak jo, zatím naslyšenou. A my jedeme dál. Přátelé, takhle je to jednoduché. Prostě posloucháte Country Radio, když zazní výherní signál, tak zavoláte a jste s náma na fontáně.
2: Přátelé dobré muziky, moc se těšíme na pražskou Country Fontánu. Pavel Kopřiva z brněnského folk týmu.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak zase troška dopravních informací. Mám tady na trati 318 nějaký problém. Jeseník, Krnov, Mikulovice, Zlaté hory. V úseku Krnov, Jindřichov, ve Slezsku je porucha vozidla a znamená to, že mezi těmito stanicemi je zavedena obousměrně náhradní autobusová doprava. Pohled na dálnice mi teď říká, že D11, 42. kilometr ve směru na Hradec Králové, je silnice uzavřena. Došlo tam k nehodě, je tam havarované vozidlo a sice autobus trefil nějakou světelnou šipku, takže tam se to bude vyšetřovat a nějakou dobu to tam bude uzavřené, tak počítejte s velkými problémy v těchto místech. Další věc, která by nás měla zajímat, je D1, exit 15, sjezd ve směru na Ostravu. I tam je havárie nákladního a osobního auta. To se také bude řešit. D2, 32,5 km ve směru na Bratislavu, pozor na předmět na vozovce. A D1 ještě jednou 94. km ve směru na Prahu, nákladňák s osobákem v sobě. Tak to je zatím asi všechno z těch aktuálních. Pochopitelně musíme k tomu také dodat jedním dechem, že se nám tvoří kolony, to už asi víte. Jednu takovou kolonu najdete na D1 mezi 225. a 220. km ve směru na Brno. Ale pozor na kolonu i v obráceném směru na Ostravu mezi 158. a 196. kilometrem. Tolik D1. Ovšem pohled na D5 mi říká, že i tady je problematická situace, a to poměrně dost. 10-kilometrová fronta ve směru na Prahu, dlouhá kolona vozidel, zejména v pravém pruhu, ale samozřejmě se to přenáší i do těch dalších. Takže vám přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Humor a tradiční trampská píseň, toto spojení představuje skupina Mňau Mňau Band, která nám přijde 9. června zahrát živě do studia.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdej.

chrtič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventil, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, pečení.

odsundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku.

Tak písnička Tvá země v podání Valdemara Matušky, dlouho jsem ji neslyšel, jestli i vám připadá, že se tuhle písničku třeba dlouho neslyšeli a naskakují vám i další, které byste si s chutí poslechli, mám pro vás dobrou zprávu. Víkend, který je před námi, tedy 6.7., bude plný písniček na přání. Budete mít možnost tedy si přát písničky podle svého vkusu a nejen to, bude se hodně, ale opravdu hodně soutěžit o vstupenky na fontánu. Takže i to je pro vás dobrá výzva určitě. Co se týče potom polední siesty, tak ta bude se skupinou KTO, což konec konců k tomu Valdovi taky patří. Takže proto vám to teď říkám. Takže ještě jednou teď to dám dohromady. O víkendu si můžete volat o písničky na přání, o víkendu si můžete užít Valdu a KTO v siestě a hlavně můžete soutěžit o vstupenky na fontánu a to kamkoliv. Takže poslouchejte Country Radio a vyhrávejte. My si dáme Hobousáky a pak už nás čeká další předpověď počasí.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude přibývat od západu oblačnosti. Odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme od 23 do 27 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo, déšť nebo přehánky a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 22 stupňů.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na MuzaFest 2026 v kempu u zámku Meziměstí u Broumova, festival autorské tvorby, propojující hudebníky, organizátory a veřejnost. Těšit se můžete na pohodovou atmosféru a kvalitní program, a to už tento pátek 5. a sobotu 6. června. Chystá se 11. ročník setkání amatérských kapel country sešlost v sobotu 6. června od 13 hodin v restauraci Orlov u Příbrami. Vystoupí tam kapely Bonanza, Prokoplá Kánoe, Daniels, Bird Band, Lazaret, Rosa Band, Marion a Fanda Tomášek a Přátelé. V sobotu 13. června od 11 hodin se sejdeme v kempu pod mostem ve Skochovicích na country festivalu Wander pod mostem. Vystoupí Štěpán Rak, Hana Lounová, Zelenáči, Rudolfinum, Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Pacific, Holokrci a Hobous Revival Alva. U rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné v sobotu 13. června od 15 hodin zahrají Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno. Tolik pozvánky a Tereza Jandová. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách pod odkazem Kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Tenhle splín, co tě sráží do kolen jako klín.

tenhle splín zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měl ji rád. Za všechno platil sám, jenže víc, než si vůbec v sobě měl, nic nevzdáli. Tenhle splín za

Dost krutý žert trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

No, tak tohle to byl brněnský Kamelot, poeta on the road. Krásná melodie, krásně zaspíváno. Milan Šmid vám všem přeje hezké odpoledne s Country rádiem i teď po 14. hodině. No a z Brna se přesuneme do Kanady, protože nás čeká obrovská hvězda kanadská, která ovšem hraje takovou tu typickou moderní americkou country, Shania Twain, obrovská, obrovská hvězda. Ale nebojte se, zase se vrátíme na Moravu, protože v kukátku Country rádia pro vás budu mít pozvánku na jeden velmi, velmi tradiční moravský festival. No a pak se zase podíváme na Tuláckou stezku, prostě je to nabité. No a z muziky návrat k Pavlíně Jíšové, protože stále mi v hlavě zní její zpěv ze včerejšího Parníku, ale dáme si kromě Shania Twain, která už téměř začíná zpívat, i třeba Petra Spáleného a nebo Hop Tropáky. Tak hezký den a krásný poslech vám přeji. Let's go.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na festival, mám velikou radost, už to začalo, už můžeme cestovat, už můžeme poslouchat hezkou muziku a festival, na který vás pozveme, už je tradiční, zveme vás pravidelně, respektive pozve nás Kuba Slavíček, který ho připravuje. Já tě zdravím, Jakube, ahoj.
2: Ahoj Milane, zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: No a pozvi nás tedy na festival, který ty pořádáš se svými kamarády a který už se hodně blíží.
2: Ano, tak je to tak, za chvilku to vypukne, 41. ročník festivalu Olešnická Kytka.
1: Neuvěřitelný, 41. ročník, to už je opravdu tradice obrovská.
2: Ano, ano, je to tak, začali s tím naši tatíkové a my jim teďka s tím hrdě pomáháme a jsme rádi za to, takže 41. ročník 6.6. v Olešnici na Moravě, začínáme už v pátek, kdy zapálíme festivalový oheň a u toho budeme hrát a zpívat až do rána.
1: Ano.
2: Takže všichni jsou srdečně zváni. A myslím, že mám prozrazovat, na koho se můžou těšit?
1: Určitě, řekni nějaká lákadla.
2: Sam Johnny třeba, skupina, neznáší.
1: Známý a těšíme se, jako malé děti se k vám těšíme.
2: No výborně. A další skupiny budou třeba skupina Spolektiv, Karabina, kluci z Trámského sady Karabina, která vlastně před 40 lety stála u zrodu toho festivalu, protože našim tatíkům s tím pomáhali, takže se ho zahrát přesně po 40 letech.
1: Ano.
2: No a hlavním hostem večera bude Ivan Mládek se svým banjo bandem.
1: To je velká pecka, no tak to jo teda. Takže pojďme ještě jednou zopakovat, v kolik hodin, kde přesně a kdy máme být, ať nic neprošvihneme?
2: Tak ta hlavní část festivalu je v sobotu 6.6. v Olešnici na Moravě. Začínáme ve 14 hodin přehlídkovou částí, kdy budou hrát prvně kapely amatérské. Diváci budou hlasovat o tom, kdo letošní Olešnickou Kytku vyhraje. Aha. No a potom nastoupí právě ti hosté, takže v odpoledních hodinách až do večera. No a následovat bude džemování tam někde u kiosku, u piva. A bude fajn, prostě jako každý.
1: Jasně, prostě festiák, jak má být. Kubo, děkujeme za pozvánku. Jak jsem řekl, se skupinou St. Johnny se moc těšíme a doufám, že přijde plno lidí, protože ta nabídka, jak to sám řekl, je opravdu krásná, tak máme se na co těšit. Měj se hezky a v sobotu ahoj.
2: Děkuju, těšíme se, ahoj.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací. Dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zvedl, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno, a on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy spatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak jsou tady dopravní informace a rovnou vám musím říci, že to není jednoduchá situace a jednoduchý pohled. Máme tady nejprve tedy zprávy z trati 318 Jeseník Krnov Mikulovice Zlaté hory. Tam je zavedena náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Krnov, Jindřichov ve Slezsku a také v obráceném směru pro poruchu vozidla. A teď pojďme na dálnice, je toho opravdu hodně. D11, 42. kilometr ve směru na Hradec Králové. Nehoda, neprůjezdné dva jízdní pruhy. Je to tam složité, opravdu složité. Průjezdné je to pouze odstavným pruhem. Autobus trefil světelnou šipku. Dále D1 307,5 km ve směru na Ostravu. Havarovaná vozidla, jsou v sobě dva osobáky, projíždějte opatrně. Další zpráva D2, 4. kilometr ve směru na Brno. Nehoda, je to tam uzavřené, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Srazilo se tam osobní nákladní auto, složky integrovaného záchranného systému jsou na místě. D5, 55. až 56. kilometr ve směru na Plzeň. Je tam nehoda dvou osobních vozidel, připravte se na problémy. A D1 ještě exit 15, směr na Ostravu, i tady došlo k dopravní nehodě. Je toho opravdu hodně, k tomu připočtěte také nějaké ty kolony na Brněnsku, na příjezdu do Prahy po D5. Zkrátka a dobře, hustá doprava, dávejte pozor, šťastnou cestu.
0: Country Radio Bonanza, pravidelná hitparáda Country Radia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
2: Country Fontana 2026.
1: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Srdečně zdravím nejen všechny tuláky a tulačky, ale i ostatní posluchače. Dnešní tip na výlet bude zámek Veselí nad Úhlavou v Plzeňském kraji. Zámek ve Veselí, dnes část Janovic nad Úhlavou, se nachází při pravé straně silnice vedoucí z Janovic na Běhařov. Ve vsi Veselí již ve druhé polovině 14. století existoval samostatný statek a předpokládá se, že i tvrz. Ta stála na vyvýšeném místě. Od jihovýchodu byla chráněná záplavovým územím Úhlavy, kde byly založeny rybníky. Od severu a západu byla chráněna příkopem. Zjištěné zbytky obvodového zdiva, které jsou součástí zámku, jsou datovány do 16. století a nacházejí se na ploše o rozměrech 30x13 metrů. Zámek byl tedy postaven právě na místě bývalé tvrze ve druhé polovině 19. století. Obvodové zdivo tvrze se tak stalo jeho základem. K západnímu průčelí byl přistaven objekt s plochou střechou, cimbuřím a věžičkami. Na severovýchodní straně byla postavena třípatrová osmiboká věž s ochozem v nejvyšším patře. Vzhled zámku se od jeho výstavby prakticky zásadně nezměnil, protože všechny pozdější úpravy byly zaměřeny na změny vnitřního uspořádání. Friedrichstadion Tannhausen, který tvrz přestavěl na zámek, panství vlastnil až do roku 1885. Pak se majitelé střídali.

Poslední majitel před rokem 1940 byl židovského původu. V roce 1941 byl zámek proto zkonfiskován Němci. Po válce se hledal majitel či oprávnění dědic až do roku 1948. Po roce 1948 se zámek stal majetkem československého státu, byl využíván zemědělskými podniky jako kanceláře a později byl upraven i na byty. Dnes je zámek v soukromém vlastnictví zahraničních vlastníků a postupně se rozpadá. Je ve velmi špatném stavu, zcela bez údržby a mění se ve zříceninu. Více informací o zámku ve Veselí nad Úhlavou najdete například na webu hrady.cz. Dobrou náladu a pěkný den vám přeje Vít Pěkný.

0: Toto utíká, už je tady zase 15. hodina, takže k mikrofonu usedne Miloš Keller. Milan Šmid vám přeje krásné odpoledne s Milošem a já razím na parník. Dneska je tam Toník Joch, Karel Macálka a Lukáš Moravec. Moc se těším, tahle ta partička je skvělá, nejenom, že skvěle hrají, ale jsou to také parádní lidé, takže se moc těším na to, že si popovídáme, poplácáme po ramenou a budeme poslouchat opravdu moc pěkné písničky. Kdo máte lístky, těšíme se na vás. Kdo lístky nemáte, tak už je nekoupíte, protože je vyprodáno, ale to neznamená, že byste na našich stránkách nenašli nějaké další, třeba včetně další plavby právě této trojice. Jinak se těším na slyšenou zítra dopoledne v 10 hodin. Mějte se fajn a než předám slovo na další předpověď počasí, tak je tady také pozvánka od Ládi na zítřejší ráno.
1: Jsou malé, červené a vonavé. Ano, jahody. Když se řekne jahody, tak našim se napadne spousta dobrot spojených právě s tímto ovocem. No a právě o jahodách, respektive o samozběru této dobroty, si budeme povídat hned zítra. Těší se na vás Kačka s Láďou.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude přibývat od západu oblačnosti. Odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme od 23 do 27 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo, déšť nebo přehánky a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 22 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Česko má podle vědců z projektu Intersucho letos za sebou už druhé extrémní období. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech velmi velké. Například zemědělci na Pelhřimovsku už teď vědí, že letošní sklizeň nebude nijak bohatá. Středočeský a Jihočeský kraj propojí od 1. července dopravní systémy Pražské integrované dopravy a nově vznikající Jihočeský systém iDeska. Cestující budou moci využívat jednotné jízdné napříč kraji a snadněji kombinovat vlakovou i autobusovou dopravu. S jízdenkami Pražské integrované dopravy budou moci cestovat například až do Tábora, Plané nad Lužnicí nebo Orlíku nad Vltavou. S jihočeským tarifem se dostanou do Benešova, Sedlčan, Vlašimi nebo třeba Příbrami. Změny se dotknou i organizace některých autobusových linek. Na soutěž Vesnice roku si posvítil Honza Navrátil.
2: O jubilejní 30. ročník soutěže Vesnice roku je rekordní zájem. Přihlásilo se celkem 245 obcí, z toho 13 ze Středočeského kraje. Nejvíce přihlášených pochází z Ústeckého kraje, odkud se do soutěže zapojilo celkem 28 obcí. Po hodnocení krajských kol proběhne v září vyhlášení hlavních vítězů. Například Kladensko letos reprezentují dva zástupci, jsou to Hopšovice a Řisuty. Honza Navrátil, Kladensko.
1: V horkých dnech je potřeba dávat si pozor i na některá zvířata.
3: Teplé počasí kromě lidí ocenili také mnozí živočichové. Slunění na vyhřátých místech si užívají například hadi, mezi nimi také zmije. Plazí problém řeší i město Kunštát na Blanensku. Zmíjím se totiž zalíbilo v chatové oblasti Kohoutov. Místní by se proto měli mít na pozoru a dodržovat bezpečnostní zásady. Zmije obecná patří mezi kriticky ohrožené, zvláště chráněné druhy. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
0: Sport.
1: Tady je včerejší volejbal. Nečekaným vítězstvím 3-0 nad domácí Čínou zahájili české volejbalistky Ligu národů, ve které mezi elitou loni debutovali. Aktuálně šestý tým světového žebříčku porazili poprvé. A ještě dodám, že holky dominovaly po setech 25-20, 25-20 a 26-24. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

jak ten čas letí, dnes se to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

0: a milovat budem.
1: Dobré odpoledne, tohle byla skupina Epidemie a nahrávka s názvem Milé děti z roku 2019. Na chviličku Mavericks, Petr Novák, Mirek Hofman, Ella Langley, Žalmana Spol nebo Vojta Kyďák Tomáško. Odpolední vysílání až do 18. hodiny vás bude provázet Miloš Keller, to jsem já, ještě jednou dobré odpoledne a dobrý poslech. A kromě muziky vám nabídnu také dopravní informace v půl a v první polovině hodiny také kukátko s pozvánkou na takový festival Více v kukátku. Dobrou pohodu a dobrou náladu s Country Rádiem.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Ve studiu Country Rádia je teď se mnou Martin Kalenda, já tě zdravím, Martine, ahoj.
2: Ahoj, Miloši.
1: Ty jsi přišel s pozvánkou na zajímavý koncert, či možná vlastně festival takový malý. Povídej, co to je, jaký to má smysl, kdy to je, kdo tam bude?
2: No už podruhé pořádáme s kapelou Mrakopláš a taky vlastně se sesterskou kapelou Poslední šance Míry o šance festival Tichá radost. No a ten proběhne 14. června od 15 hodin v klubu Kaštan, který sídlí
1: Praze
2: na Praze 6.
1: Na Bělohorské, jezdí tam 22, 25, abych doplnil tyhle informace.
2: Krása.
1: Od kolika a kdo tam bude?
2: Od 15 hodin, no a vystoupí tam Poslední šance Míry o šance, kapela Alibaba z Olomouce, Randefu z Vysočiny, Ivo Cicvárek a Živo, Lada and kapela z Brna, no a Rakoplaš.
1: Jasně. Pokud se poptám třeba na to, jestli posluchači najdou někde na webových stránkách informaci, nebo mají možnost si třeba koupit lístky dopředu?
2: Samozřejmě vstupenky jsou v sítích GoOut a SMS Ticket, no a nebo v pokladně klubu Kaštan. No a nejvíc informací o téhle akci uvidí nebo získají na našich facebookových stránkách Mrakoplaše a taky na našich webových stránkách.
1: Tak ono se to jmenuje Tichá radost, tak se shodou okolností jmenuje i vaše CDčko, LPčko, je to tak?
2: Je to tak, je to totiž návazné na tu desku, protože když jsme jeli na šňůru, měli jsme vlastně dvě části té šňůry, tak součástí té šňůry byly společné koncerty s několika kapelama. No a my bychom jim rádi tím festivalem vraceli tu jejich milou pozornost a to jejich pozvání ve městě, kde jsme s nima hráli.
1: Martin Kalenda pozval na festival, který organizuje zejména Mrakoplaš, Tichá radost. V neděli 14. června od 15 hodin v kulturním centru Kaštan. Já ti děkuji za tuhle pozvánku i za tuhle akci a popřeji hodně návštěvníků.
2: Moc děkujeme a budeme se těšit.

0: s Country rádiem na cestách.
1: 2,5 minuty po 3:15 tady máme dopravní informace. D11 u Poděbrad, u sjezdu na Poděbrady je dopravní nehoda. Počítejte s kolonou ve směru od Prahy. Přes Poděbrady to neobjíždějte, je tam uzavírka. D1 ve směru od Vyškova na Brno. Už u Vyškova se pracuje na silnici. Jezdí se jedním pruhem a kromě obvyklého silného provozu je tam tedy kolona z důvodu právě prací na silnici. Zdržíte se asi 30 minut. Pohled do Ostravy, Rubná ulice ve směru na Porubu, hned dvojice kolon. Další kolona je u 17. listopadu u odbočky na tuto ulici, kde je dopravní nehoda. A ještě Pražský okruh, dlouhé kolony ve směru od letiště k dálnici D1 v okolí Ořecha. Zdržíte se také asi 30 minut. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Víkendové večery na Country Radio. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

a tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

A za chviličku nám zabrnká Václav Neckář i Vojta Zícha. Pozvánka k zítřejšímu rannímu vysílání Country Rádia. Je to páteční vysílání a také trošičku jiné. Pochopitelně dvojice nových rubrik, ta je tam také. Poznáš, kdo jsem a dospívej to. Ale v pátek v 9.15, pouze v pátek, má ranní dvojice Vláďa a Kačka místo ranního otazníku rubriku Co se vám vybaví, když se řekne otázka pro daný den. Tak to je zajímavost pátečního ranního vysílání Country Rádia, nalaďte si ho. A pochopitelně také písnička k probouzení, to je v 6.50 a objednává se z našeho webu. Máme tam formulářík. A teď už jde brnkat Václav Neckář.

hlavu Bůh ví kde, snad v oblacích, snad u tebe. No já vím, lepší už to se mnou nebude, vždyť mě dobře znáš. Snad jsem jí nechal u tebe na klíně, nemůžu říct, že jen tak nevinně. Byla jsi jak ostrov na pusté pevnině, v rouše Evině. Snad jedenkrát, snad za pár dní, od někud zdále, kde slunce už nezapadá, přiletí k nám pár bílejch vran.

vést pro modré do nebe, kde kdo mi říká, tam cesta nevede. No tak se ptám, proč bych vlastně žil, kdybych uvěřil, že slovo chlapa už dávno nedělá a přátelství je už jen pověra. Láska se zas včera s někým válila, vždyť za prachy jde dnes.

ještě pár chvil, než se rozední. Já vím, naděje umírá poslední, na vzdušné zámky zvolna usedá prach, někdy mívám v noci strach. Vzít tě tak pryč, daleko od lidí, kam ani měsíc moc dobře nevidí, abych byl sám, až tě budu objímat.

0: Vojta Zícha zpíval jedenkrát a byla to poslední písnička v této hodině. Teď je řada na Tomáši Adamcovi s informací o počasí a také se zpravodajstvím po 16. hodině. A po 16. hodině bude zpívat Robert Křesťan a Poutníci, ale také Tomáš Klus a Věra Martinová. Letošní novinka a docela zajímavé spojení dvou interpretů. Písnička se jmenuje Magnetické bouře, ale to všechno až po Tomáši Adamcovi.
1: Country počasí. Po zbytek dnešního dne bude přibývat od západu oblačnosti. Odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme od 23 do 27 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo, déšť nebo přehánky a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 22 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Komunisté v Šumperku nechali tajně při stavbě tělocvičny vybudovat podzemní kryt pro velitelství železnice. Nachází se přímo pod ní. Desítky let šlo o utajované a veřejnosti nepřístupné místo. Teď je z bungru nový šumperský turistický cíl. Uvnitř se dochovala řada dobového technického vybavení. Zájemci o prohlídku si už teď mohou rezervovat termín na webu Šumperského informačního centra. Děti v Rychnově u Jablonce nad Nisou mohou jezdit do školy hromadnou dopravou. Město v pilotním režimu spouští takzvanou poptávkovou dopravu. Provozovat ji bude společnost Jablonecká dopravní, která už má zkušenosti ze sousedního Jablonce nad Nisou. Tip na výlet má pro nás Luboš Dvořák.
2: Premiéru měla nově otevřená radniční věž v Turnově. Zájem byl tak velký, že se na některé ani nedostalo. Návštěva radniční věže bude ale součástí nabídky turnovského kulturního léta. Stejně jako komentovaná prohlídka uměleckých děl umístěných v budově radnice, což bude lákadlem jak pro obyvatele města, tak i turisty. Luboš Dvořák, Turnov.
1: Také v Brně je potřeba počítat s dopravními komplikacemi.
3: Od 2. červnového týdne, konkrétně 8. června, se Brňané musí připravit na dopravní komplikace v Benešově ulici poblíž brněnského hlavního nádraží. Pracovníci tepláren totiž v lokalitě vymění zastaralé parovody za horkovody. Pro řidiče to znamená částečnou uzavírku, pro chodce sdílení stávající pěší zóny s auty. Omezení potrvá do 15. října letošního roku. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Hugo Sochůrek bude druhým nejmladším fotbalistou blížícího se mistrovství světa. Podrobnosti má náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Záložník Sparty Hugo Sochůrek oslaví 7. června 18. narozeniny. Ještě jeden hráč na šampionátu ale bude mladší a oba se mohou potkat. Mexiko, soupeř Česka ve skupině, totiž bude reprezentovat Gilberto Mora. Ten oslaví 18. až v říjnu. Naši reprezentaci čeká v noci generálka před mistrovstvím světa. Od 14:00 se utkáme s Guatemalou.
1: To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Písnička, které si stojí za to všimnout, Tomáš Klusa, Věra Martinová a jejich letošní novinka Magnetické bouře, nový moderní zvuk countryový, tak ta právě dozněla. Dál už klasika, pozdní sběr, Marie Rotrová, Michal Tučný, George Jones nebo Tomáš Linka. A ještě jedna důležitá informace, v téhleté hodině budeme soutěžit o dvojici vstupenek na kteroukoliv z našich fontán. Jak to bude probíhat? Uslyšíte výherní signál, je složen z naší harmoniky, z hesla Country Fontána 2026 a potom z divného smíchu Tomáše Linky. Pokud tento výherní signál uslyšíte a dovoláte se jako první, vyhráváte dvojici vstupenek na Country Fontánu podle vlastního výběru. Někdy v průběhu téhleté půlhodinky to zazní, tak pozorně poslouchejte.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest. Zamává na mě a já dávno vím. Ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal.

fotky mých dětí, vše, co měl jsem rád. To mi vzala tahle D850. Svou tvář trochu skrýval, jako by se bál. Já jenom zíval, myslel, jak bych spal. Namísto toho dělám drožkaře. Divnýmu pasažeru bez tváře. V tom obrátil hlavu a já ztratil dech. Já cítil, jak na mě dýchl druhý břeh. Měsíc rozstříkl svou bledou zář. Ze tmy na mě zírala má vlastní tvář.

než jsem se nadal stopař, byl ten tam. Já dál pádil dálnicí, co víc než znám. A věděl jsem, že mi zbývá jen pár chvil. Ke třem skalám bylo to tak 9 mil.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Tereza Čeltisová, dobrý den.
0: Tereza, já vás zdravím, proč voláte?
1: Volám kvůli výhernímu sloganu na Country Fontánu.
0: Naprosto správně, výherní signál zazněl. Získáváte dvojici vstupenek, kam to bude?
1: Do Ostravy, prosím.
0: Do Ostravy. Na koho se těšíte v Ostravě?
1: No, na Country Fontánu obecně a na setkání s přáteli.
0: Dobře, tak jo. A kromě toho tam bude Věra Martinová, Neres a Lucia, Spirituál kvartet, Tomáš Linka, Honza Nedvěd a příbuzní Epidemie a Nové struny. Výborný výběr.
1: Tady z toho to nejde vybrat, prostě na koho se nejvíc těším. To se těším prostě obecně.
0: Dobře, to je fajn, tak to má být. Tak já vám gratuluji a vydržte mi na telefonickém spojení, ano?
1: Dobře, ano, děkuji moc krát.
0: Tak a vážení milí posluchači, zítra se bude zase třikrát v průběhu dne soutěžit, třikrát se ozve výherní signál.
2: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

0: s Country rádiem na cestách.
1: Půl páté a dopravní informace na Country rádiu. D2 na 8. kilometru je momentálně neprůjezdná v obou směrech. Došlo tam k vážné dopravní nehodě na D2, pokud možno ani od Brna, ani od Břeclavy nenajíždějte. Na objízdných trasách jsou velké kolony, počítejte s tím. Dobrá zpráva je z D11, Praha Hradec Králové u Poděbrad už byla nehoda odstraněna, kolona se rozjíždí, nicméně stále stejně začíná u Peček. A ještě opakování informace na D0 od D7 k D1, kolony u Ořecha v obou směrech. Vyvolává to i kolonu na D5 od Rudné na dojezdu do Prahy. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Nohama stírám rosu na kolejích.
7: Ježišmarja, to je parádka.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

Tak tohle byly Copáci a nahrávka s názvem Dál jen se smějí, písnička, kterou natočili na své první CDčko v roce 1991, předtím Marian a písnička Propas z roku 2020. Teď pohled do zahraničí, Traveling Wilburys nám zahrají a zaspívají The End of the Line a také Pavel Bobek a možná vyjde čas ještě na někoho dalšího do konce téhleté hodinky.

0: Guy Mitchell, nahrávka s názvem When Blinky Blows uzavřela tuhle tu hodinku a také na hodinku ukončila výběr podle nás, protože v příští hodině je výběr podle vás písničky na přání, už je v tuhle chvíli prakticky vybráno. A co dál v 18 hodin čaj o 6. v první polovině hodiny Tulák, Vítek Pěkný a také Fígle a dobroty Františka Mrsoty. V 19 hodin Dvora na country, pořad, který se chystá Bez junior, a ve 20 hodin už potom Petr Kocman se svým večerním vysíláním. Teď se svým odpoledním zpravodajstvím Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude přibývat od západu oblačnosti. Odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme od 23 do 27 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo, déšť nebo přehánky a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 22 stupňů.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Firmy začínají schánět brigádníky na léto. Zatímco nabídka je i letos široká, poptávka po některých pracích vázne. Studenti už totiž neberou brigádu automaticky jako povinný letní přivýdělek. Více zvažují smysl dané práce, flexibilitu a přínos pro kariéru. Skoro 3000 válečných hrobů je aktuálně evidováno na území Královéhradeckého kraje. A přestože od konce poslední světové války už uplynulo 81 let, další válečné hroby na seznamu přibývají. Historici totiž nově dohledávají zapomenuté hroby vojáků z první světové války, kteří nezemřeli přímo na frontě, ale často až po návratu domů na následky zranění nebo nemocí. Po ověření na městských nebo obecních úřadech, že v hrobech skutečně jsou ostatky vojáků, se na ně začne vztahovat ochrana podle zákona o válečných hrobech. V Brně se opět můžeme svést historickými vozy v městské hromadné dopravě.
2: Hezký dobrý den z Brna. Brno ožívá dopravní historií. Ve městě budou jezdit opět společně s tramvajemi i šaliny, a to historické. Dopravní podnik města Brna tedy potěší fanoušky historických a retrovozů městské hromadné dopravy. Od konce května se na vybrané linky do běžného provozu vrátily oblíbené retrovozy a od července se k ním připojí i tradiční historická linka H4. Retrovozy jsou k vidění na linkách 10 a 32 už od minulého víkendu. V červenci pak přibude oblíbená linka H4, informoval za brněnský podnik jeho šéf Miloš Havránek. Na tramvajové lince číslo 10 pojedou typy K2, T2 a T3 a na trolejbusové lince 32 pak typy 14TR, 15TR, 21TR a 20TR. Tolik pro odborníky. Pro nás lajky to budou jistě krasavci, kteří nás před mnoha lety vozili do školy. A po skončení nezbytné výluky na náměstí Svobody se od 5. července opět rozjede historická linka H4. Ta bude v provozu o víkendech a nabídne svezení historickým vozem typu Dřevák. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Nový trenér hokejové reprezentace Zdeněk Moták má dalšího asistenta. O koho jde, to ví náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Zdeněk Moták povede reprezentaci od nové sezony a kromě dříve oznámeného asistenta Pavla Grossemu bude asistovat také Richard Král. Brankáře bude mít na starost Jaroslav Kameš. Pozici generálního manažera po Jiřím Šlégrovi obsadí Patrik Eliáš.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Milé Country Rádio, prosím o písničku Anděl strážnej pro našeho milovaného syna Jiřího, který v tento den před 28 lety tragicky zahynul. Vzpomínáme každý den a moc se nám stýská, píší zarmoucení rodiče, manželka a syn Jiří a celá rodina Fejfarová.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, vaša, pan Miloši. Prosím, pan Černucha, aby měla ve dvou se to lépe táhne.
0: Ve dvou se to lépe táhne. Jasný, zahrajeme to za chviličku, ano.
1: Děkuju mnohokrát.
0: Mějte se hezky, naschle.
1: Taky. Okay.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na město paš zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Prosím, zahrajte nějakou hezkou písničku pro Tomáše Kláska z Dašic, člena skupiny Chrpak. Jeho dnešním 70. nám píše Elena, no tak jsem vybral něco od Chrpy.

5 dětí sedí v ambulanci. Vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. A pojďme na nějaké ty sloky. Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5. Dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina. Za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt. A už jich je tam 10.

Pojď sem, kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš, co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až k pláči, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavně bejt pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví. A je jich tam 20.

pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči utrpení zbližuje a bolest léčí, tak zatni zuby a zadrž dech, budu to já, kdo se bude odteď zjevovat v tvých snech. Budu to já, kdo bude odteď tvoje noční můra, já jsem jenom jeden, ale vás je fůra a na světě je plno utrpení, plno krás a já jsem tu jenom pro vás, tak přijďte zítra zas.

0: spát. Děkujeme moc. Martin Čepelík, Andrea Minima.
1: Písničky na přání na Country Radio.
2: Zahrajte písničku každé ráno pro Lenku Vašutovou z Litoměřic, která dnes slaví své narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně zdraví a pohodu jí přeje manžel Zdeněk, dcera Veronika s manželem Davidem a všichni, co jí máme rádi.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Věra z Litomyšle.
0: Věro, já vás zdravím, tak jaká to bude písnička a pro koho?
1: Já bych prosila pro sebe a pro všechny, kterým se líbí, písničku od skupiny Tři vykřičníky Příliš brzy. Z letošní soutěže. Je to tam, je to tam.
0: Tak písničku zahrajeme za chviličku, mějte se hezky.
1: Ano, děkuji.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Hudičky na přání na Country Rádiu.
1: Rád bych nechal zahrát písničku pro moji úžasnou maminku a chtěl bych jí tím i říct, že ji máme strašně rádi a že si opravdu ceníme toho, co dělá. Vrací se dnes dlouhé cesty, tak ať jí to uteče. Písničku posílám Vlaštovku od Vlasty Rédla, píše náš posluchač podle e-mailu odhaduji Eduard.
2: Jednou večer mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná. Je to

sa co vylétat, snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo, že jaro nedělá.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Máme problémy na dálnicích, D10 z Prahy do Turnova u Tuřic je dopravní nehoda. Kolona začíná už u odbočky na Velké Hlavno. Projíždí se pouze levým pruhem. D2 u Bručiny je stále uzavřená v obou směrech. Z Brna na ní pokud možno vůbec nenajíždějte. Z tohoto důvodu je také extrémně dlouhá kolona na D1 z Prahy do Brna, na dojezdu do Brna. Zdržíte se až 45 minut. A D1 ještě jednou, ani na výjezdu z Prahy to není snadné. Kolona začíná od 10. kilometru a rozjíždí se to až za mostem Šmejkalka. Další doprava za hodinu.
3: Country Radio.
1: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Country Rádio.
0: Písničky na přání na Country Rádio.
2: No a jsme v druhé polovině písniček na přání a dejme si hned dvě písničky najednou. 4. června před 55 lety jsme se vzali a dodnes jsme spolu. Chtěl bych poděkovat mé ženě Věře za ta léta, která jsme spolu prožili, a pokud se tohle přání dostane do vysílání, prosím o zahrání písničky Pavla Dobeše, Brhlíka Sojka, píše Mirek z Náchoda. Dostalo se a písnička bude za chvíli ještě, ale přidáme jedno přání. Prosím o zahrání písničky Sedm žlutých kamínků k dnešním narozeninám pro paní Jaroslavu Maxovou do Brna. S přáním všeho nejlepšího a hlavně dobrého zdraví jí přeji a písničku posílá Honza.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala.

Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe. Určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A je to další dvojice, prosím o zahrání písně Okor pro kolegu Richarda, ať nám dnes uteče ta šichta, píše Mirek. A prosila bych zahrát písničku Až si jednou při zpracování maturitních otázek, píše Péťa.

0: hudebničky na přání na Country Rádiu.
1: A ještě nakonec něco zahrajte dnes všem countryovým soutěžícím, kteří se sejdou tuto sobotu ve Zbečně za Berounem na festivalu Zbečenský kapr 2026. Ať si připraví dobrou náladu, zahrajte jim některou skladbu od Tonyho Rice, píše kytarista Petr Fejkl.

0: Tantry počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude přibývat od západu oblačnosti. Odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme od 23 do 27 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo, déšť nebo přehánky a ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 22 stupňů.

0: Vy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Houbařská sezona se začíná rozjíždět. Zatímco pár raných druhů hub jsme mohli sbírat už na jaře, na hřibky jsme si museli počkat o něco déle. Houbaři ale v posledních dnech hlásí, že už začaly růst, a to ve velkém. Průběžné výsledky kontrol hasičů v nočních podnicích, barech nebo diskotékách napříč Českem jsou alarmující. V 590 zkontrolovaných zařízeních odhalili hasiči přes 1600 nedostatků. Minimálně jeden problém byl v téměř 60% podniků. Smrt dvou čtyřnohých společníků v jižních Čechách v posledních dnech vyděsila mnoho pejskařů. K dalšímu případu došlo i v nedaleké Radslavi, kde také zemřeli dva psi. Za úmrtím mohly stát takzvané bentické sinice. Některé mléčné výrobky v posledních měsících výrazně zlevnily, například mléko, jogurty nebo smetana. Podle analytiků je důvodem hlavně přebytek mléka na evropském trhu. Měsíce se táhnoucí napjatá situace v Jablonickém gymnáziu U Balvanu tento týden vyvrcholila výzvou studentů k rezignaci ředitelky školy Michaely Mutl. Vyzvali ji k tomu při příležitosti, kdy se studenti loučili s jedním z pedagogů, jemuž ředitelka neprodloužila smlouvu. Příběh ruské automobilky Lada na německém trhu definitivně končí. Společnost Lada Deutschland je v insolvenci a po více než 50 letech společnost padla. Z Ruska nechodí ani nová auta, ani náhradní díly. To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Srdečně zdravím nejen všechny tuláky a tulačky, ale i ostatní posluchače. Dnešní tip na výlet bude zámek Veselí nad Úhlavou v Plzeňském kraji. Zámek ve Veselí, dnes částí Janovic nad Úhlavou, se nachází při pravé straně silnice vedoucí z Janovic na Běhařov. Ve vsi Veselí již ve druhé polovině 14. století existoval samostatný statek a předpokládá se, že i tvrz. Ta stála na vyvýšeném místě. Od jihovýchodu byla chráněná záplavovým územím Úhlavy, kde byly založeny rybníky. Od severu a západu byla chráněna příkopem. Zjištěné zbytky obvodového zdiva, které jsou součástí zámku, jsou datovány do 16. století a nacházejí se na ploše o rozměrech 30x13 metrů. Zámek byl tedy postaven právě na místě bývalé tvrze ve druhé polovině 19. století. Obvodové zdivo tvrze se tak stalo jeho základem. K západnímu průčelí byl přistaven objekt s plochou střechou, cimbuřím a věžičkami. Na severovýchodní straně byla postavena třípatrová osmiboká věž s ochozem v nejvyšším patře. Vzhled zámku se od jeho výstavby prakticky zásadně nezměnil, protože všechny pozdější úpravy byly zaměřeny na změny vnitřního uspořádání. Friedrichstadion Tannhausen, který tvrz přestavil na zámek, panství vlastnil až do roku 1885. Pak se majitelé střídali. Poslední majitel před rokem 1940 byl židovského původu. V roce 1941 byl zámek proto zkonfiskován Němci. Po válce se hledal majitel či oprávnění dědic až do roku 1948. Po roce 1948 se zámek stal majetkem československého státu. Byl využíván zemědělskými podniky jako kanceláře a později byl upraven i na byty. Dnes je zámek v soukromém vlastnictví zahraničních vlastníků a postupně se rozpadá. Je ve velmi špatném stavu, zcela bez údržby a mění se ve zříceninu. Více informací o zámku ve Veselí nad Úhlavou najdete například na webu hrady.cz. Dobrou náladu a pěkný den vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, pěkný podvečer, u čaje o 6. přeji. Dnes mám pro vás recept na krolské kuře. Krolská kuchyně je velmi zajímavá, je tam vlastně smíšená kuchyně indická, africká, v Louisianě třeba vaří vyhlášenou polévku gumbo krolskou. Tak tohle bude kuře, ke kterému budeme potřebovat vykostěná kuřecí stehna z kůží, citronovou šťávu, kajenský pepř nebo normální černý pepř, cibulku, česnek, drcená rajčata nebo protlak. Nejlépe potom je i směs krolského koření, ale může toto nahradit třeba gram masala nebo něčím podobným. Červenou papriku, žlutou papriku, aby to hezky vypadalo, olivový olej, sůl, pepř, tymián, oregano, klidně i rozmarín a petrželku. Stehna osolíme, opepříme, zakápneme citronovou šťávou. Do pekáčku nasekáme tymián a rozmarín, přiostříme to pepřem, dáme olivový olej a stehna v té směsi obalíme. Necháme je v tom pekáči kůží navrch péci v rozpálené troubě na 180 stupňů do měka, tak 45 minut. Mezitím si připravíme velmi jednoduchou omáčku. Do kastrůlku dáme olej, orestujeme na něm nasekanou cibulku, stroužky česneku, přihodíme drcená rajčata nebo ten protlak a byliny rozmarín, tymián, oregano. Téměř všechno, co máte rádi, no úplně všechno ne. Řádně ochutíme směsí toho koření krolského pepřem, solí. Pak můžeme přidat po chvilce lehce dodusit nakrájenou červenou a žlutou papriku a vaříme do změknutí a pak to všechno podáváme na stole a krásně krolsky to voní dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Zítra končící polodenní železniční výluky. Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Náchod Václavice a Náchod Starkoč, Valašské Meziříčí Hostašovice a Jaroměřice nad Rokytnou Okřížky. Přes víkend zůstane polodenní výluka Nýrsko Klatovy a sobotní polodenní výluka jen vybraných osobních vlaků v trase Ráj Cistřeví Blansko. Šťastnou cestu!
2: Country Radio
0: Bonanza. Pravidelná hitparáda Country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině

každý měsíc je náš tace. Čekáš, kam tě uložej, je to fajn, vždyť přece zpívá a třeba smutně.

Ahoj kamarádi, tady je zde Nál Řešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Řešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: námi nikdo nikdy není sám.
1: Každý, kdo patříš mezi nám,
2: mlčel a hrál.
0: Velký nebo malý,
2: malý přítel z města M.
1: Kam tak spěcháš, trepe kamaráde, kam?
0: Tak pojďme to dát dohromady.
1: Když svým pár přátel mít
0: na Country Radio.

0: Je 19 hodin. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Pokud možno příjemný country večer přeje posluchačům Country rádia starší archivář druhé kategorie bez junior. Připravte si prosím pracovní obuv, montérky, nutné ochranné pomůcky a na závěr pak kyblík solvíny. Vydáme se totiž mezi pracující lid. A protože o podniku ČKD Polovodiče, kde jsem měl tu čest 10 let pracovat, prozatím nikdo žádný country hit nenapsal, vydáme se rovnou za oceán. Společně se skupinou Alabama nás čeká 40-hodinový pracovní týden.

Hrdinové dělnické třídy. Pro nás pamětníky budování socialismu to zní jako název nějaké strašlivé agitky. Mohl by to být také nápis z nástěnky, které se říkalo tabule cti. Vzpomínám si, že jednou před jednou takovou tabulí nás v Ústí nad Labem na náměstí málem zatkli, když se kolega z kapely posmíval vystaveným soudruhům. No ale není to tak. Je to známý hit Elena Jacksona z roku 1991.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: V letech 1962 až 1991 byla předsedkyní CMA, čili Americké country asociace. A v roce 1995 jí právě tahle organizace uvedla do své dvorany slávy. Joe Wark Meador podle nich výrazně přispěla k celospolečenské popularitě moderní country. V tom samém roce byl uveden také rodák z texaského Fort Worth, Roger Miller. Ten se po návratu z korejské války usadil v Nashvilleu, kde se na počátku let 60. prosadil, jako mnozí další, nejdřív jako skladatel a později i jako solový zpěvák.

0: Hezké country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Naše pozornost je stále upřena na singlovou tvorbu z roku 1972. Ladislav Vodička po odchodu od country beatu nastoupil do sestavy skupiny The Truckers, která se ovšem bleskově přejmenovala na Vodomily.
2: Kde horský potok uhání pod vrbou smutečný, kde se lístek zraní rosou, třpití v září sluneční. Tam všude jsem se toulal, dýchal rosu medovou,

den potichu dozněl, já jsem nebyl spokojen. Kdo ví, co zbyde ze všech krás, až vzejde další den. Však láska vždycky prorazí i skálou šedivou.

Bohema dívko z hor. Kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

než voda v Horské Bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím se mi vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám slížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

0: První dva singly vydali Vodomilové u Pantonu a najdeme na nich celkem 5 písniček. První 3 už si odspíval Láďa Vodička a o zbývající 2 se postarají Oto Matanelli a Ivanka Kazdová.
1: Koláče v těle jistě proudila indiánská krev. Byla to dívka překrásná, až tajel se ti dech.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country Radio.
1: O popularizaci hudebního směru zvaného bluegrass se poslední dobou stará hned několik muzikantek. Patří mezi ně bezesporu i hráčka na mandolínu, skladatelka a zpěvačka Rhonda Vincent.

Rhonda Vincent, mimochodem přezdívaná Queen of Bluegrass, patří mezi současné interprety, kteří se nebojí tradiční bluegrass kombinovat s prvky moderní country, což je možná jeden z důvodů její značné popularity. Důkazem nám mohou být i další dva kousky. V tom prvním se k Rondě připojí Dolly Parton.

A koukám, že tu máme dneska jedno kulaté výročí. Čeká nás už 30. verze slavné písně Henka Williamse Jambalaya. A to si zaslouží něco extra. Dáme si Jambalaju v krásné, libozvučné ugrofinské verzi. Maďarštinu jsem prozatím nesehnal, tak se spokojíme s finštinou. Zpívá Jarno Sarjanen.

0: Country Radio.
1: S vaším laskavým dovolením ještě alespoň na chvíli sfáráme. Na rozdíl od písní budovatelských, přicházejících k nám z východu, americká country práci v dolech příliš neoslavuje. Spíše naopak.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day older and

Pokud se dobře vzpomínám, nejvíce zaměstnanci ČKD těšili na chvíli, kdy v 15.31 zarachotili píchačky. No dneska to snad tak strašný nebylo. Příští týden se podíváme blíže na album Krise Kristoffersna a Moment Forever z roku 1995. A do té doby se naslyšenou těší starší archivář druhé kategorie Bez junior a od Mixpultu Kuba Jiroušek.

0: Fajrecht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. DAB+, to je i Country Rádio. Country Rádio. Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
2: Zveme vás na Muzafest 2026 v kempu u zámku Meziměstí u Broumova, festival autorské tvorby, propojující hudebníky, organizátory a veřejnost. Těšit se můžete na pohodovou atmosféru a kvalitní program, a to už tento pátek 5. a sobotu 6. června. Chystá se 11. ročník setkání amatérských kapel Country Sešlost v sobotu 6. června od 13 hodin v restauraci Orlov u Příbramy. Vystoupí tam kapely Bonanza, Prokoplá Kánoe, Daniels, Bird Band, Lazaret, Rosa Band, Marion a Fanda Tomášek a Přátelé. V sobotu 13. června od 11 hodin se sejdeme v kempu pod mostem ve Skochovicích na country festivalu Wander pod mostem. Vystoupí Štěpán Rak, Hana Lounová, Zelenáči, Rudolfinum, Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Pacific, Holokrci a Hobous Revival Alva. U rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné v sobotu 13. června od 15 hodin zahrají Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno. Tolik pozvánky a Tereza Jandová. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách pod odkazem Kultura.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
3: Příjemný čtvrteční večer vám všem, milí posluchači, přeje Petr Kocman. Vítejte ve vysílání Country Rádia. Vítejte také u pravidelné hodinky Country, všechno, co se mi líbí. Mám pro vás dneska, jak jsem včera v noci slíbil, jedno takové malé hudební překvapení v podobě nové písně Roberta Křesťana Druhé trávy, takže slovo splním a můžete se na písně samozřejmě těšit a máte na co, ale budou samozřejmě i mnohé další. Dneska jsem sahnul obzvláště hluboko do archivu, ale začneme skladbou, která minule u vás posluchačů vzbudila úspěch, protože jste mi psali, že máte rádi instrumentální skladby a že moc neznějí éterem, což si myslím tedy taky, tak proto vám hnedka dám dneska další od jednoho opravdu super kytaristy, je to extra třída, jmenuje se Johnny Highland, mám několik jeho desek a všechno jsou to neuvěřitelné kytarové ekvilibristiky, co předvádí, on samozřejmě i zpívá, no a pro dnešek jsem vybral vypalovačku, která se jmenuje All Fried Up. Přeji vám hezký večer.

To byl Vojtěch Drahokoupil a jeho krásná country písnička Harampádí. Teď se vrátíme zpět v čase do roku 1967, kdy John Hartford vyslal do světa píseň, která se jmenuje Gentleman Mind. Tuhle tu píseň jste určitě slyšeli od mnoha různých interpretů. U nás třeba také od Greenhornů a Michala Tučného jako toulavý song, ale hlavně tuhle tu píseň zpropagoval Glen Campbell. Ten ji dokonce nahrál s takzvanou Wrecking Crew, což byla parta muzikantů, které on byl dlouhá léta členem. A ta parta se živila tím, že to byli nájemní hudebníci, kteří v Los Angeles ve slavných studiích nahrávali desky různým hvězdám. Takže Glen Campbell ještě v době, když nebyl znám jako zpěvák, doprovázel různé zpěváky zvučných jmen, za mnohé zmíním třeba Franka Sinatru. No a Glen Campbell tu písničku nahrál a samozřejmě se z ní stal okamžitě veliký hit. Byl to v roce 68, tedy rok potom, co tu verzi svoji vlastní vydal John Hartford. No a Glen Campbell za ní inkasoval samozřejmě cenu Grammy. Jinak tu píseň John Hartford složil vlastně po takovém zvláštním zážitku, kdy byl v Nashvilleu v Tennessee v kině na filmu Doktor Živágo. No a potom mu to nějak v té hlavě mrouskalo a cestou domů v podstatě tu píseň už měl celou složenou. Tak vidíte, stačí málo, aby jeden z největších country hitů byl na světě. Tu písničku mimochodem ve svém repertoáru později měli třeba slavný swingař a countryman Dean Martin nebo Aretha Franklin, již zmiňovaný Frank Sinatra nebo také Elvis Presley. Taky v roce 2014 tuhle tu písničku jako poctu Glenu Campbellovi nahrálo trio The Band Perry. A já mám pro vás teď jednu z těch nejzvláštnějších písní, protože ji bude zpívat skvělá zpěvačka, která s country hudbou nemá vůbec nic společného, ale skvěle udělala několik country písní typicky po svém. Madeleine Pirro, Gentleman Mind.

Tak pokud se vám tento hlas zdál povědomý, tak vězte, že to je Michaela Hálková, co by zpěvačka Žalmanova spolu. Představte si to, tahle ta píseň, tuším, že vznikla někdy v roce 1996, typuji, a je to jedna z tváří Míši Hálkové. Takže až budete někam na Žalmana na koncert, tak jí můžete připomenout, že i takovouhle moderní country zpívala. Ona už to totiž leta nedělá a myslím si, že jí to moc sluší. Teď si dáme jednu velmi populární dvojici, která se říká Dan & Shay, což jsou pánové Dan Smyers a Shay Mooney, kteří se dali dohromady v roce 2013 v Nashvillu a jsou velmi úspěšní. A dá se říct, že jde o takové typické country popové duo. Ano, protože oni slaví docela úspěchy i na popové scéně. Měli třeba skvělý a vele úspěšný duet s Justinem Bieberem. Ten se jmenoval 10 000 hodin. No a spolupracovali za ta léta kromě Justina Biebera také třeba s country kapelou Rascal Flatts nebo Kelly Clarkson a taky s Brooks and Dunn. A samozřejmě za ta léta vyhráli i ceny Grammy, tuším, že byly 3, jako nejlepší country duo a kapela roku. No zkrátka, daří se jim. No a já jsem od nich nedávno poslouchal jedno album a po dlouhé době jsem si připomněl jednu jejich krásnou písničku, která se jmenuje Young.

No, to byla krása. Jedna z největších trampských klasik tunelem jménem Čas v podání skvělého big bandu B-side band pod vedením Josefa Buchty. Udělali mimochodem nádhernou desku. Takovýchto písní už jsem vám některé z nich pouštěl a pustím další. Teď mám pro vás úplnou novinku. Deska, která vyšla před 5 dny a je to v pořadí 20. studiové solové album Paula McCartneyho, slavného Beatla. Album se jmenuje The Boys of Dungeon Lane a tuhletu větu nebo tohleto torzo už Paul McCartney použil v roce 1991 v jednom demosnímku, který udělal k písni In Liverpool. Pak už to nikdy nepoužil a vrátil se k tomu až teď z toho prostého důvodu, že Dungeon Lane je vlastně část Liverpoolu, kde Paul McCartney trávil dětství, takže celá ta deska je vlastně jeho vzpomínka na dětství a na ta místa, kde trávil ten svůj klukovský čas a kde se později také setkal s Johnem Lennonem a začal poslouchat první muziku a je to, musím říct, tedy velmi dojemné poslouchání a dostala mě teda i píseň, která se jmenuje Home to Us, tedy volně přeloženo K nám domů, kterou naspívala, představte si, se svým parťákem z Beatles Ringo Starrem. Je to smutný, protože už jsou vlastně jenom dva členové Beatles naživu a je dobře, že se setkali i po těch dlouhých letech a Ringo v té písni nejenom zpívá, ale samozřejmě hraje i na bicí. Takže úplná novinka těchto dvou obrovských bardů. Home to Us.

prachu cest. Dnes už to vím, kam ty cesty mohly vést. Dnes už to vím, ten život za to stál. Že pravda je jen jedna a ostatní čas vzal.

Mám pro vás teď už slibovanou novinku. Už jsem vám vyprávěl, že Robert Křesťan s Druhou trávou budou vydávat nové album. Mimochodem čeká je také veliký koncert v O2 Univerzum v listopadu. A tu novou desku natáčeli v Memphisu, tedy dá se říct, že v srdci, dejme tomu country hudby, ale v místě také, kde vznikaly první nahrávky Elvise Presleyho, Jerryho Lee Lewise, Carl Perkinse, Johnnyho Cashe, tak tam na sebe nechali působit to prostředí. Viděl jsem spoustu videí od kluků, co posílali, mluvil jsem taky s Lubošem Malinou, že album už je ve finální fázi a jsme domluveni, že přijde na rozhovor, aby vám posluchačům povyprávěl, jak v Memphisu v Tennessee nahrávali. No a mám pro vás malou ochutnávku v podobě té jedné nové písně, která se jmenuje Chryzantéma.

0: You guys are crazy.
1: Tohle bylo super.
0: That was cool. Come on in.
2: Dobrý.
3: Tak, já jsem vám tam nechal schválně i ten dovětek, protože to byla živá nahrávka ze studia, tak jste mohli slyšet ty reakce po tom, co to společně všichni natočili. Teď si zazpomínáme na Chrissy Raveu, což byl vynikající zpěvák a hlavně hráč na kytaru. Pán, který nás bohužel relativně nedávno opustil, nahrál desítky písní a hlavně je také složil. A já teďka pustím jednu z alba, které nepatří mezi ta nejznámější. Pochází z roku 2017 a jmenuje se Road Songs for Lovers. A mě tehdy udělalo ohromnou radost, protože po takových, dejme tomu, hodně bluesově laděných deskách to byl takový pro mě osobně starý, dobrý Chris Rea. Takže si dáme hned tu titulní a je to nádherná balada.

byla Denisa Marková s kapelou Prezident a písnička Žhavá jak lávy prout. Skladba, kterou si vypůjčila z repertoáru kapely Dire Straits Marka Knopflera. Je to, tuším, že z její první desky z 90. let. Tak a blíží se pomalinku závěr hodinky, country je všechno, co se mi líbí. Teď určitě zvládneme ještě, řekl bych, dvě písně, no a ta, která přijde teď, tak to je krásná písnička od Joe Walsha, vynikajícího kytaristy a také člena kapely Eagles. On natáčí svá solová alba, dělal to vždycky a tahle ta píseň pochází z jednoho z nich, které se jmenuje Analog Man. Čím chtěl Joe Walsh říct, že je z té generace analogové, ne z té digitální a má rád ty věci hodně postaru, i když on nezahálí, on dokáže s moderními technologiemi, ale tu desku také natáčel dcerou postaru. Mimochodem na té desce mu taky hostuje Ringo Starr s okolností, také Jeff Lynne z Electric Light Orchestra. No a je to deska plná překvapení, také se ve studiu za nimi stavil tehdy ještě David Crosby a no spousta známých osobností. A ta písnička, kterou jsem vybral, má typický název pro Joe Walsha, bych řekl, jmenuje se Lucky That Way. Tak doufám, že se vám bude líbit, no a těším se na vás po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje hezký večer.

0: pryč, mirty stačí, noc co noc pod naší pavlačí. Zavírá mi boba stejně krásný oči, jak se země otáčí.
1: Každej, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá.
2: Moje nový tvár upaluje silnici.
1: A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu

0: Recept je, chlapče, jednoduchý. Dám si kafe u pumpy a pak naladím country rádio.
1: Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát.
2: Já jedu dál.
0: Tak mi kilometry zase krásně ubíhaj.
1: A se starou kytarou prašných cest já jsem zas král.
0: Už léta jezdím bez nehod. S country rádiem. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.

21 hodin 11 minut posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a v této hodince, hned v tom dalším vstupu, pro vás budu mít jednoho speciálního hosta ve vysílání. Bude to host telefonní a bude mít pro vás jednu pozvánku na krásnou akci, která bude samozřejmě spojena s hudbou. No a co se tedy hudby týká v následující hodině, tak těšit se můžete třeba na 60. míli Romana Horkého Kamelotu.

0: Písnička, která právě dozněla v podání Pacifiku a Helenky Maršálkové, nezněla jen tak náhodou, protože úzce souvisí s mým dnešním milým telefonním hostem, kterým je organizátor krásné akce, krásného festivalu, ale především hodný člověk, pan Ladislav Apfelhaler. Láďo, já tě zdravím, dobrý večer,
1: zdravím,
0: ahoj.
1: Zdravím Petře, dobrý večer, zdravím do Country Rádia.
0: Tak, prosím tě, posluchači už to samozřejmě v Country Rádiu slyšeli z pozvánek, že na sobotu 13. června se chystá krásný festival, musím říct krásný, protože já jsem v tom místě byl, byť jsem na tom festivalu ještě nehrál, tak v tom místě jsem byl a ten festival se jmenuje Koncerty u jezu a je to pátý ročník. Tak prosím tě, ty jako pořadatel řekni k tomu důležité informace, kdyby se tam chtěli návštěvníci a posluchači vypravit.
1: Ano, je to tak a chtěl bych všechny návštěvníky a posluchače Country Rádia pozvat na pátý ročník, jak si říkal, festiválku Koncerty u jezu, který se uskuteční ve Věžnici nedaleko Polné na Vysočině. 13.6. v sobotu od 15 hodin začínáme a tak jako každý rok máme tady připraven ochutnávku pěti souborů hudebních a celý ten festival je zaměřen na pohodovou hudbu, to znamená na styl country, bluegrass, tramská píseň a folk. No a máme tady pět souborů, začneme kapelou Vokovere, potom následuje Epidemie, Pacific, Samson a jeho parta a na závěr Lenka Slabá a Triol.
0: No to je krásná sestava, Lenka Slabá a Triola, to je mimochodem projekt, který je relativně novej, protože Lenka, to řeknu posluchačům, kdo náhodou neví, tak Lenka zpívala před, no, víc než 30 lety třeba se Žalmanem a jeho spolem, pak byla dlouhou dobu v Kanadě a teď si postavila tady to trio, Triolu. A myslím si, že tam hraje Jarda Matějů. Máš nějaký blížší informace o tom? Myslím si, že to tak je, viď?
1: Myslím si, že jo, vím, že s nimi vystupuje i Karel Macálka.
0: Ano, no tak to je nádherný, to je nádherný. To je záruka kvality.
1: To bude taky plné. Ano, přesně tak.
0: Ano. Prosím tě, Láďo, co se týká historie, tak za těch pět ročníků, kdo se tam všechno vystřídal z těch kapel?
1: Tak bylo tady řada známých souborů, určitě pro posluchače známý Marien, Kamelot, napadá mě i Robert Křesťan a druhá tráva, Malina Brothers, Cop a další.
0: No tak to je prestižní festival, to je něco úžasného, ale důležitá věc, řekl bych ta nejdůležitější. Ten festival má jeden velký a důležitý a krásný, v uvozovkách krásný z toho důvodu, který za chvilku zmíníme, podtext. Prosím tě, řekni to, to je důležitá informace.
1: Ano, to si myslím, že je klíčové. Díky celé řadě sponzorů, my jako organizátoři můžeme vstupné od diváků v plné výši věnovat na léčbu onkologických nemocí dětí ve fakultní nemocnici v Brně. A tedy ještě jednou tedy zopakuji, celé výši vstupné půjde na personalizovanou péči pro tyto onkologické dětské pacienty, tak jako každý rok i letos.
0: To je krásný, to ti, Láďo, tleskám, myslím si, že i posluchači Country Rádia. A musím tedy, milí posluchači, říct, že to místo je opravdu kouzelné. Byl jsem tam letos, to bylo, Láďo, v lednu to bylo, viď? Myslím, když jsem
1: bylo to
0: tam...
1: v lednu, bylo, ano, přesně, ano. Tak. A... je to tak? Ano.
0: Musím tedy říct, a nebyl jsem sám, říkal mi to vlastně i, tuším, že Samson a Roman Horký, že když do toho místa jeli, tak já, když jsem tam vyjížděl, navíc to bylo večer pod mě, tak jsem měl pocit, že jedu na konec světa, že za chvilku vjedu do lesa a tam už budou jenom vlci a divá zvěř. A tam se jako v kouzelné pohádce vyloupla svítící chaloupka, velmi, velmi příjemná, no chaloupka samozřejmě, to dům nádherný, a zažil jsem tam jeden z nejkrásnějších takových akustických koncertů. Tak za to ti ještě jednou zpětně děkuji, je to opravdu kouzelné místo a myslím si, že stejná atmosféra bude i právě na tom festivalu Koncerty u jezu. Tak
1: je
0: ti moc krát děkuji za pozvánku, tak milí posluchači, sobota 13. června, je to ve Věžnici, Úplné, takže Vysočina, jestli máte rádi Vysočinu, tak můžete třeba do těch 15 hodin, než festival začne, tak můžete chodit po Vysočině někde a pak si dáte hezky u rybníka, u splavu, tam něco dobrýho a můžete poslouchat muziku. Láďo, děkuji ti za pozvánku. A
1: já také.
0: Doufám, že se všechno podaří a že příští rok bude šestý ročník, takže si s dovolením zase zavoláme, abys mohl posluchače Country Rádia.
1: Určitě. Zdravím všechny posluchače Country Rádia. Těším se a bližší informace najdete na www.koncertujezu.cz. Děkuji a ahoj.
0: Skvělý. Láďo, ahoj a posílám teďka písničku od kapely Epidemie, moji oblíbenou, a myslím si, že Epidemie ji bude hrát také na tom festivalu. Měj se moc hezky. Ahoj.
1: Taky dobrou, ahoj.

vidíš a je po mně. Vždycky jsem měl moc rád Sokrata a jeho moudra a citáty, ale také mám velice rád jeho moudrou zkoušku, kterou nazval Zkouška tří sít. Staří Řekové věděli, že si Sokrates velmi váží znalostí, no a jednoho dne ho potkal jeden známý a povídá: jestli pak víš, Sokrate, co jsem se zrovna dozvěděl o tvém příteli?

říct něco dobrého? Ne, naopak. Takže, pokračoval Sokrates, chceš mi o něm říct něco špatného a nejsi si jist, jestli je to pravda? Ale pořád ještě můžeš zkouškou projít, protože zbývá ještě jedno síto. Jmenuje se užitečnost. Je mi to, co mi chceš o mém příteli říct, užitečné? Ne, moc ne. Dobrá, uzavřel Sokrates. To, co mi chceš říct, není ani pravdivé, ani dobré, dokonce ani užitečné. Tak proč bys mi to měl vyprávět? No, a to je důvod, proč byl Sokrates velký filozof a všichni si ho vážili.

Tak a na závěr hodiny už jenom jedna jediná píseň a bude to skladba, kterou pošlu všem, kteří už vykročili na 60. míli, stejně jako Roman Horký a kapela Kamelot, jak o tom zpívají ve své písni z roku 2025. No a já se na vás budu těšit samozřejmě po 22. hodině ve večerní vysílání Country Rádia.

Je 7 minut po 22. hodině, posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman a tohle byla dneska jedna již z legendárních českých country písní Neplač malá v podání kapely Rangers, která tuhle tu písničku vydala na svém prvním LPčku v roce 1969, to se jmenovalo The Rangers, no a ten český text napsal Milda Dufek. A propos, dneska jsem mluvil s okolností s zakládajícím členem Rangers, Jirkou Weiserem, a ten mě sdělil takovou krásnou novinku, takže jsme domluveni, že ji samozřejmě sdělí i vám, milým posluchačům, kteří máte rádi Rangers a jejich historii, ale víc už neprozradím, protože vám to řekne v pravý okamžik Jirka, takže můžeme se těšit, že jeden z večerů Jirkovi zavoláme a patrně to vypadá na nějaký větší rozhovor, protože co se týká historie Rangers, tak na to je čas vždycky. Já strašně rád vzpomínám a zvlášť na takové legendy, jakými Rangers plavci byli, jsou a budou. Teď už je připraven Jiří Schellinger a Holubí dům. Přeji vám hezký večer.

0: No a pojďme se teď podívat na to, co zajímavého se událo 4. června v minulosti, a to tedy u nás i ve světě. V roku 1876 byl zahájen provoz druhé etapy koňské tramvaje v Brně. To byl vlastně takový předchůdce šaliny. V roce 1942 v nemocnici na Bulovce zemřel na následky atentátu ze 27. května téhož roku zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě Reinhard Heydrich. V roku 2007 do Prahy přijel na svou druhou návštěvu americký prezident George W. Bush. V roce 2008 bylo na Sokolovsku zahájeno napouštění rekultivačního jezera s krásným názvem Medard. V roku 1666 se v Paříži odehrála premiéra Molierova Mizantropa, což si myslím, že je opravdu legendární divadelní kus. V roku 1783 bratři Montgolfierové veřejně ukázali svůj horkovzdušný balón. V roku 1876 dorazil expresní vlak s názvem Transcontinental Express do San Francisca přes první transkontinentální železnici pouze 83 hodin a 39 minut po odjezdu z New Yorku, což tehdy bylo něco naprosto nevídaného. V roku 1878 Turecko předává ostrov Kypr pod britskou správu na základě tzv. Kyperské konvence, což nebylo nic jiného než taková tajná dohoda mezi Brity a Osmany. V roce 1912 se Massachusetts stává prvním státem Spojených států, který stanovil minimální mzdu, což bylo velmi pokrokové tedy. V roku 1950 se ve švýcarském Bremgartenu jel čtvrtý závod Formule 1 a vítězem se tehdy stal Ital Giuseppe Farina na voze Alfa Romeo. No a ještě jednou o autech. Roku 1896 Henry Ford dokončil a otestoval svůj první automobil Ford Quadricycle. Mimochodem Henry Ford měl krásné obchodní slogany a vzpomínám si zejména tedy na jeden, myslím si, že to byl ten první a stěžejní a hlavní, protože Henry Ford tehdy vyráběl auta všechna v černé barvě a měl krásný slogan, který pravil: ano, firma Ford vám vyrobí automobil v jakékoliv barvě, pokud to bude černá. Tak a myslím si, že k tomuto tématu se hodí snad jen jediná píseň od skvělého zpěváka a kytaristy Jerryho Reeda. Ta píseň se jmenuje Lord Mr. Ford.
1: Well, if you're one of the millions who own one of them gas drinking, piston clanking, air polluting, smoke belching four-wheeled buggies from Detroit City, then pay attention. I'm about to sing your songs on.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme nové album brněnské formace Folk Team Na konci světa.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

vezmi si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj.

No, ani dneska nezapomenu na pár jmen slavných nebo známých osobností, které by slavily narozeniny. Tak v roce 1926 se narodil slavný a známý český operní pěvec pan Ivo Žídek. O Ivo Žídkovi nádherně vypráví Miroslav Horníček, když se potkali v Národním divadle, kde chtěli po Miroslavu Horníčkovi, aby zpíval, a pan Žídek z toho byl úplně bez sebe, jak je možný, že tenhle ten člověk, který neumí zpívat, bude zpívat v Prodané nevěstě. A mělo to zajímavé rozuzlení. Tak možná je to i nápad na příští hodinu, že bychom si tuhle tu humornou scénku Miroslava Horníčka dali. Zkusím ji najít. V roce 1939 se narodil kytarista a hudební pedagog pan Milan Zelenka. Mimochodem, to je kytarista, ke kterému pro rady chodila Lenka Filipová. Když potřebovala zaranžovat nějakou píseň pro kytaru, tak se s ním vždycky radila a on jí samozřejmě skvěle poradil a byl to opravdu nejenom výborný kytarista, ale výborný pedagog. V roce 1958 se narodil bývalý violončelista skupiny Čechomor Michal Pavlík a také člověk, který hrával dlouhá léta s Karlem Zichem v jeho doprovodné kapele Flop. V roce 1975 se narodila americká herečka Angelina Jolie, která má také slavného tatínka herce a objevila se ve spoustě filmů a také byl jejím manželem Brad Pitt, což už tedy je minulost, ale herečka je to skvělá. No a v roce 1949 se narodil kytarista, skladatel, textař, ale také zpěvák a kapelník Ota Petřina. Bohužel nás opustil 11. července roku 2015. Udělal tady spoustu práce v muzice. On skládal takové velmi neobvyklé písně. A skládal i pro sebe, protože vydával své sólové písně, svá alba. A mimochodem mám velikou radost, že jeho syn jde ve šlépějích jeho otce, protože je to Marpo, který v současné době jede na vlně country, má skvělé country písně, tak to je syn Oty Petřiny právě. No a říkal jsem si, že když zavzpomínat na Otu Petřinu, tak si myslím, že bychom to mohli udělat nejlépe písní Vaška Neckáře, protože s Václavem Neckářem Ota Petřina hrál mnoho let, hrál v jeho kapele a vždycky to byla opravdová jízda, protože Ota Petřina, když nabrousil svůj aparát, rozpustil to dlouhý háro, se kterým měl samozřejmě za minulého režimu potíže, tak to byla opravdu jízda. Ale já jsem zvolil malinko klidnější písničku, kterou také hrávali na koncertech a je to krásná balada Chci tě líbat. Takže vzpomínka na Otu Petřinu.

ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

Včera jsem při všem tom povídání večer zapomněl popřát k narozeninám jedné skvělé hudebnici, a sice Suzy Quatro, která se narodila 3. června roku 1950 v Detroitu v Michiganu. A ona se narodila jako Susan K. Quatro. A ona v roce 64, tedy ve svých 14 letech, založila se svými sestrami skupinu The Pleasure Seekers a v roce 65 jim dokonce vyšel první a o rok později druhý single. A v roce 67 pracovali a vystupovali také ve Vietnamu. No a v letech 68 až 70 vedla se svou sestrou Nancy skupinu Cradle. V roce 1970 odcestovala tehdy do Anglie na pozvání producenta Mickeyho Mousta a o dva roky později vyšel první single Rolling Stone. V roce 73 druhý, to byla píseň Can the Can, no a ten obsadil první příčku anglické hitparády a zpěvačka se stala tou hardrockovou hvězdou, což chtěla vždycky být. Ona se také ale prosadila jako herečka, bylo to například v seriálu Happy Days, no a v roce 79, možná jsou pamětníci mezi vámi, vystoupila také v pražské sportovní hale v tehdy socialistickém Československu, což bylo něco naprosto nevídaného a sestřih z toho koncertu dokonce vysílala Československá televize. Nevím, jak se to podařilo, ale podařilo. No, ona byla dvakrát vdaná, její první manžel byl kytarista Len Taki, no a má s ním dvě děti a s tím druhým manželem Rainerem Haasem žije v Anglii od roku 1993. Tak pojďme Suzy Quatro poslat malý pozdrav, tedy dodatečně k narozeninám, a bude to její patrně nejslavnější píseň, a sice duet Stumbling In s Chris Normanem.

To byl letos 93-letý Willenhausen, písnička Made in Texas. Je 23 hodin 11 minut k tomu. Posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia a s vámi až do půlnoci Petr Kocman. No, spisovatelka Tessa Bailey má zjevně ve velké oblibě vinice, a to přesto, že žije na Long Islandu. Podle vlastních slov se navíc vyhýbá slunečním paprskům i společenským kontaktům. Každopádně dějištěm jejího románu je rodinné vinařství, které zdědil mladý muž, přesněji řečeno škrobený profesor, který má všechno v životě nalinkované a žehlí si i ponožky. Zahradnice, která do něho byla kdysi zakoukaná, shodou okolností dostane zakázku na jejich panství. Je výstřední, živelná, zásadně chodí pozdě, je umazaná od hlíny. Co a jak se stane dál, o tom vypráví román Tajně tvá. No, ve vinařském slovníčku funguje pojem cibéba. A já se ptám vás, milí posluchači, co to je? Co je cibéba? Takže cibéba může být za A seschlá bobule, za B směs nekvalitního vína, nebo za C nový dubový sud. Ještě jednou, co je to cibéba? Za A seschlá bobule, za B směs nekvalitního vína, nebo za C nový dubový sud. A pokud znáte správnou odpověď, volejte právě teď na 210 323 333.

0: To byl Mirek Hofman a Zelenáči, Pastoros Little Fort. No a dnešní večerní knižní soutěž má svoji výherkyni. Já právě teď ve večerním vysílání Country Radio přivítám posluchačku Evu. Evo, dobrý večer ještě jednou
1: přeji. Dobrý večer, Country Radio, ráda vás slyším.
0: Ano, my vás také. Já jsem se, milí posluchači, dozvěděl, zatímco zpívá Mirek Hofman, že Eva má s přáteli Mejdan, takže jsme rádi, že posloucháte Country Radio
1: na Mejdanu. Country Radio, samozřejmě.
0: To je skvělý. Ano. Výborně. Tak, Evo, já jsem se ptal, co je to cibéba a byly tyto možnosti, takže za A. Buď to je to seschlá bobule, nebo za B směs nekvalitního vína, anebo za C nový dubový sud. A vy jste sice typla, ale správně jste typla a řekla jste, že cibéba je?
1: Je to za A, ano.
0: Seschlá bobule, ano.
1: Za to je.
0: Potleskotí za vámi.
1: Děkuju, to jste nám udělali radost.
0: No tak to jsme rádi, já jenom teda doplním, že cibéba neboli hrozinka je přezrála, částečně vyschlá bobule a obvykle je napadena ušlechtilou plísní a používají se pro výrobu speciálních vín. Takže to jenom, aby byla informace
1: tak,
0: kompletní.
1: To jsem úplně nevěděla, to speciální vína, ale že to je hrozinka, to vím.
0: No tak
1: tomu
0: si dá...
1: tak říkala babička moje.
0: No jasně, hrozinka, no, ano.
1: Ano.
0: Tak až budete mít příště mejdan a budete poslouchat Country Radio, což bude asi brzo, si tak myslím, ne? Vy hodně mejdanujete.
1: Klidné rádio do neklidné doby poslouchám vás furt.
0: Tak si dejte nějaký dobrý víno, protože bude z cibéby, jo? Hlavně si nedávejte směs nekvalitního vína,
1: ne,
0: to by ten
1: ne,
0: mejdan
1: ne.
0: Nedopadl dobře.
1: Ne,
0: tak,
1: to ne.
0: Doufám, že se vám knížka bude líbit. Dejte ji třeba manželovi, Tajně tvá, je ten název, to je hezký, tak mu můžete dát knihu. A mimochodem na přebalu té knihy se píše, že to je TikTokový hit, tak jsem zvědav teda, jak se vám bude kniha líbit. Doufám, že ano.
1: Tak. Určitě.
0: A posílám ještě...
1: Tak manželovi.
0: Ano, dejte manželovi. Posílám Ivana Mládka, Brno je zlatá loď. Přeji vám hezký mejdan. Ano, co si přát víc. Ať se vám daří, hezký mejdan a těším se někdy naslyšenou.
1: Taky, děkuju, hodně zdaru, mějte se hezky, rádi vás posloucháme.
0: Děkujeme, dobrou noc.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes, jak jsem na to pořád

je to dobrý, nebe je modrý, je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krámu.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Když dnešní výherkyně knihy říkala, že mají zrovna Maiden a poslouchají country rádio, tak mě napadlo vlastně, že bychom si mohli říct něco o Maidenu. Pokud já tedy si dobře pamatuji, tak Maiden vznikl, nebo začal se respektive používat ze srbochorvatského Maidan, což je boj nebo souboj, ale také z arabského Maidan, což je volné prostranství. A já vám teď schválně přečtu, já jsem si to našel, abych vám přečetl přesně, co říkají moudré knihy oficiálně o Maidanu. Takže Maidan. V současné době oblíbený způsob trávení volného času v partě, spojený s popíjením alkoholu, malým občerstvením, poslechem hudby, tancem, neformální konverzací a komunikací, často v intimní atmosféře. Název je konkrétně odvozen od istanbulského závodiště a cvičiště At Meydan, na němž roku 1583 pořádal turecký sultán okázalé oslavy narození svého prvorozeného syna. Současné mejdany se pořádají v soukromí, obvykle v bytě jednoho z pořadatelů, na chatě, v hotelovém pokoji či na podnikové ubytovně s vyloučením nepřizvaných. Nejsou však omezeny jen na úzký okruh nejbližších přátel a známých. Často sledují i cíl rozšíření spektra sociálních kontaktů o atraktivní jedince. Mají charakter neformální, často hlučné oslavy s oslabením přímé sociální kontroly ze strany veřejnosti, rodičů a podobně. Rituál pořádání mejdanů patří k životnímu slohu adolescentů, mládeže, ale i osob středního věku. Plní funkci uvedení do subkultury mládeže. Účastní se ho zpravidla muži i ženy, společně existují však také mejdany čistě pánské či dámské. Mejdany hrají neopomenutelnou úlohu v etiologii alkoholismu, narkomanie, drogy, promiskuity, v rozpadu partnerských vztahů, mnohdy i trestné činnosti, jako znásilnění, krádeže, omezování svobody a podobně. Naprostá většina mejdanů se však pohybuje v rámci společenské normy, viz též potlach. A ještě bych mohl pokračovat dál, tak prosím vás, tohle je v kostce oficiálně o mejdanu. Tak jenom, abyste věděli, co máte na mejdanech dělat, jo, všechno jste věděli, ty hlučné scény a muzika a tak dále. A já vám k tomu posílám trošku na uklidnění, no nevím vlastně jestli na uklidnění, Mickey Rivola, Bednout Whisky.

No a to je, milí posluchači, ode mě dnes téměř vše. Budu se na vás těšit samozřejmě zítra od 20 hodin. V hodince country je všechno, co se mi líbí. Už teď mám připraveny písně a jak vždycky doufám a věřím, tak vás těmi písněmi potěším a třeba mnohdy i mile překvapím. Tak doufám, že se to stane zítra. Zítra je apropo pátek, takže ty mejdany už budou naprosto legální, protože je zvláštní teda dělat mejdan ve čtvrtek. Ale možná to dělá někdo, kdo nejde druhý den do práce. Ale zítra už to bude perfektní, protože nastává víkend, takže mejdan si uděláme společně na Country Rádiu. Apropo, vzpomněl jsem si, když jsme u těch mejdanů, na jednu hlášku, nevím, kde jsem ji slyšel a nevím, kdo ji řekl, ale zněla takto: na vánočních firemních mejdanech nejvíc nesnáším to hledání nové práce druhý den. Tak prosím vás, pozor na to a těším se na vás u zítřejšího mejdanu od 20 hodin na Country Rádiu. Dobrou noc vám přeje.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Country Radio.
2: Od nepaměti tu žili lidé. U rybnatého meandru řeky, na kopcích a stráních, které znamenaly bezpečí a dostatek. A jak šel čas, při brodech, kudy procházely obchodní stezky, vznikaly osady, chráněné na pravém břehu hradištěm, jemuž bylo jméno Vyšehrad. Na břehu levém pak Hradčany. A mezi nimi v temné spleti pěšin a vyšlapaných cest, z bájí a mýtů za staletí vyrostla Praha, matka měst.

Králové a preláti a kati, šílení císaři a jejich frauci mor. Hlavně ale ti, jimž tohle město patří po srdci, řemeslníci, mistři, tovarši, neokázali bezejmení. To oni dali Praze její duši a stáli při ní v časech míru i těžkých zkoušek. Dali jí fortel svého díla a byli její záštitou. A ona se jim proměnila v kamennou růži rozvitou.

Barok a gotika, věže a továrny, moderní paláce, parky a sídliště, to všechno je prach. A navíc hudba, život jenž kypí a dere se kupředu, protože rozvitá růže je v kameních živá, dýchá a košatí, hrdá na svoje půvaby, kouzla a tajemství, ve kterých minulost se pojí s přítomností. Čas pro ní vrší v každém domě bez počet činů, slov a gest. Ona jak dřív tu stojí skromně.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin, to znamená, že na Country rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Mám vždy velkou radost, když vám mohu sdělit, že nás čeká hodina živého hraní přímo z našeho vysílacího studia na Vinohradské 167. O to větší radost mám, že nám dnes budou hrát kluci ze skupiny Falešná karta. Ahoj!
2: Ahoj! Ahoj!
1: Teď už vám jen kamarádi mohu popřát příjemný poslech. Kluci, hrajte!

Kamarádi, to nebyla studiová nahrávka. Takhle hraje Falešná karta dnes ve vysílání Country Rádia v pořadu Tremské tamtamy. Teď si pustíme jednu jejich studiovku. Bude to titulní skladba alba z roku 2021. Plus z vás musím upozornit, že k této skladbě vyšel i skvělý videoklip, který je ke zhlédnutí na YouTube. Skladba se jmenuje Zatracení blázni.

0: Takhle hraje Falešná karta, tohle byla jejich titulní skladba z posledního CD Zatracení blázni. Mildo, možná když se bavíme o Falešné kartě, jste tu čtyři, ta sestava je neměnná, tak prosím tě řekni, kdo dneska v tom studiu je a rovnou řekni, jaké mají dobré charakterové vlastnosti.
1: Tak Falešnou kartu tvořím já se jmenuji Milda Dvořák, hraju na kytaru a zpívám. Pak tady máme Vlastiáka, Vlastimila Libru.
2: Ahoj.
1: Kytara, zpěv. Pak tady máme Čáru.
3: Ahoj.
1: Kytara, zpěv. A pak tady máme Vráťu, kontrabas, zpěv.
3: Ahoj.
0: Kluci, možná můžu říct, že vlastně spousta trampů vás zná, protože vy, když jste někde, tak je o vás známo, že dokážete do 4 do rána hrát prakticky bez zpěvníků, nepotřebujete nic, ani vlastně si vystačíte úplně sami, že i když už tam nikdo není, tak pořád hrajete.
2: Možná jsi to spletl do 4 do odpoledne.
1: Aha, jo. Do 4 do rána hrajeme, když nejsme ve formě.
0: Ale řekněte mi, dneska vlastně nějak se změnil váš repertoár, nebo je to stále typicky, že hrajete autorské písničky a pak třeba rivolovky nebo tak?
1: No, rozdělil bych to na hraní na festivalech. Hmm. Tam nehrajeme autorský písničky někoho z Falešné karty, ale hráváme písničky od kamarádů. Hmm. V prvotních etapách Falešné karty to bylo od kamarádů mých rodičů. A později jsme si našli takového našeho dvorního autora, který se jmenuje Robi Čechák. Hmm. Na Vandru jsme ho potkali a padli jsme si s ním do voka od té doby. V podstatě by se dalo říct, že 90% písniček z našeho repertoáru je z pera tady toho Robiho.
0: Mm, zdravíme, dobrý bourák, ty písničky jsou skvělý. Ještě mi řekni, jak vy jste se vlastně vůbec dali dokupy? Vy už hrajete asi 30 let, ne?
1: Je to tak, Falešná karta vznikla v roce 1995, takže 30 let jsme slavili, jsme slavili loni. No a dali jsme se dohromady tak, že jsme se prostě na škole potkali parta kluků, který to táhlo k trampské muzice a k trampingu. A...
0: Ale to si byl původně ty a Vráťa, že? Nebo...
1: Ne, Vráťa ne.
0: Teda Vráťa.
1: Původně jsme to byli já a Vlasták, my jsme zakládající členové.
0: Vráťa je mladší vlastně, abych ho...
1: Dalo by se říct, že jsme taková, asi bych to nenazýval dvougenerační kapela, ale my s Vlastákem jsme... padesátníci a Vráťa s Čárou jsou čtyřicátníci.
0: Já jsem si původně myslel, že Čára je teda mladší. Mě to docela překvapilo.
4: No, co na to říct.
0: Ještě mi řekněte, kluci, Falešná karta, jak ten název vznikl, je to tedy podle té písně od skupiny Skarabeus nebo ne?
1: Máš pravdu, je to od té písničky od kapely Skarabeus,
0: která se
1: ovšem jako správně jmenuje Návrat, ale já jsem... Nebo já ji znám pod názvem Falešná karta, protože ji znám od svého táty, který ji měl ve zpěvníku napsanou jako Falešná karta, tak já jsem to od něj převzal. A když se vrátíme k tomu, jak vznikal ten název, tak ten vznikal takovou netradiční cestou. My jsme si dlouho lámali hlavu, jak bychom se mohli jmenovat, furt nás nic nenapadalo. Tak pak jsme zvolili cestu, kdy jsme si vypsali na papír názvy z písniček z mých ručně psaných zpěvníků, kterých mám teď asi 10, v té době jich bylo asi míň, 3 dejme tomu. Vypsali jsme to na papír a nechali jsme to na sebe nějak působit, ty názvy, a Falešná karta nás zaujala z těch názvů nejvíc, takže od té doby jsme Falešná karta.
0: Mildo, co tam teď máte za pecku další?
1: Další pecka bude zase od toho Robiho. Stejně jako ta první, kterou jsme hráli naživo, a vlastně i ta druhá, kterou jsme hráli, která se hrála z CDčka. A ta třetí teď se jmenuje Dálky.
0: Tak do toho.

0: Skupina Falešná karta zahrála živě skladbu Dálky ve vysílání Tremských tamtamů. Vy asi posluchači tuto skladbu znáte, protože ji tady občas hrajeme. Je totiž moje nejoblíbenější od této skupiny. Každopádně bych vás rád upozornil na to, pokud byste chtěli kluky z Falešné karty pozdravit, můžete nám napsat do studia SMSku, napsat přes aplikaci či přes e-mail, už mi tady chodí zdravice pro kluky, tak oni budou rádi a určitě vám potom taky vás pozdraví do vysílání. No ale teď mám tady další studiovku a to je skladba Pálava. Pánové, co to je za skladbu, kde se vzala a máte rádi Pálavu?
1: Pálavu máme moc rádi. Protože je to na Moravě, ke které se hlásíme jako Falešná karta. Písničku napsal zase Robi, jak jinak, ale ta melodie má základy u Romana Horkýho z Kamelotu.
0: Počkej, ale Roman Horký taky napsal Pálavu, ale to je úplně jiná Pálava.
1: Jiná Pálava, ale má to z ní prostě nějaký melodický prvky, takže.
0: Dobrá, tak jo, tak pojďme za studiovou nahrávkou Falešné karty.
2: Trampské tamtamy na Country Rádiu.

pak nekonečnou silnicí spěchajících aut blíž vinicím pod pálavou. To nejsou kopce snad, jen výkřik času, co září bilbou. Má místa, kam vítr chodí spát a krouží havraní.

0: Falešná karta nás právě zanesla na Pálavu ve vysílání Country Rádia v pořadu Tremské tamtamy. Kluky, ještě chvilku teď vyspovídám, protože vy už, jak jsi říkal, hrajete přes 30 let. Když bys to měl nějak mildo shrnout, jaké jsou vaše největší úspěchy, kde by si řekl, tady se nám dařilo?
1: No, tak historicky největším úspěchem byl asi zisk Tramské porty v Ústí nad Labem v roce 2003, což byla divácká porta. A pak bych ještě mezi největší úspěchy rozhodně zařadil čtvrté místo v soutěži o krtečky na festivalu Zahrada v roce 2004. To už si možná mladší posluchači teď nespomenou, ale to byl svýho času asi patrně největší festival v republice. A soutěžilo se tam o zmíněný krtečky a do těch krtečků kapely procházely poměrně dost velikýma předkolama. To znamená, že to čtvrtý místo je v podstatě z nějakých třeba 100 kapel, protože v každém kraji bylo předkolo, z kterého postoupili nějaký kapely třeba do semifinále a pak až do finále. A u té Tramské porty to bylo v podstatě to stejné. Taky se nám podařilo probojovat do finále v Ústí tady přes ty předkola, v kterým bylo určitě víc než 100 kapel.
0: Já můžu říct, že já vás nejradši potkávám na festivalu tramských písní v Horním Jelení, protože tam si tak notujeme hezky, tam mě baví ty vaše džemy. Tam jste taky někdy soutěžili?
1: Soutěžili jsme tam někdy v pravěku, myslím si, že tak v roce 99 a pak možná ještě v roce 2001 nebo tak nějak.
0: Jinak vás upozorním, právě chodí do studia desítky zpráv od různých tramských osad, které vás zdraví, tak hlavně nesmíte udělat ostudu a pořádně hrát, jsou všichni se těší.
1: Budeme se snažit.
0: A ještě mi prosím tě, Mildo, řekni, já to tak cítím z vás Rivoli, Hoptropáky, občas trochu Kapitána Kida bych i tu a tam řekl. Jsou tohle vaše hudební vzory?
1: Myslím, že strefil hřebíček na hlavičku. Je to přesně tak. Hoptropáci, Rivolové, možná, že bych přidal ještě Žalmana, určitě i toho Kapitána Kida.
0: Protože vy nejste jenom v té starší muzice, vy vlastně i trochu s tím folkem jste taky trochu, můžu říct, trošku už švihlý.
1: My si libujeme ve více hlasech. Takže v podstatě rádi posloucháme všechny kapely, které zpívají více hlasně, a těch je ve folku taky spousta. Takže já bych naši produkci nazval moderní tramská písnička v kombinaci možná s folkem.
0: Určitě. No a když se bavíme o té moderní tramské písni, ale i o vašich vzorech, tak mohli byste dát něco od kapely, která vás skutečně inspirovala?
1: Dáme něco od kapely, která nás inspirovala. Dáme během tohoto večera dvě písničky od kapel, které nás inspirovaly. A tou první bude písnička Bejvalý lodník od Hoptropáku. Možná ještě připojím jednu takovou zajímavost, která nás moc potěšila. A to byla naše účast v roce 2019, když naši vzorové Hoptropáci přizvali k účasti na jejich 4 koncertech věnovaných 45 letům Hoptropáku na pódiu.
0: Krása.
1: Takže to jsme si zahráli ve čtyřech krásných sálech, z nichž ten poslední byla vyprodaná Lucerna. Tak to se našinci nepoštěstí jen tak si zahrát ve vyprodaný Lucerna.
2: Řekl bych, že bylo 40 tehdy.
1: 40?
2: 45 jsme hráli taky, ale to nebyl ten ročník.
1: Jo, tak.
0: Oprava přišla a teď pojďte hrát.

0: Tak teď jste mohli slyšet skladbu Bejvalej lodník v podání Falešné karty. Já možná využiju té chvíle, kdy tady někteří kluci přeladí, doladí. A ještě se tě, Mildo, zeptám, co vy a váš vztah třeba k současným kapelám jako Marien a tak, co na ně říkáte, na tyhle interprety?
1: Říkáme na ně to, že se nám moc líbí jejich produkce a že je známe osobně a že jsme s nima na jednu noc prospívali do rána.
0: Myslím si, že zrovna Marieni jsou také příklad toho, kdy je to pomezí toho folku a tremské písně znát, ale těch kapel je mnohem víc, když takhle se podíváš třeba teď na tom festivalu tremských písní, když třeba vezmeš ten Mňau Mňau Band, Choroše a tyhle, ty se ti taky líbí, ne?
1: Líbí, všechny je známe.
0: Tak. Kluci, jak jste na tom? Můžem do toho?
2: Jo.
0: Co tam máme teď, pánové?
1: Zahrajeme písničku Kam jdou, jak jinak než od Robyho.

0: Krásné vokály máte, pánové, zpívá vám to výborně. Teď tady mám jednu studiovku, jste přinesli, ta se jmenuje Štěstí přeje těm, můžu to dopovědět?
1: Určitě.
0: Co se nepodělají?
1: A já tě doplním, jak jsi mluvil před chvilkou o tom Marianu, tak tahle písnička je od Víti Tronička.
0: No tak si pojďme pustit a já mezi tím, co skladba bude hrát, tak tady chlapcům přečtu všechny vaše pozdravy, je jich tady hodně a doufám, že třeba budeme moct některé přečíst do vysílání. Tak příjemný poslech.
2: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.

0: Tak, dozněla studiovka, falešné karty, já jsem mezi tím pánům předal všechny vaše vzkazy, oni moc děkují.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme.
0: A teď bych se vás rád zeptal, protože já jsem zaslechl, že vy i pořádáte některé akce vaše. Já jsem totiž na žádné nebyl, protože mě nikdo nikam nepozval, tak bych se rád zeptal, jaké akce vy to pořádáte a kdy mě pozvete.
1: Neboj, Kubo, pozveme tě brzy. A ono to tady ještě nezaznělo, my totiž nejsme jenom tramská kapela, ale jsme taky ještě zároveň tramská osada. To znamená, že pořádáme jako osada několik akcí, o kterých teď něco povím, a rovnou řeknu, že jako červená nit se všema těma akcema protkává to, že všude muzicírujeme a všude hrajeme. Tak když to vezmu od začátku roku do konce roku, tak první akcí, kterou pořádáme, jsou falešné lyže. Tu děláme od roku 2000 a je to v podstatě takový víkend na chatě s takovým tvrdým jádrem kamarádů, kdy muzicírujeme, debužírujeme výborný jídla.
0: A proč se tomu říká lyže?
1: Protože tam mimo debužírování a muzicírování ještě taky lyžujeme. Jezdíme na lyžnický okruhy, pokud teda zrovna je sníh, což v poslední době nebývá ani u nás na Vysočině. Pak na jaře jezdíváme na jarní vodu. To ještě někdy bývá zima, takže taky jede jenom takový tvrdší jádro. Taky pamatujeme ročníky, kdy nám sněžilo za krk a jeli jsme v zimní výbavě. To už se netýká falešné vody, která je vždycky v létě o prázdninách. A protože nebývá zima, ale většinou teplo, tak to už jsme větší partie. Klidně nás bývá třeba kolem 30. No a to samozřejmě taky se muzicíruje všude, kde to jde. Pak přijde podzim a to míváme potlach na našem osadním fleku lomu Hradisko u Rožné, tam u nás na Vysočině. No a pak přichází zima a to pořádáme naši největší akci, která se jmenuje Vírský sumec a Mikulášský bál. To je ofalešná karta. Původně, když to vzniklo v roce 95, tak to byl jenom takový klasický bál, který začínal večer a prostě takový country bál. Ale v roce 2001 jsme k němu přidali ještě odpolední festivalek Vírský sumec a tam si zahrála spousta kapel, převážně tramského ražení, takže bych jmenoval třeba Ozvěnu, Chrpu, Přístav, Sekvoj, Tempodivlak, Lístek a spousta dalších, ale i zmíněný Epidemici. Epidemici a Mariani si tam taky hned několikrát zahráli a vždycky, když tam byli, tak to skončilo tak, jak to skončívá vždycky, že když se po konci toho festiválku rozjede bál, na kterým se hraje tak do 3 hodin na pódiu a kde vznikají roztodivný sejšnovací sestavy na tom pódiu, kdy nás tam kolikrát třeba hraje 15, tak pak kolem 3 hodiny slezeme všichni pod pódium a muzicíruje se dál pod pódiem a obvykle končíváme tak kolem 10., 11. hodiny v neděli.
2: Já bych rád doplnil, že Milda ještě nezmínil přípravu potlachu a to je možná ta akce, kam bychom tě rádi pozvali.
0: Je to jasný. No víš co, Mildo, pojďte hrát, ať ještě něco stihneme, teď jsme toho řekli dost. Co tam máte dál?
1: Dáme Stádo koní.
0: Tak do toho.
1: Ráznou píseň.

0: Kdo zpíval ten bas ke konci?
1: Já.
0: Pěkně.
1: Čili Čára.
0: Pěkně, pěkně. Vaše poslední CD, vy jste natočili 200, se nepletu, že?
2: Je to tak, za 30 let to není úplně...
0: Ale úplně tak to není špatné. Moc, z toho CDčka vlastně si dneska pouštíme se Zatracených bláznů. To vzniklo v roce 2021, že?
2: Je to tak a natáčeli jsme ho s pány Petrem Novotným a Peťou Michalem, což jsou chlapci od Žalmana.
0: Pánové muzikanti.
2: Pánové muzikanti, obrovský sluchaři, takže to pro nás byla veliká škola. Moc rádi na to vzpomínáme a vydalo to CDčko vydavatelství Supergram Ivana Kurteva, což byla taky výborná volba.
0: Kde si můžou dneska CDčko naši posluchači pořídit? Vy máte docela dobrý web, že? Tak asi tam.
2: Na webu je určitě možný si to objednat a pak samozřejmě všude, kde se vyskytneme, tak ho máme sebou.
0: Dobrá, tak pustíme si teď další studiovku z alba, ta skladba se jmenuje Muzikantům, mohli byste jenom o ní něco říct?
2: Písnička Muzikantům je trošičku výjimka, protože zatím drtivá většina toho, co se tady hrálo, tak bylo od toho našeho Robyho Čecháka a tahle písnička je z pera našeho bývalého basisty Pavla Jima Macháčka.
0: Tak jo, tak si ji pojďme pustit.
3: Posloucháte Trebské tamtamy na Country Rádiu.

0: Muzikantům hrála falešná karta, kterou dnes máme ve vysílání Country Rádia. My hodně hrajeme dneska naživo. Ještě bych se vás, kluci, rád zeptal, kde vás v nejbližší době můžeme vidět, slyšet, co vás čeká?
1: No tak třeba hned tuhle sobotu budeme hrát na festivalu Křenovický Rakovec v Křenovicích u Slavkova. Pak budeme mít takový kapelní prázdniny, takže pak budeme hrát až 15. srpna na Vandrovlaní ve Vladislavi, což je u Třebíče. A pak budou další hraní, který už teď nemám úplně v hlavě. Ale každopádně rok zase zakončíme ve Víru, na tom našem mikulášském bálu a na Vírském Sunci, který bude letos 12. prosince.
0: Jak vy máte ten web falešnákarta.cz?
1: www.fkarta.cz.
0: Jo, tak tam se rozhodně všechno dozvíte. Určitě. A jinak, když si dáte na Google normálně falešná karta, tak vám to vyjede kapela. Prostě jakmile někdo hraje falešné karty, tak vám vyjde skupina. Tak. To měl být pokusovtě, to se moc nepovedlo. Tak jo, kluci, pojďte hrát. Vy tam máte další skladbu od vašich vzorů, co to bude?
1: Tak, říkali jsme už na začátku, že našimi vzory jsou Hoptropáci a pak Rivolové, tak teď si dovolím.

0: Tak teď jsem si s dovolením zpíval s vámi. Musím vám říct, že naposledy tuto píseň tady zpíval 4 roky zpátky Irčan a byl jsem hodně zvědavý, jestli ještě někdy tady zazní ve vysílání. Máme tady ještě prostor pro jednu studiovou nahrávku. To bude skladba Čas nálezů a ztrát. Možná opět poprosím o stručné představení.
1: Robi, jak jinak?
0: Tak, zdravíme.
2: Posloucháte Trampské tamtamy na Country Rádiu.
3: A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří, kdy přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a zítra.

0: Všechno krásné musí jednou skončit, stejně jako naše vysílání. Kluci, už máme opravdu málo času. Já vám moc děkuju, že jste dneska přišli a pojďte dát poslední.
1: A my moc děkujeme, Kubo, že jsme tady mohli být a že jsi nás pozval do tohle pořadu, moc se nám tady líbilo. A já, když jsem dneska jel tady na to vysílání, tak jsem slyšel v rádiu, že dneska máte den cover verzí, tak my si dovolíme přispět svojí troškou do mlýna a završíme to naše vystoupení tady cover verzí písničky Boxer od Simona Garfunkla, což jsou mimochodem taky naši velký oblíbenci.

0: Kluci, moc vám děkuju. Dneska nám hrála falešná karta. Mějte se moc hezky. Ahoj!
1: Ahoj!
0: A vám, posluchači, přeji příjemný zbytek dnešního večera a za týden naslyšenou.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

dva to viděli a oba dva říkají, že vypadal jak já, ten chlap, co utíkal. Soudce se mě ptal,

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk šaty, účes černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína, nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná, a lidé ti sice

Agnosek si totiž poslal pro pivo a komenické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Polec, co by připomínal jadran, účes, který měl jen on.

lesu. On k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina i Jiří z Poděbrad. Každej z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu. I Masaryk i mýval svého času.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: vzešlí rodičové. Dovolte nám, abychom na chvíli s kolegou Kolískem přerušili lehkou, takřka operetní atmosféru dnešní ústavní seanc a obrátili vaši ctěnou pozornost k realitě dneška. Nemůžeme si totiž namlouvat, že výchovu vašich dětí, dětské duše máme v rukou jen my. Pedagogové a rodičové. Naopak. Rozpuk dětské duše ovlivňuje negativně i mnoho vedlejších jevů, řekl bych faktorů. Dneska bych chtěl speciálně upozornit na tisk. Na tisk, který rozleptává a rozleptává. Kolego, přeberte slovo, nadouvají se mi zlosti líce.
1: Klidně se nadouvejte jako doma, pane řediteli, já jsem připraven. Seznámím náš lesní sněm se zásadním článkem, který vyšel v listě Tribuna ústavu a který též přetiskly všechny bratrské ústavní listy. Autor stati náš poradce ji nazval výstižně jedovatá slina. Mezi řádky vašich novin a časopisů se v poslední době objevují stále častěji skryté narážky a dvojsmyslné obraty, které potvrzují, jak se spisovatelé a novináři snaží rozbít jednotu žatstva. Jako důkaz svého tvrzení uvádím chytráckou a rádoby vtipnou báseň o prašné bráně v Praze. Nejprve nechme zaznít tomuto svinstvu. Prašná brána otevřená. Kdo do ní vejde, hlava mu sejde. Ať je to ten nebo ten, praštíme ho koštětem. Nasloucháte...
2: Tady to nemůžu přečíst, pane řediteli.
0: Kažte. Nasloucháte věršům a netušíte, že tyto řádky špiní současnost a naše internacionální výdobytky.

0: pěrovním rafinovaným bjarši se ještě bjasní. Je projevný. Jak psáno, tak čtu. Ano, dnes je Prašná Brána otevřena dělníkům, rolníkům, vojákům a pracující inteligenci. Holísko, co mě matete, to lze číst úplně plyně. To je zřejmě staroslověnština.
1: Zdálo se mi to trošičku nezvyklé.
0: Budete si muset zvyknout. Kolega poradce se kvůli vám nebude učit žižkovský dialekt.
2: Ale ve druhém věrši, kdo do ní vyjde, se již projevuje básník jako podměšilec. Jak to, kdo do ní vejde? Kam míří otázkou autor a jemu podobní? Dneska už je přeci jasné, že to bude nový socialistický člověk. A ty jsou otázky zbytečné. A závěr básně je pak ostatně otevřená výzva ke kontrrevoluci. Cituji, hlava mu sejde, ať je to ten nebo ten, praštíme ho koštěte. Tak zde odmítám diskutovat. Po čí hlavě to užijte, pane básníku? Zřejmě je neprochasko. Koho vy by chtěli praštit koštěte? Ať je to ten nebo ten, rozumím. Dělník, rolník, milicionář, toho by se chtěli zbavit, aby ho nepřekazil vaše revizionistické rejdy a kapitalistické hospodářské reformy. Odevzdal jste dobrou práci za své dolary, pane básní. Naštěstí však ještě existují síly, které nedopustí, aby ve vašem ústavu zavládl vy a vaše sionisticko-revanšistická klika. Prašná Brána zůstane pro imperialistu uzavřena.

0: sešli rodičové a přátelé lesní. Kolego, jak to vyslovuji? Někdy mám strach, abychom kvůli té staroslověnštině nezapomněli vlastního jazyka.
1: To se mě, kandidáte, vědně může.

tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.